0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Už zas nosíš deště,
1: už zas nosíš deště.
0: Pěkně tě prosíme, počkej chvíli ještě. Kam vkročíš od zime, tam je plačtivý den.
1: Pěkně tě
0: prosíme.

0: můžu...
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
2: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
1: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
0: Můžeš tvoji těchovi dostanu.
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nenes ke kravám přes ohradu.
0: Můžu jít na ping-pong.

0: Nic lepšího není, nic lepšího není.
1: Ale vedoucí bužuši, jít ožižnout bimbiáta.
0: Nic.
2: Radio Junior.

9 chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni.

soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda, má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání,

ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, bod je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví,

0: Řekněte oba ano.
1: Ano.
2: To se mi zdá, to pravda není.
3: Jak ty jsi krásná, pano.
4: Lidičky, věřte pohádkám.
5: Věřte i na ty boží mlejny.

parťáky, stoličky, všichni spolu. Čistíme, čistíme, nahoru, dolů. Špičáky, stoličky, všichni.

Po černým trhu můžou jen cvoci, můžou jen cvoci. Mám ovšem strejdu z černýho dolu, budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu. Budem tam spolu, budem tam spolu, pro černý štěně, pro

0: idej. Jsem cukr, dej, jsem krouby, seď. V formáku na houni pře, padli tě v ráhouni lou. Pešník je nesmlouvavý lou, ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě oškubem.
1: Posloucháš Rádio Junior.
2: Kde?

0: jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Už jede pošťák na kole,
0: už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Už jede
0: pošťák na kole, už nejede pošťák do kole.

pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen. Tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.

Láska k dětem, rodina, páni, kéž hýbe světem, když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si, zbraní je odvaha, láska.

0: Jirkou Kohoutem.
1: Bezvanen a krásné probouzení, holky a kluci, 6. hodinka je tady. Je tady předposlední úterní probouzení před prázdninami. Jupí, tak jdeme na to, ať to máme pěkně za sebou. Než se do toho pustíme, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Příjemné probouzení a hezký vstup do nového dne s datem 16.6. Od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout. Ahoj.
0: Minutové zprávy.
1: Nová letní hra seznámí zájemce s vybranými památkami na Kroměřížsku. Sloužit má jako inspirace k výletům a zároveň představuje možnost vyhrát nevšední ceny. Návštěvníky zavede k 18 panským sídlům napříč regionem. Hra pojmenovaná Panská sídla Kroměřížska je určena zejména milovníkům historie, příběhů a zajímavostí. Rybáři mohou ode dneška v revírech znovu lovit štiky, candáty, sumce, boleny nebo okouny. Začíná sezóna lovu dravých ryb, která potrvá do konce kalendářního roku. Český rybářský svaz před nahozením prut rybářům připomíná, aby zkontrolovali aktuální pravidla rybolovu v konkrétním revíru. Do terénu mohou rybáři vyrazit pouze s platným rybářským lístkem a povolenkou k lovu. A jaké bude počasí? Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 25 stupňů Celsia.

V dětství dělal mnoho různých sportů, hrál závodně házenou a hokej. Právě všestrannost v juniorském věku mu dala skvělý základ pro pozdější atletickou kariéru. Dnes jako úspěšný trenér českého olympijského týmu pomáhá mladým talentům vyhrávat další medaile vedle legendy jako Barbora Špotáková nebo Jakub Vadlejch. O kom je řeč? Je to Jan Železný, který právě dnes slaví své jubileum. Legendární český oštěpář, trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a současný držitel světového rekordu v hodu oštěpem je obecně považován za nejlepšího oštěpaře celé historie moderní atletiky. Tak všecko nejlepší, Honzo!

Krásné 60. narozeniny dnes slaví Jan Železný. Všechno nejlepší a to nepřekonaný rekord. To je věc, kterou Honza Železný stále drží. Jeho světový oštěpařský rekord 98,48 metrů platí už skoro, od roku 1996. Pro představu oštěpem přeletěl délku fotbalového hřiště a chyběl mu jen kousek do vzdálenosti 100 metrů. Rychlost oštěpu při jeho rekordním hodu opustil oštěp jeho ruku rychlostí přes 100 km za hodinu. Jenom pro informaci, v historii atletiky hodil člověk oštěpem přes 90 metrů jen v několika desítkách případů a Jan Železný sám drží více než 50 takových pokusů.

6 hodin 13 minut, krásné, dobré úterní probouzení. Od mikrofonu Rádia Junior psa Jirka Kohouta. Dnes nás zajímají rekordy, kuriozity a hlavně atletika. Moderní atletika nabízí extrémní výkony na hranici lidských možností a řadu bizarních rekordů. Mezi absolutní vrcholy patří například skokan o tyči Armand Duplantis, který v hale i pod širým nebem neustále posouvá hranice. Jeho nejvyšší zdokumentovaný výkon v hale činí 627 cm. Nebo vytrvalec Usain Bolt, který zaběhl stovku za neskutečných 9,58 sekundy. No a takových nej máme celou řadu. Třeba Jarmila Kratochvílová, absolutní legenda českého sportu, jejíž světový rekord z roku 1983 patří k nejdéle platným v historii, a to běh na 800 metrů ženy za 1,53,28. Stále nepřekonáno.

0: Děláte si z něčeho těžkou hlavu?
1: Nevíte si vy nebo vaši kamarádi s něčím rady?
0: Nebo se chcete o nějakém tématu dozvědět víc?
1: Linka důvěry je tady pro vás.
0: Každé pondělí v 7 večer si do ní zvou moderátorky Klára Nováková
1: a Denisa Kimlová, psychologi, fyzioterapeuty, nejrůznější odborníky,
0: děti i známé osobnosti, které řeší podobné problémy jako vy.
1: S logopedkou a youtuberem Lukefrim jsme probírali jeho královské R.
0: S tiktokerkou Štěkánkou jsme si posvítili na toxické jevy ve školství.
1: V Lince důvěry ale rozebíráme i taková témata, jako jsou deprese,
0: strach, sebepoškozování,
1: krása, láska, přátelství,
0: nebo třeba i bolesti, úrazy, finanční gramotnost a výběr povolání.
1: Vyslechněte životní příběhy zajímavých lidí, rady odborníků
0: a osobně si je vyspovídejte. Každé pondělí od 7 večer
1: v Lince důvěry klubu Rádia Junior.

6 hodin, 21 minut a my si dnes povídáme o rekordech, o sportu, ale teď si budeme povídat také trochu o kultuře, protože na fotbalovém stadionu Slavie v pražském Edenu se dnes uskuteční poslední ze 3 koncertů Evy Farné. Předcházela mu vystoupení 13. a 14. června. Farná se stala první českou zpěvačkou, která odehraje vlastní show v Edenu na stejném jevišti, kde v minulosti vystupovali Rammstein, Bruce Springsteen, Iron Maiden, Bon Jovi nebo Marek Ztracený. Podle přítomných hudebních publicistů Eva v Edenu předvedla výpravnou show, která dnes snese srovnání s produkcí zahraničních hvězd. Je to pravda, byl jsem tam a bylo to absolutně neuvěřitelné. Já tento koncert řadím mezi nejlepší české koncerty, které jsem kdy v životě viděl, protože Eva si s ním dala opravdu záležet a vše, co proto udělala, aby to byla velkolepá show, aby to posluchače, diváka zaujmulo, bavilo, překvapilo a aby tam neustále měl takové ty wow momenty. Tak to se opravdu povedlo a musím říct, že kdo to ještě neviděl, tak určitě běžte, protože to rozhodně stojí za to. No a teď už jedna z nových písniček od Evy Farné, Perpetuum mobile.

0: Perpetuum mobile dnes naposledy v Edenu, určitě tahle ta nová pecka zazní. Tak ale my teď tady máme novinku v hitparádě Rádia Junior a tu nám představí sama Klárka Nováková.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
2: Jak vznikla trendující píseň Tohle není love song, na které společně s rebelkami zpívá i Taryho dcera Arianka a další čtyři kluci. Známí herci, zpěváci a influenceři Adam Seidl, Jony, Maty, Bob a Honzino. O koho jde? A znali se už předtím. Proč se dali dohromady? Tak to nám tato mega partička prozradila ve středu 10. června v klubu Rádia Junior a náš rozhovor bude už brzy k vidění na YouTube kanálu Rádia Junior. Rebelky Agi, Leila, Naty a Sovča si natáčení a zpívání s kluky i s Ariankou prý skvěle užili a klidně by si to zase zopákli. Tak uvidíme, jestli nám do budoucna nevznikne takhle velká skupinka. A nebo rebelky vyslyší tip od našeho věrného posluchače Rádia Junior, Nickyho Hillerise, který nám během vysílání zavolal a rád by prividěl rebelky zpívat i s kapelou. No tak uvidíme, jestli náhodou nepřibyde k ním i pořádný band. A protože se všichni chystají na konkurs do seriálu Role, tak jsme si vyzkoušeli i herecké etidy. Větu Tohle není love song, to je feeling, si řekli pod vedením zkušeného herce Adama Seidla nejprve vesele, pak naštvaně a i bláznivě. A to fakt musíte slyšet i vidět. Dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Maty, Bob a Honzino. Tohle není love song.
3: Tohle není love song. Spíš feeling, co je dost wrong.

Takže tohle je novinka Hit Parády Rádia Junior a já už tady tak jako pošilhávám, protože tady ve studiu je takový overall kostým kohouta a je tam napsáno pro Jiříka, takže na to jsem zvědavej. A tady před monitorem mám Jiříku, pokud 6.40 nezavolám, tak je tady telefonní číslo, na které se mám ozvat, takže čekám, že ranní pomsta. Dneska bude sladká, ale já tady nebudu sám ve studiu, protože já tady budu mít naši mladou redaktorku Zuzanu Matuškovou, která přijde prozradit něco o atletice a přidá pár zajímavostí a rekordů. No, takže tady bude za chvilku pěkně veselo.

Koncem dubna padl rekord, na který se čekalo už několik desítek let. Možná ne několik desítek let, možná několik desítek měsíců. Zkrátka padl rekord, na který se nejen ve vrcholovém sportu dlouho čekalo. Maraton v Londýně hned dva první běžci zaběhli v čase pod 2 hodiny. Jsou to ty magické 2 hodiny, protože to je čas, který se snažili překonat nejrůznější běžci na nejrůznějších tratích. A zrovna londýnský maraton nepatří k těm nejrychlejším, a to přesto, že tato trať není prostě tak rychlá jako jiné. Muži v britské metropoli ostatně prolomili skoro 1/4 století očekávaný rekord, díky čemu se tedy v neděli povedlo posunout hranice profesionálního běhu a lidských možností jako takových. Zase o kus dál. Tohle se psalo koncem dubna. Takže to je rekord a víte, co je zvláštní? Že ho překonali hned dva běžci naraz. Kenyan, ten si běžel pro vítězství. Sebastian Safe, ale hned za ním běžel další běžec, který běžel maraton úplně poprvé a překonal tu hranici taky. Nejrychlejší čas tady maratonu je 1:59.

0: Tak a já už tady mám ranní pomstu. A měl jsem tady zavolat klukům, ale nevím. Tak kluci, možná volají mě. Zkusíme to. Halo, halo, tady Jirka Radio Junior. Kdo pak tam je?
1: Halo, halo, dobré ráno, Jiříčku.
0: Já jsem se tohodle toho bál, tohodle okamžiku, ale kdo pak...
1: Prosím tě, hele, není vůbec čeho se bát, Jiříčku. Jenom se mě inspiroval a mě s Peťou, že hele, rozhodli jsme se ti včera nenapsat ranní pomstu a že ti zavoláme, takže já jsem si kvůli tomu přistal. A vidím, že ve studiu nejsi sám, hele, dokonce, tak aspoň budeš mít publikum.
0: Ano, mám tady publikum, mám tady Zuzku. Tak právě z toho jsem trošku jako nervózní, protože tady vidím ten overall toho kohouta, nebo co to je?
1: Ano, ano, přesně tak. Hele, my všichni víme, že ty jsi takovej člověk přes sport a zrovna dnešní téma atletický rekordy a kuriozity. Hele, viděl jsem kolik maratonů, viděl jsem tebe běhat, ale asi jsem nikdy neviděl nějakého Jirku Kohouta v overalu kohouta, jak dělá kachničky kolem studia a k tomu dělá kikiriký. Já bych řekl, že to je taková sportovní kuriozita.
0: Je to tak.
1: Zkusit to dát jako 3 kolečka do 15 vteřin.
0: 3 kolečka do 15 vteřin, jo? Takže dobře, takže mám jednu písničku na to, abych se převlékl a potom 3 kolečka tady do 15 vteřin a jako
1: ano.
0: Káčátka, takový to, jako, že jdeš tak jako...
1: Ano, ano, jak si dřepneš, uděláš takový ty křídílka na ramenou.
0: Dobře.
1: A jdeš kolem.
0: No, tak jo.

0: a budeš to nějak jako komentovat u toho, nebo?
1: Budu to komentovat a zapni si všechny mikrofony, ať tě všichni slyší.
0: Dobře, tak já pustím nějakou kratší písničku, třeba Skejťák tady od Ellie. A bych se mohl převléknout a potom jdem na rekord, jo? Nějakou kuriozitku.
1: Dobře, jdeme na to.
0: OK. Dobře, kde máš toho druhýho ušáka?
1: Hele, ten druhý momentálně hraje teďka někde nějaký představení anebo dospává představení včera.
0: Počkej, hraje představení v 6 hodin a 43 minut?
1: Nebo jede na zájezd.
0: Tohle je někde v zahraničí, ne?
1: No, tak ono u hranic už to potom je jak zahraničí trošičku.
0: Dobře, tak jdeme na tom.
1: Tak jo. Ranní pomsta.
0: Tak nechám vám zaplej mikrofon, aby tady bylo slyšet a vidět.

0: Kids versus Night at the Mockery.
1: Áno, to je vlastne. A pojďte stáhnout písničku a slyšíme kohouta kokrhat takhle z rána.
0: Takže... Jo, já si myslím, že jsme tady Zuzku docela pobavili. Ta vůbec nečekala, do čeho jde, když nám tady přišla říct pár zajímavostí a kuriozit z atletiky.
1: Tak já myslím, že tohle to bude kuriozita atletiky.
0: To je pravda. Zase si jako něco nám přinesla a něco hezkého si odnese. Určitě nějaký zážitky.
1: Tak. Ano, přesně tak, je to tak. Holky, kluci, takže pojďte si teďka za mnou cenou kamery, protože tohle to bude vážně sportovní kuriozita. A Jiříku,
0: no.
1: Hele, je to tvoje asi?
0: Je to moje, tak dobře.
1: Je to
0: tak
1: tvoje.
0: Já dám 15 vteřin do konce písničky, aby až to skončí, abych věděl, co... Tak jdu na to, 3, 2, 1, teď. Tak.
1: Dobře, tak jo. Holky, kluci. Teďka můžete vidět nesvědní okamžik, a to je jako, Jirko, ale
0: jaký mám čas, ale už se blížím do cíle. Tak to jsem nestihl za 15 vteřin, si myslím, protože no, písnička dohrála, ale
1: nevadí,
0: nevím, jsem byl daleko, ale bylo to dobrý.
1: Ale hlavní je, že jsme se takhle po ránu protáhli.
0: To jsme se protáhli krásně.
1: A že jsi zkusil nějakou sportovní kuriozitku. Doufám, že jsme i Zuzku pobavili tímhle tím.
0: Ještě, teda, Zuzka tady kejváš, jo, klidně můžeš mluvit, Zuzko, máš zaplý mikrofon.
2: Já vím, mně došla slova asi.
0: Já si říká, že si musím udělat fotku tady.
1: No, Jiříku, já pro tebe tímhle tím naše ráni pomsta nekončí.
0: Jo, aha.
1: Ono, bej tebou, bych se jako rozepl ten overall, jenom ať ti to větrá, protože v tom vlastně teďka bude sedět do konce vysílání a zakokrhej nám tam občas taky. Prostě dostuj svýho jména, no.
0: Kikiriki, kikiriki, tak kohoutek budí svět. Takhle myslíš?
1: Ano, přesně. Že bych...
0: Dobře, tak já ti moc děkuju za tady tu krásnou pomstu. To se mi jako líbí, jo? Je pravda, že...
1: Jo.
0: No a já už se těším, až zase se to sejde a na mě to vyjde, abyste zase měli nějakou hezkou pomstu vy, byste se třeba zase mohli hezky tady potápět ve studiu nebo tak.
1: Ano,
0: nebo
1: ano.
0: Se otužovat či jiné věci. Tak děkuju, vážím si tohle pomsty a neboj, už připravuju další.
1: Tak. Je nám to jasný, ale to mi taky, neboj.
0: Krásný den, mějte, jo.
1: Taky. Ahoj, Jirko, čau.
0: Tak jo, ahoj.

0: Xindlik, Smá chata, Můj hrad. No a my si budeme povídat na dnešní téma. Dnes trošku netradičně, já v krásném kostýmu Kohoutka, který si tady pro mě Peťo s Karlosem připravili hned po tom, co jsem splnil tu ranní výzvu, že jsem třikrát jako káčátko měl oběhnout studio, zkusit tak ještě jít na rekord 15 vteřin a u toho kokrhat. Takže kluci, díky moc. Ale pobavili jsme tady Zuzku Matuškovou, naší redaktorku, která nám přinesla zajímavé informace, protože dnešní téma je atletika. A atletika je jedna z nejstarších sportovních disciplín na světě. Byla totiž předzvěstí dnešních olympijských her. Jaká je tedy její historie a kdo je nejslavnějším atletem na světě? A kteří čeští sportovci drží nepřekonané světové rekordy? Tak to nám všem přišla do studia povědět naše redaktorka Zuzana Matušková, kterou ještě jednou zdravím. Ahoj, Zuzko.
1: Ahoj.
0: Tak řekneš nám, jak daleko do historie sahá atletika?
1: Určitě, tak atletika vznikla už ve starověkém Řecku, kde lidé zavodili v běhu, skoku a hodu na olympijských hrách před více než 2700 lety. A později se atletika rozšířila do dalších zemí a stala se součástí moderních olympijských her, které se poprvé konaly v roce 1896. Dnes atletika zahrnuje běhy, skoky, hody i víceboje a patří mezi nejoblíbenější disciplíny na světě.
0: A dá se ze všech atletů vybrat ten nejslavnější a nejlepší?
1: Tak je to těžké, ale nejen podle mě je nejslavnějším atletem na světě Usain Bolt. Získal 8 zlatých olympijských medailí a mnoho titulů mistra světa. Jeho světový rekord na 100 metrů je 9,58 setin sekundy a na 200 metrů 19,19 setin sekundy, což je neuvěřitelné. V nejrychlejší části závodu dokázal běžet rychlostí asi 44,7 km v hodině, což je téměř stejně rychle, jako když sprintuje kočka úplně v plné rychlosti. No a díky jeho rychlosti dostal přezdívku Blesk a ukázal, že lidské tělo může posouvat své limity a stal se legendou atletiky po celém světě.
0: No a když se podíváme do Česka, kteří atleti u nás drží rekordy?
1: Jako prvního bych určitě zmínila Jana Železného, který dnes slaví 60. narozeniny, takže mu přejeme všechno nejlepší. No a Jan Železný je považovaný za nejlepšího oštěpaře na celém světě a drží světový rekord v hodu oštěpem výkonem 98,48 metrů z roku 1996. A tento výkon je dodnes nepřekonaný. Světový rekord drží také Jarmila Kratochvílová v běhu na 800 metrů. Tuto vzdálenost zaběhla za 1 minutu 53,28 setin sekundy a rekord drží od roku 1983 až dodnes a je to jeden z nejdéle držených rekordů na světě v ženské atletice. No a zmínila bych také Romana Šebrlého, který v roce 2001 jako první člověk v historii překonal hranici 9000 bodů v 10 boji. No a to byl tehda světový rekord.
0: Česko má opravdu mnoho výjimečných sportovců, kteří ovlivnili světovou atletiku. Je něco, co tě na atletice zaujalo?
1: Mě vždycky zajímalo, proč je maratonská vzdálenost zrovna 42,195 kilometrů. A vzpomněla jsem si, že na dějepise jsme se učili o starověkém poslovi jménem Fejdipides, který měl po bitvě u maratonu běžet do Athén oznámit vítězství a právě uběhl něco okolo těch 42 kilometrů. Je to však legenda a zdali se tento příběh odehrál, nemůžeme s jistotou úplně říct. Jisté ale je, že na olympiádě v Londýně v roce 1908 byla trať maratonu upravena tak, aby běžci běželi od hradu Windsor přímo ke královské loži na stadionu. No a právě tahle konkrétní vzdálenost 42,195 kilometrů se pak stala standardem a od roku 1921 je oficiální pro všechny maratony na světě. Takže maraton má 42,195 kilometrů, jelikož v Anglii prostě chtěli doběhnout přímo ke královně.
0: Tak a věděla by si, kolik je rekord v tom maratonu?
1: No, tak to nevím, kolik je rekord.
0: Ty jsi mi tady prozradila, že ráda běháš. To jsme na tom oba stejně. Mm-hmm. Je pravda, že před pár měsíci, tedy v dubnu, padnul ten rekord, ta pověstná hranice 2 hodin. A fascinující na tom je, že zrovna v tom jednom závodě v Londýně, v tom londýnském maratonu, kdy tedy ten náš Keňan to uběh za 1 hodinu 59 minut a 30 vteřin, tak hned v tom samém závodě, hned i ten druhý, což byl Etiopan, tak ten to také dal pod 2 hodiny. To je ale smůla, že tedy na ten rekord se čekalo tak dlouho. A bohužel byl druhý, dal to pod 2 hodiny, ale ta sláva je pro toho prvního, takže nový rekord je 1:59:30, což je úplně neuvěřitelné, na 42 kilometrů 195 metrů. Takže tak, co ty ráda kromě běhu děláš?
1: Já ráda plavu ještě.
0: A máš také nějaké své osobní rekordy?
1: Ne, já jsem ten typ člověka, já si nic neměřím. Já prostě to tak dělám jako pro radost a jako vím, kolik třeba uběhnu nebo uplavu, tak co, ale nějak to neměřím, nějak to nehrotím a prostě si tak sama pro sebe plavu, běhám.
0: Jaký sport jsi měla nejraději jako dítě nebo který jsi první dělala?
1: Jako dítě, já jsem takový ty jako roztleskávačky, mažoretky, jo, jako holčička malá, ale to bych nepovažovala jako sport. Asi vybíjená mě bavila nejvíc ve škole, ta mě hrozně moc bavila.
0: To je pravda, to jsem měla stejně.
1: A potom badminton jsem hrála.
0: Super, no tak krásný. Já ti, Zuzko, děkuju za informace, které se nám přinesla k dnešnímu tématu. Měj se moc a moc hezky a krásný den.
1: Vám taky a děkuji.
0: Zuzana Matušková, redaktorka, která nám přinesla zajímavé informace o atletice a já už mám teďka pro vás rekapitulaci hit parády.
2: Rekapitulace. Tohle není love song, spíš jen feeling, co je asi dost wrong. Nejsme spolu žádnými, oni nám vůbec nerozumí.
3: S novinkou Tohle není love song přichází Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matty Vob, Honzino a Arianka.

0: a ve 309. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ranní restart
1: s Jirkou Kohoutem.
3: Kikiriki! Ano, tak to je dneska mé poselství. Budit vás jako kohout, ne jenom zvukově, ale i obrazově. Pokud se podíváte na webové kamery, opravdu tady ve studiu dnes sedí kohout, protože Peťo s Karlosem si pro mě přichystali takový krásný kostým. Kikiriki, kikiriki. Tak a u toho ještě mají být tady ty zvuky, které jsou mému jménu vlastní. I ta podoba. Takže dnes mě tu máte kohouta v plné kráse. Tak já vám přeji ještě jednou krásné dobré ráno, 7. hodinka už tady byla. Máme pár chvil po ní. No a je tady vlastně 2. hodinka ranního restartu toho úterního s datem 16. června, což znamená, jestli dnešní vstávání máte už za sebou, tak už vás čeká fakt jako málo dní. Středa, čtvrtek, pátek, to jsou 3. No a potom ten závěrečný týden, 5, 6, 7, 8 dní. 8 dní a potom 3-2 měsíce. Ale to teď to nemám úplně ještě spočítaný, ale určitě je to přes 60 dní. Takže to už je jako velká paráda. No nic, nebudeme zdržovat. Pardon, jdeme na to. Jsou tady zprávy, abyste viděli, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí, pak poetika, půlnoc. No a pak budeme soutěžit tajemný zvuk Eva Farna, její nová písnička. A dnes naposledy koncert v Edenu. Eva v Edenu, tedy v ráji, a je to teda opravdu boží. Jestli se na to chystáte, tak máte se na co těšit. A jestli byste se tam chtěli podívat, někde seženete ještě vstupenky. Já jsem se koukal, jestli jsou vstupenky ještě v prodeji. No jsou, ale jsou tam asi 2 nebo 3. A je to úplně neuvěřitelné, protože 3x vyprodat Eden, je to 3x přes 30 tisíc fanoušku, je to neuvěřitelné, ale opravdu tady ten koncert, tady ta show stojí za to a Evičce Farné, klobouk dolů, prostě je to nejlepší. Ale teď si pojďme poslechnout, co se děje kolem nás. Od mikrofonu vás zdraví a příjemné probouzení, hezký vstup do nového dne přeje Jirka Kohout. Kikriki!
2: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
3: Nová letní hra seznámí zájemce s vybranými památkami na Kroměřížsku. Sloužit má jako inspirace k výletům a zároveň představuje možnost vyhrát nevšední ceny. Návštěvníky zavede k 18 panským sídlům napříč regionem. Hra pojmenovaná Panská sídla Kroměřížska je určena zejména milovníkům historie, příběhů a zajímavostí. Rybáři mohou ode dneška v revírech znovu lovit štiky, candáty, sumce, boleny nebo okouny. Začíná sezóna lovu dravých ryb, která potrvá do konce kalendářního roku. Český rybářský svaz před nahozením prutu rybářům připomíná, aby zkontrolovali aktuální pravidla rybolovu v konkrétním revíru. Do terénu mohou rybáři vyrazit pouze s platným rybářským lístkem a povolenkou k lovu. A jaké bude počasí? Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 25 stupňů Celsia.

7 hodin, 7 minut. Téma dnešního dne je atletika, kuriozity a zajímavosti. A to proto, že dnes slaví 60. výročí narození Jan Železný, tedy 60. atlet, který prostě má hod oštěpem v malíku, drží rekord vítězství v roce 1992, 1996 a 2000. Samozřejmě bavíme se o těch olympijských vítězství.

0: A je tady tajemný zvuk, já už mám v ruce krásný olympijský balíček, protože zítra budeme slavit olympijský den olympijským během. A od patrona českého olympijského týmu mám tady balíček, protože zítřejší běh, to je už 40. ročník olympijského běhu. Ve znamení mě nezastavíš, moje tempo je olympijské. Takže Olympic Day zítra, no a tady pro vás je tady jeden takový krásný balíček, je tam voucher na multisportku, nějaká dobrůdka a také zubní pasta se styčem, to hustý. Tak, samozřejmě ten krásný balíček. A tenhle získá jeden z vás, kdo se jako první dovolá na 800 199 199 a odhalí můj tajemný zvuk. Takže poslouchejte dobře, jdeme na to.
1: Tajemný zvuk.
0: Tak, kdo nebo co vydává tento zvuk? Volejte na 800 199 199, Eva Farna a ta u nás.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur, gerur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás panenky.

0: sloku.
1: Ta u nás Eva Farná a teď už mám na telefonu Filipa. Ahoj, Filo.
2: Ahoj.
1: Tak, jak jsi se dneska vyspal?
2: Dobře.
1: Jo, co ti čeká dneska ve škole? Tyjo, předposlední úterý.
2: No, už budeme jenom odezdávat učebnice.
1: Odezdávat učebnice, super. A ještě něco zajímavého ve škole máte před sebou?
2: Ne.
1: Tak maximálně vízo.
2: No, jo.
1: Jo, a jak se těšíš na prázdniny? To je dobře, tak to je divná otázka. Tak na co se nejvíc těšíš o prázdninách?
2: Asi k moři.
1: K moři, super. Tak a já mám pro tebe tady připravený balíček, tedy pokud odhalíš můj tajemný zvuk, jo?
2: Mm-hmm.
1: Olympijský den. Nepoběžíš nahoru zítra olympijský běh?
2: Ne.
1: To je škoda, protože zítra budeme oslavovat olympijskou myšlenku, olympijský den, olympijským během nebo nějakou jinou sportovní aktivitou. Ale nevadí, olympijský balíček můžeš mít doma, pokud mi řekneš, kdo nebo co vydává tenhle zvuk. Tak, Filo, co si myslíš, že to je?
2: Já myslím, že to je žvíkačkový popcorn.
1: Žvíkačkový popcorn? To existuje.
2: Uh-huh.
1: No dobře, ale tak to je vlastně, ono je to vlastně jedno, co to je. Ale je pravda, že to první slovo, který si řekl, že to je asi to nejdůležitější. Co? Je to prostě...
2: Asi žvíkačka.
1: No, může to být žvíkačka, prostě žvíkání je to. Je to tak, souhlasí s tím, bez vás. Takže Filo, ty vyhráváš tady olympijský balíček, máš radost?
2: Jo.
1: Já taky, bezvadný, tak gratuluju, měj se moc a moc hezky, díky za zavolání a užívej poslední hodiny ve škole. Ahoj.
2: Jo, ahoj.
1: Tak, Filip z Přerova dnes získal olympijský balíček. Zítra budeme také ještě soutěžit o jeden olympijský balíček, takže pokud budete mít v permanenci uši nastražené v 7 hodin a 10 minut, můžete získat v tajemném zvuku další olympijský balíček. Teď už je tady další písnička, máme 7 hodin a 19 minut.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Amelie a Ivana Korolová, 7 hodin 25 minut a my jedeme dál. Hned po písničce vás čeká zajímavost, kterou ve své dílně nachystala Evka Sinkovičová, ale na to si ještě chviličku počkáme.

0: 7 hodin 29 minut a mě je tady strašné vedro, protože tady sedím v kostýmu kohouta Kikriki, což si pro mě Carlos a Peťos připravili takovou ranní pomstu. Ale přemýšlel jsem nad tím, sice vedro mi je, a to není úplně příjemné, nemám rád vedro, teda úplně upřímně nesnáším vedro. Takže dám ještě tady 30,5 minutky a pak se klukům pomstím. Ale přemýšlel jsem nad tou ranní výzvou, protože za 15 vteřin jsem měl třikrát oběhnout studio jako káčátko a u toho kokrhat. Ale vlastně se mi to tak jako rozleželo hlavou, já jsem to nedal za těch 15 vteřin, nebo nevím, kolik mi chybělo, prostě dal jsem to tak, že do konce písničky zbývalo 15 vteřin, když jsem udělal tři kolečka, písnička už nehrála. Kolik mi chybělo, nevím. Ale tak jsem si jako v hlavě dal dohromady, že bych to mohl jako dát, protože to první kolečko byl takový seznamovací, netrénoval jsem a musí se prostě člověk na takový jako výkon, aby držel nějaký rekord, soustředit a hlavně trénovat. Takže já jsem si řekl, že budu trénovat a já to pod těch 15 vteřin dám. To je moje slovo sportovce. Kohouta Jiřího prvního.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Poté, co lidé vymysleli písmo a další způsoby, jak zachytit své myšlenky, výpočty a další věci, bylo jasné, že vznikne potřeba občas něco opravit nebo úplně vymazat. Ve starověku používali Římané a Řekové k zaznamenávání tabulky s voskem. Z nich se gumovalo lehce, pouhým zahřátím vosku. Ve středověku písaři mazali z pergamenu a papíru text pomocí pískovce nebo pemzy. Sice to fungovalo, ale spíše než mazání to bylo takové dření. Někdy se prodřel i sám materiál, na který se psalo. V Japonsku se k mazání používala jiná vychytávka – chleba, tedy přesněji řečeno jeho vnitřek. Sežmoulal se do kuličky a použil ke gumování. Později si tenhle chlebový systém oblíbili i v Evropě. Skvěle se s ním mazala právě obyčejná tuška s grafitovou tuhou. A co naše klasická guma? Kdy se konečně objevila? K jejímu objevu došlo omylem. Anglický vynálezce Edward Nern omylem sáhne po kousku kaučuku a zjistí, že gumuje daleko lépe než chlebová kulička. Ve stejném roce, tedy 1770, s tímto objevem přichází i anglický chemik Joseph Priestley. Ten také jako první pojmenoval kaučuk slovem guma. První gumy se ale po krátkém používání rychle začaly rozpadat a taky zapáchat. Neošetřená guma je totiž velmi citlivá a na vzduchu se rychle začne kazit. Problém vyřešil až o skoro 70 let později americký chemik Charles Goodyear. Vynalézá totiž metodu vulkanizace. Díky hnětení za tepla a přimíchávání sazí nebo oleje se guma stala pružnější a odolnější. O dalších 100 let později napadlo jednoho vedoucího papírnictví nechat si patentovat geniální a zároveň jednoduchý nápad – tušku, která má na druhé straně gumu. Ještě to nebyla klasická gumová čepička, jakou známe dnes, ale objev to byl velký. Nejenže kvůli opravě už nebylo třeba gumu nikde hledat, ale taky si ji museli koupit i ti, kteří ani nevěděli, že ji chtějí. Přestože dnes, když chceme něco vymazat, hledáme většinou tlačítko delete, tak je guma stále v kurzu. Může mít různé barvy, tvary, stupně tvrdosti a vyrábět se dá z více materiálů. Existují gumy z vinilu, z moderních plastů nebo i ty syntetické. Některé gumují líp, jiné hůř, ale rozhodně guma na gumování jen tak nezanikne. Dokud budeme k psaní a kreslení používat tušky a pastelky, bude tu s námi. A co gumovací pera? To probereme zase někdy příště. Moji milí zvídavci, pokud chcete o tom, čím se v minulosti gumovalo a jak vznikla guma, jak ji známe dnes někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Marek Ztracený, Vlastní světy. No a my se dnes zajímáme o atletiku a na tu nás přived Jan Železný, který právě dnes slaví 60. narozeniny. Honziku, všecko nejlepší. No a pojďme se podívat na Jana Železného. Je to ideální vzor pro mladé sportovce, protože jeho příběh ukazuje, že tvrdá práce, správná technika a nezlomná vůle vedou až na absolutní světový vrchol. Tak nepřekonatelný rekord, tedy nepřekonaný nepřekonatelný, to může být, pokud to někdo dokáže. Jeho světový oštěparský rekord je 98,48 metrů. A ten už platí od roku 1996. Pro představu, oštěpem Jan Železný překonal vlastně délku fotbalového hřiště a chyběl mu jenom kousíček do vzdálenosti 100 metrů. A rychlost toho oštěpu, když ho vypustil z ruky, byla přes

vůli. Dokázal se vrátit k závodění a vyhrávat medaile i po těžkých zraněních zad a ramene. No a vytrvalost. V dětství dělal mnoho různých sportů, hrál závodně házenou a hokej. Právě všestrannost v juniorském věku mu dala skvělý základ pro pozdější atletickou kariéru. No a co je od něj mohou junioři naučit? Právě tu trpělivost. Svou první velkou olympijskou medaili, tedy stříbrnou, získal ve 22 letech v Soulu. Zlato vybojoval až na dalších třech olympijských hrách, když byl starší a zkušenější. Dnes jako úspěšný trenér českého olympijského týmu pomáhá mladým talentům vyhrávat další medaile. Vedle legendy, jako je Barbora Špotáková nebo Jakub Padlejch.

7 hodin 42 minut a 30 vteřin k tomu dnešní ranní restart s datem 16. června. To tak krásně zní. 16. června, no za chviličku budeme končit a budeme prázdninovat. Nicméně, tak ten ranní restart už se pomaličku blíží do svého cíle, což znamená, že už bychom všichni měli být parádně probuzeni. Já se přiznám, že mě to teda dneska dalo hodně velkou makačku. Já jsem vůbec nechtěl vstávat, zazvonil mi budík, říkal jsem si OK, tak ještě chvilku vydržím. Ale většinou vstanu a teď jako dám si studenou sprchu, zabalím sváču, někdy si dám kafíčko, dneska jsem ho vynechal, protože jsem si ho včera zapomněl koupit, takže dneska to napravím. Nicméně jsem jel a byl jsem takový jako, normálně jsem furt spál, mně připadalo, že furt spím, nemůžu se vůbec probrat. Teď už tady jako jo, ale bylo to těžké, byla to dneska makačka, doufám, že zítra to bude lehčej. Zítra se spolu opět budeme probouzet a to přesně v 6.00. Důležitá informace, kterou vám chci sdělit, je ta, co vás čeká dnes odpoledne s Janou Richterovou. Tam se dozvíme po 19. hodince, co je nového v Zoo Praha. O tom přijde povídat Filip, který ví o všem, co se v zoologické zahradě šustne. Dozvíte se, ve kterém výběhu se narodila mláďata, kdo potřebuje víc ledů a kam si sebou můžete vzít třeba vysvědčení. A třeba za vízo budou nějaké výhody. Tak to Zoo vždycky dělá nějaké akce na konec školního roku i na pololetí, tak poslouchejte pozorně, určitě se dozvíte něco hodně, hodně zajímavého a třeba to teďka na konci roku nějakým způsobem využijete. Každopádně nebude chybět vzkazovna, tedy písničky na přání, četba na pokračování a super Jana Richterová.

6 hodin 46 minut. Tak a my jdeme dál, protože mě zajímá, co nás čeká zítra také v ranním restartu. No a je to jasné, protože zítra máme olympijský den, olympijský běh, takže budeme běhat. Od rána budeme sportovat, připravovat se na ten olympijský běh. A ve 9:45 nás zítra čeká speciální vysílání ze základní školy Býtovská, kde se také potkáme s několika olympioniky a samozřejmě s holkama, klukama, kteří budou běhat a ladit tu olympijskou myšlenku, protože olympijský den je 20. června. Ale vždycky se počítá ta nejbližší středa a tam se slaví ten olympijský den. A teďka, abych si úplně nevymýšlel, olympijský den, abych neřekl nějakou špatnou informaci, protože je 23. června, takhle, já jsem si říkal, mě to trošičku vrtalo hlavou, se koná pravidelně 23. června po celém světě. No a my to takhle jako máme tu nejbližší středu k tomu 23. a to je právě tady ta. Takže zítra se na základních školách bude běhat, ale zítra po 50 letech vlastně mohou být i jiné sporty, také o víkendu se bude olympijská myšlenka šířit. No a odpoledne budete moct běhat na mnoha místech České republiky. Zapojí se několik desítek tisíc běžců a ty hlavní zlaté běhy budou na Letné v Praze a na výstavišti v Brně. No a my budeme u toho a budeme tady vysílat přímo z místa a samozřejmě pokud budete se chtít někde potkat, tak na základní škole Býtovská, tam vysíláme 9:45 až 10:15. Předtím tedy tady ve studiu Rádia Junior od 6 do 8, no a potom od 17 hodin na Letné v Praze, tam budeme také živě vysílat a běhat, protože jak oslavit olympijský den, než právě sportem, tak přijďte se připojit, přidat, podívat, popovídat. Bude to velké.

0: No a co se děje v hitparádě, to si právě teď pustíme v 7 hodin 52 minut.
1: Rekapitulace.
2: Tohle není love song, spíš jen feeling, co je asi dost wrong. Nejsme spolu žádnými, oni nám vůbec nerozumí.
3: S novinkou Tohle není love song přichází Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matty Vob, Honzino a Arianka.

0: a ve 309. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Tak a teď už je to jen a jen na vás a na vašich hlasech, protože hlasovat do dalšího kola hitparády můžete až do zítřejší 20. hodinky, tak neváhejte a losujte, tedy hlasujte, protože na každém hlase záleží.

A mně nezbývá, než se rozloučit, popřát vám krásný den a zítra opět v 6 se na vás těší Kikriki Jirka Kohout. Ahoj!

0: Růženko, tobě se dneska nechce do vstávání.
1: Přepadla mě zimnice, Josefe.
0: Na tu je nejlepší zůstat pod duchnou.
1: Jen aby se z toho nevyklubala horší patálie.
0: A máš přece mě, má milá. Dostaneš čaj, přinesu ti nějakou medicínu.
1: Hlavně nezapomeň dát králíkům, Josefe. A nasypat slepicím.
0: Ale dušinko, to víš. My s Josívkem se o všechno postaráme. Ty klidně lež.
1: Budu, Josefe. Na mou duši, že budu.
0: Josívku. Pst. Usnula. Pojďme.
2: Nakrmit králíky.
0: Ale ty už se dávno obstaral. A slepice jak by smet.
2: Tedy uvařit čaj?
0: Ale je hotový.
2: Tak kam chceš běžet?
0: Uděláme si spolu malý výlet.
2: Ale slíbil s paní Ružence medicínu.
0: Spánek je tou nejlepší medicínou, Josifku. Jen pojď. Tady teď nejsme nic platní.

0: Josef s Jozífkem jako už tolikrát zamířili k Vltavě. Odvázali starou dřevěnou pramici, naskočili a pak se pustili na zdař Bůh říčním proudem.
1: Ty, Josefe, nezdá se ti ta voda nějak podivně teplá?
2: Ukáž. Teplá. Vždyť je vřelá.
1: Zvláštní v téhle roční době.
2: Zatím, Josefku, něco vězí.
3: Celestino, už to mám dost. Vyhážu ti to smečí do Vltavy.
4: Ale táto, pro pár sušených bylinek oheň na střeše.
3: Smrdí to tu jako v apatice, ani vyspat se nemůžu.
4: Vřeď to svou zlostudenou vodou, uvidíš, že to pomůže.
3: No, chceš, abych se rozmočil, dneska už jsem se koupal přece nejmíň 5krát.
4: 4krát.
3: A já říkám 5krát, Vltava celá klokotá, mě čerti berou.
4: To je tím, že ti všecko hned rozčí.
3: Tobě je to zase jedno, vyžeň zmrad z chalupy, chci spát.
4: Ach, bože. Mám já s tímhle vsteklou nemalé trápení.
2: Pro trochu křiku byste snad, slečinko, neplakala.
4: No, pro trochu ne, ale pro to ustavičné hartusení ano.
2: No, však ono to nebude tak horké.
4: Nepřála bych vám život, jaký mám já. Jenom se bát, kdy tátovi začnou tancovat plamínky v očích. O to víte, ohnivý muž.
2: Cože?
4: To jste netušili?
1: Ne.
4: Jak byste taky mohli? Vyloupli jste se, Bůh ví odkud.
2: No, připluli jsme spořádaně po řece, jenže voda se nám zdála podezřele horká. No tak vystoupíme a...
4: Máte štěstí, že šel spát. Jinak byste to určitě schytali.
1: Ale zač?
4: Ono se vždycky něco najde. Nemyslete si.
2: Počkat. Tohle nám musíte objasnit.
4: To máte tak. Dřív to býval báječný člověk. No trochu prudší on byl vždycky, ale... Kůře ti by neublížil. Měl na starosti všechna pražská kamna a kde kdo si ho nemohl vynachválit.
2: Jenže kamen ubylo.
4: Přesně tak. A on z toho nic nedělání dočista zjankovatěl. To víte, škrtátko v ohnivém muži zůstane. A pak stačí docela málo k tomu, aby vzplanul.
1: Někdy je zapotřebí spustit z hurta.
4: Já si myslím, že po dobrém se vždycky zmůže víc. No, považte jenom tenhle týden. V pondělí se v bránickém pivovaru rozčílil, že mají studené pivo. Začal sršet oheň, až všechny láve popraskaly. V úterý zas v Podolí křičel na plavčíka, že má na stranu čepici, až ten hoch byl samou hambou v jednom ohni. Ve středu prý zedníci, kde si v Košířích postavili křivě zeď. Taky mi trochu sežehnul a museli stavět znovu.
1: Zasloužili si to.
4: No a ve čtvrtek si ho pozvali na ouřad kvůli těm předchozím dnům. Tam se prý tak rozlítil, že jim začaly po stolech poskakovat plameny a všechny důležité spisy, co tam mají, málem schořely.
2: Ale slečenko, však by se tak moc nestalo.
4: No zahrává si. I hasiči si stěžují, že jim někdo přidělává práci a já jsem celá usoužená.
2: A co takhle studená sprcha?
4: Kde pak? Nic nepomáhá. Ani moje bylinky. A ty jsou na každou nemoc. Tu máte. Vezměte si je.
1: Ale to my nemůžeme.
4: A co byste nemohli? Mám jich na půdě ještě plný pytel. No jen berte. A kdybyste takhle chtěli vzít i tátu, to bych vám byla teprve vděčná.
2: No, možná...
4: Odvést ho tak někam, kde je pořádná zima. Aby si trochu schladil rozpálenou hlavu.
1: A proč ne?
4: Prosím vás, v téhle kocápce...
2: No to není obyčejná loď.
4: Ale kdež, jen jsem žertovala. Vždyť víte, že spí.
1: No právě proto. Přichystáme mu ledové procitnutí.
2: A to by v tom byl čert, abychom tu zlost z jeho těla nevyhnali.
0: Josef s Jozívkem opatrně, každý z jedné strany, uchopili nic netušícího spáče a ještě opatrněji ho uložili na dno staré dřevěné pramice. Vážil sotva jako pírko, ale ti dva se samým horkem kolem spotili, jak při celodenní dřině.
5: Kapitáne Josefe,
1: čekám na tvůj rozkaz.
2: Vyplouváme, Jozívku.
3: Kde to jsem?
1: Na lodi.
3: Chci pryč, chci okamžitě domů.
2: No, tak to asi nepůjde. Plujeme právě opačným směrem.
3: Kujon, bujon, tohle si s vámi vyřídím.
1: Vaše Celestýnka ovšem ví.
3: S ní si to vyřídím taky, ale napřed s vámi.
2: Hodláte sršet oheň a síru?
3: Podpálí vám lod.
1: Na vodě to půjde těžko.
3: Rozhoupují, ať se utopíte.
2: Ale prosím, račte si posloužit. Tím naši cestu jedině urychlíte.
0: Ohnivý muž rozhoupal pramici. Při prvním zhoupnutí se znatelně ochladilo, při druhém zadul ostrý severní vítr a při třetím se hladina pokryla ledovou tříští. Namísto řeky tu náhle bylo moře, namísto pramice obrovská loď, razící si cestu ledovými kramy a namísto dvou snímků a dobrodruhů dva opravdoví námořníci Josef a Josífek. Jen ohnivý muž dál stál bosýma nohama na studené palubě a v očích se mu myhaly záblesky hněvu.
3: Taková troufalost, drzost, neumalenost.
5: Dost, že jste tady.
1: A hele, mrož?
5: Povídám, konečně, doktore. Už mám na kahánku.
2: Mezi námi ale žádný doktor není.
5: A co tenhle ten? Má bílý plášť a vousy jako mrož. Doktor Brož, poslal jsem pro ně.
3: Ale kůžel jsem přece ohnivý muž a na sobě... Pro pana Jana, vždyť já jsem roční košili.
5: Košile nebo plášť, kůž ohnivý muž nebo Brož doktor, doktor Brož, všechno vychází na stejno, musíte mě léčit, neboť mám rýmu a nastydlý mrož je v Grónsku k něčemu.
1: Nějak tu přituhuje nálada, Josefe.
2: No ba ne, Josívku, ono se zas oteplí, jen je nech.
3: Vy, osobo, jak se mu považujete?
5: Já, vy vyzařujete blahodárné teplo.
3: Jo, vám dám teplo, seženu vás, načkvane.
5: Cítím, že pod žárem vaší zlosti moje rýma ústu.
3: Tuhle, už se rozčelovat nebudu. Nebudu a nebudu.
6: Já děkuji, pomohlo to, jsem zcela zdrav.
1: A vy?
3: Mně přece nic nechybělo. Spíš přebýval. Ale co to? Zlost je pryč. Je mi báječně.
1: To bude tím mrazivým podnebím.
2: V něm vám ta horká hlava kapánek vychladla.
3: Asi ano. Všechno se mi zdá najednou úžasné, nádherné. Přátelé.
6: Tuze rád bych věděl, doktore, kde provozujete svou praxi. V případě potřeby bych si dovolil...
3: Ale mrožíku, vždyť já žádnou nemám.
6: Škoda. Musím tedy i nadále využívat služeb mrože doktora Brože, ač se mi zdá, že vaše léčitelské schopnosti jeho předčí.
3: Kamaráde, to je nápad. Vždyť já si mohu zřídit ordinaci léčba teplem. Tam bude stát na dveřích.
1: A pacienti se jen pohrnou.
3: Jo. Celestýnka jim bude vařit bylinkové čaje, míchat voné masti.
2: A vy se budete hřejivě usmívat.
6: Tak to mi dejte určitě vědět, protože mezi námi mrož, doktor, brož, není vůbec žádný doktor a navíc je strašně vzteklý. No, tak já musím plavat, mám spoustu práce, naschledanou.

0: Zpáteční plavba proběhla bez nesnází. Josef s Josívkem se sice trochu strachovali o paní Růženku, ale ohnivý muž je uklidňoval. Po zlosti ani památky. Sotva se však stará dřevěná pramice dotkla pevné země, vyskočil jako šídlem bodnutý a zbyla po něm jenom žíznivá čára.
1: Že by ho to zase popadlo, Josefe?
2: Spíš má něco za lubem.
0: Než Josef s Josívkem uvázali pramici na 7 námořnických uzlů, než se vydrápali na břeh, než stačili udělat pár kroků, stála ve dveřích paní Růženka.
3: Vy jste pěkní. Jezdíte si po výletech a Maroda necháte doma samotného.
2: Ach, Dušinko, však jsme ti taky něco přivezli.
4: A máme toho plné kapsy.
3: Co je to?
2: No bylinky přece. Uvaříme ti z nich voňavý čaj.
3: Jste druzí, pánové.
2: Nepovídej.
3: Na mou duši. Před chvílí tu byl doktor. Přinesl medicínu, co voněla po bylinkách. A povídal, že zná tajemství na mou nemoc. Přitom šířil kolem sebe takové zvláštní a hřejivé teplo.
2: Safra Porte, jak to stihl?
3: Sotva za ním zaklaply dveře, vyskočila jsem jako rybička. No vážně, zimnice je pryč.
4: Je to moc dobrý doktor.
2: A vyhlášený Růženko léčil až v Grónsku.
3: Prosím tě, Josefe, jak to můžeš vědět? Vždyť jsi v Grónsku jak živ nebyl.
2: To je zase moje tajemství, Růženko.

0: nové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: tak už to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Rádio Junior.

Slunce znám nebezpečí. Teď volá SOS. Bez dlouhatánských řečí.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.

oblečeme do omítky, začnem svá přátele na prohlídky, snad vydrží s divou, jak v něm bude život, začnem svá přátele na prohlídky.

0: ahoj kluci, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj kamarádi, ahoj Ušounku.
0: Ahoj Jani.
1: Slyšela jsem dobře, že dneska budeme mít zase vzácnou návštěvu.
0: Ano Jani, přesně tak. Mám jednoho kamaráda, který je vážně zajímavý a ještě u nás ve školce nikdo takový nebyl. Tak jsem ho pozval, aby se o něm holky a kluci něco dozvěděli.
1: Aha, a kdo to bude? To asi budeme hádat, že?
0: No, přesně tak. Ušounova hádanka. Holky a kluci, protože já dobře vím, kdo k nám přijde na návštěvu dneska, našeho milého hosta, prostě uhádněte s Janou, jo? Tak pozor, koho to právě slyšíte?
1: Jú, tak to nevím. Není to traktor? Není to krokodýl? Není to datel? Tak Ušoune, dostaneme nějakou malinkatou nápovědu.
0: No tak dobře. Malou malinkatou? Ano. Tak pozor. Zatímco já bydlím v rozhlase a ty v domečku, tak můj kamarád, který už za chvíli zaklape zobákem na dveře, bydlí na jednom komíně u Prahy. To byla nápověda. Zaklape.
1: Dobře, na komíně, tak to už víme, že jo, kamarádi. A řekneme si to všichni pěkně spolu. 3, 2, 1... Čáp.
0: Správně, správně, je to čáp, co klape zobákem. Jmenuje se Jura a přijde mezi nás už po písničce.

0: kluci, skončila písnička a já už mezi námi vítám kamaráda Čápa Juru. Ahoj, ahoj, ahoj.
1: A protože Jura neumí úplně dobře lidsky a česky, tak nám bude Ušounek překládat. Viď, Ušounku?
0: Ano, ano, moc rád. Tak pozor, před chvílí Jura říkal, ahoj, jsem tu velice rád. A když jsme se na návštěvu domlouvali, moc se těšil, že se o něm kamarádi něco dozvíte.
1: Tak začneme s tím, že Jura je čáp bílý a kromě něj u nás v České republice žije i čáp černý.
0: A pozor, pozor, oba jsou to ptáci brodiví.
1: No, k tomu totiž mají ty dlouhé bezvadné nohy.
0: No a proto se krásně brodí vodou. Jo, tak pozor, délka jednoho čapího těla je asi tak metr. Jo, a pozor, rozpětí křídel je tak veliké, jako když třeba táta roztáhne ruce. Jo, tak pozor. No a sameček je o něco větší než samička. No a váží od 2 do 4 kg. Jak bych to asi tak řekl?
2: Já
0: jako 2 pytlíky brambor.
2: Jo.
0: No ale pozor, co je důležité, že čáp je bílý, tedy ten čáp bílý, a má černé konce křídel. A těm křídlům se říká letky. Představ si to, že se jim jako létá. No a zobák a nohy má čáp červené.
1: Páni, já nestačím zírat. Ty ses na to opravdu připravil, Ušonku. Ty jsi to nastudoval.
0: Jo. Já jsem chytrý jak radio.
1: A co ještě víš?
0: No tak pozor, ještě vím, že čáp na zimu odlétá do teplých krajin, do Afriky a taky do Jižní Asie. Prostě daleko do tepla.
1: Páni Ušonku, já chválím. A co na to říkáš ty, Juro?
0: Říká, že jsem se připravil neskutečně úžasně, fantasticky, super dobře. No on teda říká, jenom že jsem se připravil dobře. To já jsem se tam tak trošku přidal, protože ty mu nerozumíš.
1: No, pan pochvala.
0: No, dobře, no ale pozor, teď už by to chtělo, co?
1: Pohádku. Juro,
0: ano?
1: Kamarádi, pěkně si tu dnešní pohádku užijte.
0: Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko kouzelí.

0: Jednou místo vyučování šla celá škola, kam Telátko chodilo, na kouzelnické představení, které se konalo ve stodole. Kouzelník pan Kocour měl lesklý plášť a tmavý klobouk a předváděl ohromné věci. Tahal z klobouku šátky. Nechal zmizet hodinky pana učitele Vola. Přestřihl provázek a zase ho spojil. Poznal, kterou kartu si Jalovička Hanička vytáhla z balíčku. A nakonec každému vykouzlil nafukovací balónek. Bylo to skvělé a Telátko se rozhodlo, že bude také kouzelníkem. Když se vrátilo ze školy domů, půjčilo si tatínku v klobouk a maminčinu barevnou zástěru, která se kouzelnickému plášti pana Kocoura podobala nejvíc. Na zahradu dalo stolek a dvě židle, aby měli maminka kráva a tatínek bejk na čem sedět.
1: Velevážené publikum,
0: řeklo, když se rodiče posadili.
1: Nyní vám předvedu první kouzlo. Vytáhnu z klobouku šátek.
0: Sundalo si klobouk, zatřáslo s ním a postavilo ho na stolek. Jenže ať se do klobouku dívalo, jak se dívalo, nic v něm nebylo.
1: Jak je to možné?
0: Divilo se Telátko, pak si ale řeklo, že zkusí něco jiného.
1: Raději nechám zmizet nějakou věc. Tatínku, půjčíš mi hodinky?
0: Tatínkovi se hodinky moc půjčovat nechtělo.
1: Tatínku,
0: prosilo Telátko.
1: Pan učitel je panu Kocourovi taky půjčil.
0: Tatínek se nakonec nechal přemluvit a hodinky Telátku podal. Telátko je dalo do klobouku a zatřáslo s ním. Pak sáhlo dovnitř, ale hodinky tam pořád byly. Vůbec nezmizely. Teď už tomu Telátko opravdu nerozumělo.
1: Vždyť dělám všechno úplně stejně jako pan Kocour.
2: To je tím,
0: řekl tatínek,
2: že to ve skutečnosti žádné opravdické kouzlo není. Je to jenom nacvičený trik.
1: Třeba tím kloboukem třesu málo,
0: řeklo si Telátko a zatřáslo kloboukem pořádně. To ale nemělo dělat. Tatínkovi hodinky z klobouku vyletěly a spadly do kopřiv za plotem.
2: Co to děláš?
0: Vykřikl tatínek a vyskočil ze židle. Všichni tři pak dlouho do noci hodinky hledali, ale nenašli je. Kopřivy byly vysoké a bylo jich moc.
1: A pak, že neumím kouzlit,
0: řeklo Telátko, když se špinaví a popálení od kopřiv vraceli domů.
1: Ty hodinky opravdu zmizely.

0: kluci, skončila pohádka a vy stále posloucháte mou tedy ušounovu pohádkovou školku.
1: Máme tu na návštěvě Čápa Juru a určitě toho využijeme a pořádně si s ním zacvičíme.
0: Paráda! Ušounovo cvičení.
1: Tak, stoupněme si pěkně rovně a narovnáme i nohy a celou školku nebo obývák pěkně obejdeme těmi nejdelšími čapými kroky.
0: Tak, parádně na to jde. Jura pokyvuje hlavou, že je to všechno v naprostém pořádku.
1: A teď si procvičíme i zobák.
0: Jani, my přece nemáme zobák.
1: Ale to já samozřejmě vím, ušounku, ale umíme si ho vyrobit. Použijeme k tomu obě ruce, které pěkně natáhneme dopředu a dlaněmi k sobě a procházíme se po školce čapými kroky a rukama klapeme jako zobákem.
0: Tak hezky, ano, já ti budu počítat. Klap, klap, klap, klap. Přesně tak, jako čáp. Klap, klap, klapy, klap. Přesně tak, jako čáp. No to bylo pěkně.
1: To nám to nádherně šlo.
0: Jo, jo, jo.
1: Tak přestaneme klapat a chodit a trošku se proletíme. Dáme ruce pěkně od těla a protože čáp má velká křídla, tak celýma rukama máváme pořádně, abychom doletěli, kam potřebujeme, třeba za moře.
0: Jo, jo, jo, hlavně něco neschodit, ale už letíme třeba do Afriky. Ale to je jenom jako. Doopravdy se pořádně proletíme po školce. Já už letím, anebo po obýváku.
1: Já tak letím.
0: Letím.
1: Teda, to bylo ale super cvičení.
0: No.
1: Čapí cvičení.
0: Jo.
1: No a protože vám to tak pěkně šlo, odměníme se písničkou.
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Máme tu totiž dneska vzácnou návštěvu čápa bílého, který se jmenuje Jura. A protože jsem mu chtěl udělat radost, naučil jsem se o něm básničku. Jani, co ty na to?
0: No, to já ji chci slyšet, chci ji taky umět.
1: Tak poslouchej. Čáp, na komíně sedí čáp, zubák dělá klapy klap, klapy klap, klapy klap, udělej to taky tak, taky tak.
0: Tak ta je moc fajn. Pojďte, kamarádi, ještě si ji jednou zopakujeme.
1: A na komíně sedí čáp, zubák dělá klapy klap, klapy klap, klapy klap, udělej to taky tak, taky tak.
0: Co říká?
1: Líbila se mu, Jani, líbila se mu ta básnička a říká, že je i hra, která se jmenuje Pan Čáp ztratil čepičku.
0: To znám a moc mě baví. Určitě si ji holky a kluci zahrajte někdy ve školce nebo na hřišti.
1: No a to je tak. Jeden říká, Pan Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku. No a pak řekne třeba červenou. A úkolem všech je honem rychle hledat nějakou červenou barvu a rychle se jí chytit.
0: A kdo se nechytí, toho chytí Pan Čáp.
1: No.
0: A ten potom zase stojí a říká, Pan Čáp ztratil čepičku,
1: jo,
0: měla barvu barvičku.
1: Co, Jani, no. My kdybychom to hráli spolu, tak já bych nikdy neprohrál. Já jsem přeci různobarevný ušounek.
0: Ale já už se těším, až si ji příště zahrajeme někde s kamarády. Ale koukám, Ušoune, že se celý klepeš na to, abys holkám a klukům ještě prozradil další věci o čápech.
1: Ano, ano, no, vždyť je to tak zajímavé. No tak si představte, že nejdřív se z teplých krajin vrací čápy samečkové. Jo, takový samec zabere hnízdo z loňska a potom přiletí i samička. No a společně ho vylepší.
0: A pokud tam náhodou není to hnízdo, třeba ho rozmetal vítr nebo ho nějací zlouni rozbili.
1: No, tak si potom samec i samička postaví společně nové. Každopádně, když přiletí i samička, přivítají se hlasitým klapáním.
0: Ano, ještě hlasitějším, než jsme slyšeli od Jury.
1: No, a když mají čápy vylepšené hnízdečko, samička snese 2 až 7 bílých vajíček, jo? A na nich se potom střídají jako rodiče oba dva.
0: No, sedí na nich, hřejí je vlastním tělem a čekají, až se vylíhnou.
1: No pozor, pozor, a to čekání trvá víc než 30 dní, to je celý měsíc, to je půlka letních prázdnin například.
0: To je dlouhá doba.
1: No, neskutečně dlouho. No, ale potom malí čápy se pak nevyklubou všichni najednou, ale klubou se postupně, takže je potom vidět, které mládě je nejmladší a které zase nejstarší.
0: Tedy Ušoune, ty jsi snad čáp? Teď už toho díky tobě o čápech vím taky hodně. A teď si navíc ještě pustíme krásnou čapí písničku.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Olšounovu pohádkovou školku, ve které je dneska na návštěvě Čáp Jura.
1: Díky Olšounovi jsme se už o čápech hodně dozvěděli.
0: Takže pro vás nebude problém splnit můj dnešní úkol. Olšounův úkol.
1: No tak povídej, dej nám ten úkol.
0: Holky a kluci, čápy jedí hraboše, myšky, krtky, hmyz, žáby, žížely, hady, ryby, no prostě mají toho na jídelníčku velikánskou spoustu mlsání. A váš dnešní úkol je najít v pokojíčku všechny hračky, které kdyby byly opravdovými zvířátky, mohl by mít je Jura k večeři. Jo, tak hledejte, hledejte, hledejte, no.
1: A co když má náhodou někdo v pokojíčku za hračky třeba jenom pejsky?
0: Tak potom vy, kamarádi, najděte Jurovu večeři v obrázkové knížce anebo s rodiči na internetu. Jo? No a Jani?
2: Ano.
0: Jani?
2: Ano, ano.
0: Ty plníš úkol?
2: No jasně, já tady rochám, štrachám v krabici. Našla jsem žabku, hada a žížalu.
0: No výborně, výborně. A slyším, že i holky a kluci už Jurovi připravili moc fajn sváču.
1: Paráda, no ale my už se pomalu rozloučíme.
0: Pozor, pozor, Jura říká, že jsme ale ještě nespívali a že by byl moc rád, kdybychom mu zaspívali jeho oblíbenou.
1: No jasně, já nejsem nikdy proti zpívání. A která je ta čápová oblíbená?
0: No, pec nám spadla.
1: Kamarádi, vyzkoušíte si to s námi, pojďte zpívat taky. Pec nám spadla, pec nám spadla.

0: Они чекай, чекай, чекай. Клоп, клоп, клоп, клоп. А уж я то готово. Но то было вполне чапи. Пец нам спадла.
1: Красно сме си заспівали.
0: Юра, děkuje, děkuje, děkuje. А же при уж муси летět.
1: Ми ті таки děkujеме. Ahoj, Juro.
0: Ahoj.
1: A teď už se budeme opravdu muset rozloučit.
0: No, tak pozor, už vás jen poprosíme o obrázky. Dneska nám prosím namalujte čápa, nebo čápy.
1: Na hnízdě, nebo v letu, anebo můžete namalovat i hnízdo s mláďaty.
0: A nebo tu čepičku pana čápa, jak ji ztratil, viď, různobarevnou čepičku. No zkrátka cokoliv, co s tím čápem souvisí.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ushoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme ještě jednu super čapí písničku.

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: Naše malá

roztrhaným kabátku. A ten bacil vzal si za cíl močit naši agátku.

probacila nepříjemná.

leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: Hodinové správy.
1: Nová letní hra seznámí zájemce s vybranými památkami na Kroměřížsku. Sloužit má jako inspirace k výletům a zároveň představuje možnost vyhrát nevšední ceny. Návštěvníky zavede k 18 panským sídlům napříč regionem. Hra pojmenovaná Panská sídla Kroměřížska je určena zejména milovníkům historie, příběhů a zajímavostí. Rybáři mohou ode dneška v revírech znovu lovit štiky, candáty, sumce, boleny nebo okouny. Začíná sezóna lovu dravých ryb, která potrvá do konce kalendářního roku. Český rybářský svaz před nahozením prutu rybářům připomíná, aby zkontrolovali aktuální pravidla rybolovu v konkrétním revíru. Do terénu mohou rybáři vyrazit pouze s platným rybářským lístkem a povolenkou k lovu. A jaké bude počasí? Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 25 stupňů Celsia.

0: Začněte pondělí s humorem.
1: Moderují dva herci, Petr Komínek a Karel Klement, kteří vám zaručí zábavný start dne.
0: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart s Petrem a Karlem.
1: Tam, kde sranda nikdy nespí.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi.
1: Hodně štěstí.
2: Počkej, počkej, počkej. A kolik už mu vlastně je?
1: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: To teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
1: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
1: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
1: Jupi! Aha.

Hned vedle mého strýce švec čtyři krasavice, sádrové trpaslice tam na zahrádce měl. Tu trpajzlík řek strýci, že jednou tři měsíci by rád té trpaslici svou lásku vyznat chtěl. A strejc povídá ševče, půjč mi to jedno děvče, a švec na to, že nechce, co prej by z toho měl. A tak snadno a lehce na toho zlého ševce, za to, že řek, že nechce, trpaslík zanevřel. Švec nemůže pochopit, že ač se drží kopit, začal se v dluzích topit a neví, jak z nich ven. Nejí, nespí a nedbá, nezajímá ho četba, trpaslíková kletba ho trápí jak zlý sen. Se ševcem to šlo z kopce, v rodině skončil hrobce a sám starosta obce ho uctil projevem.

0: Ten šišatec našel u šišatého plotu.
1: A ta šišatá věc u šišatého plotu
0: byla šišatý.
1: Šišatý dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec

0: Šišatý, šišatý švec. Našel šišatou věc.
1: V tom na nebi šišatém.
0: V tom na šišatém nebi.

0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
3: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
2: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
3: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

0: Radio Junior.
1: Mom always wants me to clean up my things.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.
2: Poslyš, Mařeno, když máš teď navařeno, vlastně se...

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
3: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: chvějí. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadíkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mé to nestačily.

zprávy. Nová letní hra seznámí zájemce s vybranými památkami na Kroměřížsku. Sloužit má jako inspirace k výletům a zároveň představuje možnost vyhrát nevšední ceny. Návštěvníky zavede k 18 panským sídlům napříč regionem. Hra pojmenovaná Panská sídla Kroměřížska je určena zejména milovníkům historie, příběhů a zajímavostí. Rybáři mohou ode dneška v revírech znovu lovit štiky, candáty, sumce, boleny nebo okouny. Začíná sezóna lovu dravých ryb, která potrvá do konce kalendářního roku. Český rybářský svaz před nahozením prutu rybářům připomíná, aby zkontrolovali aktuální pravidla rybolovu v konkrétním revíru. Do terénu mohou rybáři vyrazit pouze s platným rybářským lístkem a povolenkou k lovu. A jaké bude počasí? Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 25 stupňů Celsia.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Následující pohádka nás zavede do tajemného arabského světa. Průvodci nám budou dvě na výsost pohádkové postavy. Dobro a zlo, které spolu uzavřou téměř ďábelskou sásku. Sásku o lidskou duši. Kdo tou duší bude a zachrání se před obrem Maridem i zrádnou lidožravou gůlou? To se dozvíme v pohádce Sladká mandlička, kterou napsala Martina Driverová. Režie Jaroslav Kodeš. Účinkují Lenka Krobotová, Lukáš Hlavica, Dana Černá a další. Natočeno v roce 1999.

0: Stůj! Jak si troufáš vejít do mého království? Poušť je hájemstvím zla. Mým panstvím.
1: Dobro nezná hranic. Může vejít kamkoliv. A zachceli se mi projít pouští, nezabráníš mi v tom.
0: Mohu s tebou bojovat.
1: Kolik takových potyček mezi námi už bylo. Zlo proti dobru. To je věčný boj.
0: Vítězem bývám já.
1: Tvé vítězství trvá jen krátký čas a je vždy zaplaceno trestem. A pak jsou lidé, co ti dokáží odolat, co nepodlehnou.
0: Není jich mnoho. Ostatně, můžeme se vsadit. Uvidíme, kdo z nás dvou má větší moc.
1: Chceš se sázet o lidskou duši?
0: Proč ne? Pojďme do města. Tam se jistě najde člověk, kterého do měsíce získám. Uvidíš.
1: A když ne, opustíš na rok tento kraj, souhlasíš?
0: Souhlasím.

0: Bratře, Táriku, kde jsi?
1: Tady, v zahradě u vodotrysku.
0: Povíš mi, co jsi dojednal?
1: Jistě. Posaď se, Lajlo, sem do stínu Tamarišku. Vím, že čekáš na má slova. Avšak zklamu tě, Ahmed odmítl.
0: Odmítl?
1: Ne snad proto, že by o tebe nestál. Ale nechce se příženit, dosud ne, a proto...
0: Nemusíš svá slova balit do hedvábí, Táriku. Vím, proč mě tvůj přítel Ahmed nechce.
1: Sestřičko...
0: Nic neříkej. Ošklivost je nejlepším strážcem ženy. A tenhle hlídač mě velmi přísně střeží. Nejspíš se nikdy neprovdám.
1: Přeháníš. Tvoji tvář zdobí laskavost. Srdce máš ze zlata a pak jsem tu já. Budu se o tebe na dosmrti starat. Šperky, krásné šaty, květiny, dobré jídlo. Nic ti nebude chybět.
0: To říkáš teď, Táriku. Ale až si přivedeš ženu do tohoto domu, co bude pak?
1: Neznám takovou, kterou bych sem chtěl přivést. I když...
0: Jen mluv, bratře.
1: Sám nevím. Říká se, že ženy jsou zrádné.
0: Tisíc příběhů o nevděčných, nevěrných ženách bych ti mohla vyprávět. A zvláště krasavice.
1: Všechny snad nejsou takové.
0: Žádná tě není hodna, bratře. Do očí se usmívá, za zády klame. Krmíš ji medem a ona tě kousne do prstu. Jí tvé datle a na tebe hází pecky.
1: Ale ty jsi jiná, já vím. Mám tě rád, sestřičko. A nikdy tě neopustím. I kdybych se oženil.

0: Buď pozdraven, Táriku. Mohu dál?
1: Ovšem, vejdi, Ahmede. Usedni vedle mě, příteli, a nalej si číšku čaje.
0: Díky.
1: Tvá sestra není doma? Odešla na trh. Ale nemusíš se bát jejího hněvu. Chápe tvé rozhodnutí, je velkomyslná.
0: Což pak ženy dokáží být velkomyslné? Nevím.
1: Ani já toho o ženách nevím příliš mnoho. Jen to, co mi Laila vypráví. A to často není lichotivé.
2: Dobří lidé, smilujte se. Dobří lidé, podarujte žebračku.
1: Vejdi, stařenko, a posaď se.
2: O, děkuju, pane.
1: Najez se a napij. Odpočiň unaveným nohám.
2: Ach, Bůh ti tvou štědrost oplatí.
1: Přicházíš zdaleka? Pověz, jaké neštěstí tě potkalo, že musíš chodit po žebrotě?
2: Jednoho dne přišel do města, kde jsem žila, oheň a vítr, pane. V plamenech skončil můj dům, přišla jsem o vše.
1: To je hrozné.
2: Nezoufám. Dobří lidé mě podarují, nabídnou nocleh. Doma jsem nyní všude a zármutek nemá místo v mém srdci.
1: Tvé oči jsou jasné. Netrápíš se.
2: Za to ty, pane, nevypadáš šťastně. Něco ti chybí.
1: Ale, stařenko, přeháníš.
2: Možná ano, možná ne. Štěstím každého muže je rychlý kůň, dobré jídlo a věrná žena. Mnoho pokrmu je na tvém stole, bujný hřebec se vzpíná ve stáji. Chybí ti tedy jediné.
0: Co chybí jemu, chybí i mně. Ale nebudu mučit své srdce. Odcházím, Táriku.
1: Aláh tě provázej, příteli. Prosím, vezmi si ještě. Co ti mohu nabídnout? Mandlový koláček? Granátové jablko?
2: Už nic, nic. Díky. Pohostil si mne jako vzácnou návštěvu. Máš dobré srdce, pane. Ráda bych se ti odvděčila.
1: Ale, stařenko...
2: Poslouchej, co ti povím. Tři věci jsou na světě špatné. Země bez vládce, řeka bez vody a muž bez ženy.
1: Vím, ale sestra mě před ženami varuje a slíbil jsem, že ji nikdy neopustím.
2: Proč by ti sestra měla bránit ve štěstí? I když se oženíš, nemusíš ji opouštět.
1: Smýšlí se mnou dobře.
2: Bez ženy nebudeš mít děti a jenom ten, kdo po sobě zanechá potomka, neumírá.
1: Znám to přísloví, ale netoužím po žádné, kterou mi nabízejí. Mám strach, že bude zrádná.
2: Vím o dívce, která nezná faleš a je krásná jako raní záře. Nemá jedinou zlou myšlenku.
1: Taková opravdu žije?
2: Lidské oko je dosud nespatřilo.
1: A já, že bych ji měl najít?
2: Ano. Cesta k ní je ovšem obtížná, plná nástrah.
1: Obtíží se nezaleknu.
2: Zlé bytosti ji střeží.
1: Se zlem se dokážu vypořádat. Projedu třeba půl světa, utkám se s kýmkoliv. Jen pověz, kde tu dívku najdu.
2: Tedy poslouchej. Vydáš se tajně...

0: Buď pozdravena, Lajlo. Přišel jsem se poptat po Tárikovi.
1: Můj bratr tu není, odjel a už dlouho se nevrací. Kdo ví, co se přihodilo?
0: Jistě nic zlého. A jestli Tárik uspěje, bude na dosmrti šťasten.
1: Zdá se, že víš víc než já. Pověz, kam jel můj bratr?
0: On ti to neřekl?
1: Ne, neřekl.
0: Pak bych snad o tom neměl hovořit ani já.
1: Což nejsem Tárikova sestra. Jsme dvě těla a jedna duše, cokoliv řekne on, mohu slyšet i já.
0: Máš pravdu, Lajlo. Povím ti tedy, co řekl mně. Jede pouští až ke třetí oáze. Tam na něj čeká nevěsta.
1: Nevěsta?
0: Nelekej se, má být velmi krásná, jako raní záře. Prý dosud lidské oko nespatřilo.
1: Tomu nerozumím.
0: Ani já ne. Proto na něj tak nedočkavě čekám. Dej mi vědět, až se vrátí.
1: Jistě, jistě, vzkážu ti, Ahmede. Jel za nevěstou. Měla bych mu přát štěstí. Snad ke mně bude laskavá.
2: A co když ne?
1: Kdo to ke mně mluví?
2: Jsem tvůj neviditelný přítel. Poslechneš-li mě, tvůj život poplyne stejně jako dosud. Budeš se slunit v bratrově přízni.
3: Nevěř mu, Lajlo. To já jsem tvůj přítel. A já ti říkám, přeji bratrovi to nejlepší. Teprve pak se si dobře povede.
2: Skutečně? Bratr si doveze ženu. Bude krásná. Vezme ti místo na výsluní, odstrčí tě. To ona bude dostávat zlaté náramky, hedvábná roucha, voňavé koláčky. To ona se bude procházet v zahradě, trhat růže. A ty?
1: Já?
3: Získáš přítelkyni. Společně si budete povídat, vyšívat, tkát.
2: Ale ona bude mít nad tebou moc. Přestaneš být paní domu. Může tě i vyjenat.
1: To by bratr nedovolil.
2: Což nevíš, jak krátká je lidská paměť? Muž zaslepený láskou nebude dbát sestry.
1: Pak ale... Co mám dělat?
2: Té svatby musíš zabránit.
3: Ne, neposlouchej. Nevydávej se zlu. Jinak tě nemine trest.
1: Co horšího mne může potkat než ztráta bratra? Musím jet za ním, pak se rozhodnu, co udělám.

0: hrozná je poušť. Krásná, ale zrádná. Písek mi zaslepuje oči. Ústa se stahují žízní. Projel jsem teprve jednou oázou. Kdo ví, dojedu-li k té třetí.
1: Stůj, bídný čer. Skloň hlavu před obrem Máriden. Jakým právem přecházíš mé území?
0: Právem toho, kdo hledá.
1: Co hledáš?
0: Svou nevěstu. Zrodí se prý z jediného plodu mandloňového keře.
1: Pak jsi na správné cestě. Ale tu dívku nedostaneš, pokud nade mnou nezvítězíš. Slez z koně, budeme se bít.
0: Jsi dvakrát tak velký jako já.
1: Bojíš se?
0: Pro svou nevěstu se s tebou utkám.
1: Nuže, dej se do toho. Je snadné tě porazit. Tvé paže jsou měkké. Sílu nemáš.
2: Ještě jsi nezvítězil.
1: Pořvím tě zde v písku. Víte, zavane tvé stopy.
2: Ne, já bojuji o své štěstí ve jménu Aláha, všemocného, všeslitovného.

0: Krutá je poušť. Krásná, ale zrádná. Vítr ničí stopy. Písek zaslepuje mé oči. Co když bratra nenajdu?
1: Nerozumné je tvé počínání, Lajlo. Vrať se domů. Uvidíš, že vše dobře skončí.
2: Ano, ano, vrať se domů,
3: aby tě bratrova žena mohla vyhnat.
0: Ne, to nechci. Ale mé síly ubývají.
3: Podívej. Posílám ti jednoho ze svých služebníků. Pomůže ti překonat část cesty.
4: Zdravím tě, o paní. Obrmárec sklání před tebou svou hlavu. Kam pak máš namířeno?
0: Hledám bratra. Jede do třetí oázy.
4: Setkal jsem se s ním. Porazil mě v boji. Teď má cestu ke sladké mandličce otevřenou.
0: Sladká mandlička? Jaké má nádherné jméno. Jistě je krásná.
1: Ano, ale také milá a laskavá.
3: Krasavice neumí být laskavé. Věčně budeš stát v jejím stínu. Musíš Tárika zastavit.
0: Chci s bratrem aspoň promluvit. Chci tu dívku vidět. Potom se rozhodnu, co dál.
4: Pak tedy jeďme. Doprovodím tě ke druhé oáze.

0: Strašně dlouhá je má cesta. Už dvě oázy jsem projel a poušť, jako by byla bez konce.
1: Zastav koně, krásný jinochu. Sestup ke mně dolů. Tvé oči jsou unavené, tvé rty suché. Pojď se mnou, dám ti najíst, dám ti napít. V mém paláci zapomeneš na celý svět.
0: Nechci zapomenout. A prosím, nezdržuj mě, paní. Jdu za nevěstou, sladkou mandličkou, má cesta je dlouhá.
1: Proč bys jezdil kdo ví kam? Hledáš-li nevěstu? Vem si mne. Pohleď, sundám závoj.
0: Překrásná.
1: Tak mě následuj.
0: Ne, to nemohu. Nemohu.
1: Proč by ne? Pohleď mi do tváře. Pohleď mi do očí. Pohleď na mé měkké kadeře.
0: Snadno odhaluješ před mužem svou tvář. Usmíváš se, ale není to něžný úsměv?
1: Hlupáku.
0: Ve jménu Aláha všemocného, všeslitovného. Rozeznávám špičaté zuby ve tvých ústech. Už vím, kdo jsi. Jsi gůla. Lidožroutka. Ustup mi z cesty! Díky bohu zmizela. Tohle tedy byla další z nástrah, o nichž stařenka hovořila. Kdo ví, co na mne ještě čeká.

0: Už jsem projela dvě oázy. A poušť jako by neměla konce.
1: Stůj! Zastav koně, krásná dívko.
0: To hovoříš ke mně? Nejsem krásná.
1: Pod závojem nerozeznám tvou tvář, ale vypadáš znaveně. Pojď se mnou do mého paláce. Dám ti napít, dám ti najíst. Uložím tě na měkké lože.
0: Děkuji za laskavost, paní. Já se však nemohu zastavit. Jedu za svým bratrem.
1: Ach ano, ten to byl. Nabídla jsem mu všechny rozkoše světa, ale odmítl mne.
0: Musím ho dohonit.
2: Ano, musíš. Má služebnice Gula ti ukáže cestu, doprovodí tě.
3: Zahráváš si se zlem, Milo. Ještě máš čas se vrátit.
2: Neposlouchej ta slova, spěchej za bratrem. Přesvědč se, zda mu na tobě ještě záleží.
1: Ráda tě doprovodím. Nezabloudíš.
0: Děkuji ti. Tak tedy jeďme.
2: Zdá se, že vyhrávám.
3: Snad. Laila je nejistá, to ano, ale jen díky tvému našeptávání. Až se s bratrem sejde, až spatří jeho nevěstu.
2: Jak jsi naivní. Pak teprve udeřím s plnou silou.
4: Konečně. Třetí oáza. Opuštěná studna. Mandloň. Stařenka nelhala. Stůj, koníčku. Na keři visí jediný plot. Teď se rozhodne o mém štěstí. Otevři se, skořápko pevná, ať může na svět dívčina pěkná.
5: Zde jsem, můj pane.
4: O Aláhu, děkuji ti. Takovou krásu svět neviděl. A patří mně, jenom mně.
5: Ovšem, že ti patřím, můj pane.
4: Pojď, vezmu tě s sebou a staneš se mou ženou.
5: Ráda, můj pane, ale přivezl jsi pro mne šaty? Nemohu přece jet pouští, oázami a městem zahalena jen do svých vlasů.
4: Ovšem, jaký jsem to hlupák, na oděv jsem nepomyslel. Vždyť stařenka říkala, že se teprve zrodíš, jak bys mohla být oblečená. Počkej zde na mě, má milá. Dojedu do nejbližší oázy, koupím ty nejkrásnější šaty. Za chviličku jsem zpět.
5: Učiním, co rozkážeš, můj pane.
4: Vrátím se rychleji než vítr. Jeď, koníčku! Jeď!
0: Bratře! Bratře! Neviděl mne. Kam ujíždí? A sám?
3: Jede nevěstě pro šaty. Ona sedí u studny. Máš příležitost seznámit se s ní.
2: A povšimnout si, jak je krásná. Proto zapomene Tárik na celý svět. I na tebe.
0: Ach bože.
2: Ale ještě tomu můžeš zabránit. Pomohu ti.
3: Ne, nenaslouchej tomu.
0: Nedokážu to. Nesnesu pomyšlení na bratrovu lásku. Třeba bych se zlu zaprodala. Té svatbě zabráním.
3: To nesmíš, Lajo.
2: Dobře jsi se rozhodla. Teď jdi k ní a promluv na ní v Límě. Ptej se, co sojírá v dlaní. Když poslechneš mých rad, nebezpečí pomine.
0: Dobrý den, dívenko.
5: Ach, dobrý den, vzácná paní.
0: Co pak tu děláš?
5: Čekám na svého ženicha.
0: A co to svíráš v dlani?
5: Jen mandlovou skořápku.
0: Ukáž, prohlédnu si ji.
2: Výborně. A teď opakuj po mně. Zavři se opět, skořápko pevná.
3: Prosím, naposledy tě žádám, Lajo, nedělej to.
0: Nemám jinou možnost. Zavři se opět, skořápko pevná.
2: Nemůže na svět ta dívka pěkná.
0: Nemůže na svět ta dívka pěkná.
2: Vidíš? A je po svatbě. Tu mandli nos neustále při sobě, aby krásku nikdo nevysvobodil. Už se nemáš čeho bát. Tvé dny poplynou v bohatství, v radovánkách. Bratr se o tebe postará.
0: Tárik se o mě postará.
6: Hej, Maride! Hej, Úlo! Odneste to děvče domů.
7: Jistě. Jak poroučíš, učiníme.
1: Když zlo přemůže dobro, vzrůstá i naše moc.
6: Vemte jí do nosítek a leďte!
3: Snad se Vajlet pohne svědomí, snad prohlédne a napraví vše, co učinila.
6: Nepřestáváš doufat. Marná je tvá naděje.
8: Jsem zde, má milá. Vezu ti šaty zlatem vyšívané. Závoj lehký jako dech. Mandličko, kde jsi? Proč se mi schováváš? Není tu. Kam zmizela? Co se jen mohlo stát? Jestli ji nenajdu, umřu žalem. Mandličko! Sladká mandlička!

0: Stařenko! Hej, stařenko!
1: Konečně tě vidím, co mi dalo práce, než jsem tě našel.
2: Co pak se stalo?
1: Můj přítel Tárik je nemocen, leží jako bez ducha od chvíle, kdy se ztratila jeho nevěsta, sladká mandlička.
2: Ztratila se mu. Vysvobodil ji tedy.
1: Ano, to ano, ale pak jí jel koupit šaty a ona zatím zmizela. Nikdo neví kam.
2: Což pak se jí nepokusil najít?
1: 3 týdny marně bloudil pouští i oázami.
2: Musel být zoufalý.
1: Pronásledoval ho Márit, pronásledovala ho Gula. Jen dobrému koni vděčí za to, že jim unikl. A kůň ho také přinesl domů. Víc mrtvého než živého.
2: Aha. A kdo pak se o něj stará?
1: Jeho sestra Laila, Aláh jí požehnej. Bez její péče by už byl mrtev. Teď Tárik žije, ale je jako bez rozumu. Proto jsem tě vyhledal. Snad mu můžeš pomoci.
2: Zkusím to.

0: Neřídi, stařenko. Snad dokážeš rozveselit mého bratra. Jeho mysl stůně. Celé dny jenom naříká.
1: Není ti ho líto, Lajlo?
2: Nenech se dojmout, za pár dní Tárik zapomene a všem bude jako dřív.
3: Jako bych slyšela hlasy.
0: To jen vítr v korunách palem šumí.
3: Snad. No, tvůj bratr dobře nevypadá, ale není divu, že stůně, když ztratil své štěstí. Uvidím, co zmohu. Pane, otevři oči. Poznáváš mě?
1: Stařenko, to jsi ty. Víš už, co se stalo?
3: Vím, ale kdo nezakusil bolest, netuší, jak chutná štěstí. Nyní mi řekni, svěřil ses někomu s tím, kam jedeš?
1: Jen svému příteli Ahmedovi jsem se zmínil.
3: Udělal jsi chybu? I přítel tě může zradit?
1: Ahmed, tomu nevěří.
3: Stačilo, aby před jinými utrousil slůvko. Někdo ti nevěstu nepřál. Ale je tomu tak, že kdo se je zlo, sklízí žal.
0: Oh, bože, ta stařenka má svatou pravdu.
3: Říkala jsi něco?
0: Ne, ne, jen, že se pro bratra trápím a nevím, co si počít. Uzdraví se.
3: Pověz, Táriku, toužíš stále po sladké mandličce.
1: Víc než po čemkoliv na světě.
3: Ach, pak je to velmi, velmi zlé. Ať ten, kdo má na svědomí tvé trápení, zůstane bez hnutí tam, kde nyní je a čeká na svůj trest.
0: Jaký trest?
3: Kdyby se přiznal, snad by se Tárikovi ještě mohlo pomoci, ale jinak...
2: Neboj se, Lajlo, ta stará jim vyhrožuje, nedokáže nic.
0: Nevím, co dělat, jako by mi nohy do země vrostly, ale promluvit... Přiznat se, to přece...
2: Slyšíš dobro? Vítězství bude moje.
4: Ještě může napravit, co udělala. Ještě je čas.
0: Bože, Tárikovi svítí oči, tváře mu hoří, přitížilo se mu. Ale to je přeci ten trest. Trest pro mě, nemocná mysl Tárika. Ne, tohle nemohu připustit. Takhle nemohu dál, všechno mu povím.
2: Cože?
3: Lajlo, co je s tebou?
0: Táriku... Už nemohu vidět, jak se trápíš. To já všechno zavinila. Připravila jsem tě o nevěstu. Měla jsem strach, že mě opustíš.
1: Ty, sestřičko, jak jsi mohla?
0: Odpusť. Jsem ošklivá, žárlivá a špatná žena.
3: Lajlo, tohle přiznání přišlo v pravý čas. Snad se nám ještě podaří dívku nalézt. Objev se, mandličko, objev se hned. Tam, kde dlíš, ať vyroste růžový květ.
1: Lajlo, tvůj rukáv.
3: Růžový kvítek vyrůstá z plodu, který tvá sestra skryla ve svých šatech. Vidíš, mandle už je na světě. Teď osvobodíme dívku. Oslov ji, Táriku.
1: Otevři se, skořápko pevná, ať může na svět dívčina pěkná.
5: Zde jsem, můj pane. Co jsem se načekala?
0: Je krásná, překrásná. A já...
3: Pohlédni do očí svého bratra. Co tam teď vidíš, Lajlo?
0: Lásku. Odpuštění. Ach bože, Táriku, já nechtěla. Já se jen tolik bála. Odpusť.
1: Sestřičko, trápení už bylo dost. Já ti odpouštím.
3: Bůh vám žehnej. Teď už vás nic neohrozí.
6: Právě uplynul měsíc od naší sásky.
2: Prohrál jsem, ale... Měl jsem vítězství na dosah.
6: Tak to v životě bývá. Tvé vítězství trvá jen krátký čas. Dobro vždy déle přetrvá. Nyní se klik z tohoto kraje.
2: Máride! Gůlo! Odneste mě odtud!

0: Ahmede, příteli, konečně. Jsem rád, že jsi k nám po roce opět našel cestu.
1: Netroufal jsem si přijít. Když pomyslím, že jsem, ač nerad, zavinil tvé trápení...
0: Všechno už je pryč. Jen pojď, posaď se. Má žena ti přinese čaj.
1: Díky. Jsi opravdu šťastný muž, Táriku. Ale já... Přišel jsem tě o něco požádat.
0: Jen mluv.
1: Prosím, dej mi Lailu za ženu.
0: Cože?
1: Mám ji rád. Už dlouho ji mám rád.
0: Odmítl jsi ji?
1: Pochybnosti o její duši mě přinutily váhat. Vím, není bez slabostí, ale dokázala přiznat svou chybu. Sklonila svou hlavu. A z duší jakoby rozkvetla i její tvář. Vím, že je to pravá dívka pro mne.
0: Není sladších slov pro mé uši. Ahmede.
2: Přinášíme čaj a sladké koláčky, pane. Já i Laila jsme slyšeli tvá i Ahmedova slova. Těším se, že budeme slavit další svatbu.
3: A já se připojím, nejsi zvaný host. Rok mého vyhnanství vypršel.
4: Chceš se znovu pustit do boje?
3: Ten přece nikdy neskončil.
4: Máš pravdu. Zlo proti dobru. To je věčný boj.

0: Ahoj kluci, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj kamarádi, ahoj Ušounku.
0: Ahoj Jani.
1: Slyšela jsem dobře, že dneska budeme mít zase vzácnou návštěvu.
0: Ano Jani, přesně tak. Mám jednoho kamaráda, který je vážně zajímavý a ještě u nás ve školce nikdo takový nebyl. Tak jsem ho pozval, aby se o něm holky a kluci něco dozvěděli.
1: Aha, a kdo to bude? To asi budeme hádat, že?
0: No, přesně tak. Ušounova hádanka. Holky a kluci, protože já dobře vím, kdo k nám přijde na návštěvu dneska, našeho milého hosta, prostě uhádněte s Janou. Jo? Tak pozor, koho to právě slyšíte?
1: Jú, tak to nevím. Není to traktor? Není to krokodýl? Není to datel? Tak Ušoune, dostaneme nějakou malinkatou nápovědu.
0: No tak dobře, malou malinkatou, ano. Tak pozor, zatímco já bydlím v rozhlase a ty v domečku, tak můj kamarád, který už za chvíli zaklape zobákem na dveře, bydlí na jednom komíně u Prahy. To byla nápověda. Zaklape.
1: Dobře, na komíně, tak to už víme, že jo, kamarádi. A řekneme si to všichni pěkně spolu. 3, 2, 1, čáp.
0: Správně, správně, je to čáp, co klape zobákem. Jmenuje se Jura a přijde mezi nás už po písničce.

0: kluci, skončila písnička a já už mezi námi vítám kamaráda Čápa Juru. Ahoj, ahoj, ahoj.
1: A protože Jura neumí úplně dobře lidsky a česky, tak nám bude Ušounek překládat. Viď, Ušounku?
0: Ano, ano, moc rád. Tak pozor, před chvílí Jura říkal, ahoj, jsem tu velice rád. A když jsme se na návštěvu domlouvali, moc se těšil, že se o něm kamarádi něco dozvíte.
1: Tak začneme s tím, že Jura je čáp bílý a kromě něj u nás v České republice žije i čáp černý.
0: A pozor, pozor, oba jsou to ptáci brodiví.
1: No, k tomu totiž mají ty dlouhé bezvadné nohy.
0: No a proto se krásně brodí vodou. Jo, tak pozor, délka jednoho čapího těla je asi tak metr. Jo, a pozor, rozpětí křídel je tak veliké, jako když třeba táta roztáhne ruce. Jo, tak pozor. No, a sameček je o něco větší než samička. No, a váží od 2 do 4 kg. Jak bych to asi tak řekl? Jako 2 pytlíky brambor.
2: Jo.
0: No, ale pozor, co je důležité, že čáp je bílý, tedy ten čáp bílý, a má černé konce křídel. A těm křídlům se říká letky. Představ si to, že se jim jako létá. No a zobák a nohy má čáp červené.
1: Páni, já nestačím zírat, ty ses na to opravdu připravil, Ušonku, ty jsi to nastudoval.
0: Já jsem chytrý jak radio junior.
1: A co ještě víš?
0: No tak pozor, ještě vím, že čáp na zimu odlétá do teplých krajin, do Afriky a taky do Jižní Asie, prostě daleko do tepla.
1: Páni Ušonku, já chválím, a co na to říkáš ty, Juro?
0: Říká, že jsem se připravil neskutečně úžasně, fantasticky, super dobře. No, on teda říká jenom, že jsem se připravil dobře. To já jsem se tam tak trošku přidal, protože ty mu nerozumíš.
1: No, pan pochvala.
0: No, dobře, no, ale pozor, teď už by to chtělo, co?
1: Pohádku. Juro,
0: ano.
1: Kamarádi, pěkně si tu dnešní pohádku užijte.
0: Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko kouzelní.

0: Jednou místo vyučování šla celá škola, kam Telátko chodilo, na kouzelnické představení, které se konalo ve stodole. Kouzelník pan Kocour měl lesklý plášť a tmavý klobouk a předváděl ohromné věci. Tahal z klobouku šátky, nechal zmizet hodinky pana učitele Vola, přestřihl provázek a zase ho spojil. Poznal, kterou kartu si jalovička Hanička vytáhla z balíčku a nakonec každému vykouzlil nafukovací balónek. Bylo to skvělé a Telátko se rozhodlo, že bude také kouzelníkem. Když se vrátilo ze školy domů, půjčilo si tatínku v klobouk a maminčinu barevnou zástěru, která se kouzelnickému plášti pana Kocoura podobala nejvíc. Na zahradu dalo stolek a dvě židle, aby měli maminka kráva a tatínek bejk na čem sedět.
1: Velevážené publikum,
0: řeklo, když se rodiče posadili.
1: Nyní vám předvedu první kouzlo. Vytáhnu z klobouku šátek.
0: Sundalo si klobouk, zatřáslo s ním a postavilo ho na stolek. Jenže ať se do klobouku dívalo, jak se dívalo, nic v něm nebylo.
1: Jak je to možné?
0: Divilo se Telátko, pak si ale řeklo, že zkusí něco jiného.
1: Raději nechám zmizet nějakou věc. Tatínku, půjčíš mi hodinky?
2: No, tak...
0: Tatínkovi se hodinky moc půjčovat nechtělo.
1: Tatínku,
0: prosilo Telátko.
1: Pan učitel je panu Kocourovi taky půjčil.
0: Tatínek se nakonec nechal přemluvit a hodinky Telátku podal. Telátko je dalo do klobouku a zatřáslo s ním. Pak sáhlo dovnitř, ale hodinky tam pořád byly. Vůbec nezmizely. Teď už tomu Telátko opravdu nerozumělo.
1: Vždyť dělám všechno úplně stejně jako pan Kocour.
2: To je tím,
0: řekl tatínek,
2: že to ve skutečnosti žádné opravdické kouzlo není. Je to jenom nacvičený trik.
1: Třeba tím kloboukem třesu málo,
0: řeklo si Telátko a zatřáslo kloboukem pořádně. To ale nemělo dělat. Tatínkovi hodinky z klobouku vyletěly a spadly do kopřiv za plotem.
2: Co to děláš?
0: Vykřikl tatínek a vyskočil ze židle. Všichni tři pak dlouho do noci hodinky hledali, ale nenašli je. Kopřivy byly vysoké a bylo jich moc.
1: A pak, že neumím kouzlit,
0: řeklo Telátko, když se špinaví a popálení od kopřiv vraceli domů.
1: Ty hodinky opravdu zmizely.

0: kluci, skončila pohádka a vy stále posloucháte mou, tedy Uchšounovu pohádkovou školku.
1: Máme tu na návštěvě Čápa Juru a určitě toho využijeme a pořádně si s ním zacvičíme.
0: Paráda! Uchšounovo cvičení.
1: Tak, stoupněme si pěkně rovně a narovnáme i nohy a celou školku nebo obývák pěkně obejdeme těmi nejdelšími čapými kroky.
0: Tak, parádně na to jde. Jura pokyvuje hlavou, že je to všechno v naprostém pořádku.
1: A teď si procvičíme i zobák.
0: Jani, my přece nemáme zobák.
1: Ale to já samozřejmě vím, Ušonku, ale umíme si ho vyrobit. Použijeme k tomu obě ruce, které pěkně natáhneme dopředu a dlaněmi k sobě a procházíme se po školce čapými kroky a rukama klapeme jako zobákem.
0: Tak hezky, ano, já ti budu počítat. Klap, klap, klap, klap. Přesně tak, jako čáp. Klap, klap, klapy, klap. Přesně tak, jako čáp. No to bylo pěkně.
1: To nám to nádherně šlo.
0: Jo, jo, jo.
1: Tak přestaneme klapat a chodit a trošku se proletíme. Dáme ruce pěkně od těla a protože čáp má velká křídla, tak celýma rukama máváme pořádně, abychom doletěli, kam potřebujeme, třeba za moře.
0: Jo, jo, jo, hlavně něco neschodit, ale už letíme třeba do Afriky. Ale to je jenom jako. Doopravdy se pořádně proletíme po školce. Já už letím, anebo po obýváku.
1: Já tak letím.
0: Letím.
1: Teda, to bylo ale super cvičení.
0: No.
1: Čapí cvičení.
0: Jo.
1: No a protože vám to tak pěkně šlo, odměníme se písničkou.
0: Uchšounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Máme tu totiž dneska vzácnou návštěvu čápa bílého, který se jmenuje Jura. A protože jsem mu chtěl udělat radost, naučil jsem se o něm básničku. Jani, co ty na to?
0: No, to já ji chci slyšet, chci ji taky umět.
1: Tak poslouchej. Čáp, na komíně sedí čáp, zubák dělá klapy klap, klapy klap, klapy klap, udělej to taky tak, taky tak.
0: Tak ta je moc fajn. Pojďte, kamarádi, ještě si ji jednou zopakujeme.
1: A na komíně sedí čáp, zubák dělá klapy klap, klapy klap, klapy klap, udělej to taky tak, taky tak.
0: Co říká?
1: Líbila se mu, Jani, líbila se mu ta básnička a říká, že je i hra, která se jmenuje Pan Čáp ztratil čepičku.
0: To znám a moc mě baví. Určitě si ji holky a kluci zahrajte někdy ve školce nebo na hřišti.
1: No a to je tak. Jeden říká, Pan Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku. No a pak řekne třeba červenou. A úkolem všech je honem rychle hledat nějakou červenou barvu a rychle se jí chytit.
0: A kdo se nechytí, toho chytí Pan Čáp.
1: No.
0: A ten potom zase stojí a říká, Pan Čáp ztratil čepičku,
1: jo,
0: měla barvu barvičku.
1: Ale víš co, Jani, no. My kdybychom to hráli spolu, tak já bych nikdy neprohrál. Já jsem přeci různobarevný Ušounek.
0: Ale já už se těším, až si ji příště zahrajeme někde s kamarády. Ale koukám, Ušoune, že se celý klepeš na to, abys holkám a klukům ještě prozradil další věci o čápech.
1: Ano, ano, no, no, no, vždyť je to tak zajímavé. No tak si představte, že nejdřív se z teplých krajin vrací čápy samečkové. Jo, takový samec zabere hnízdo z loňska a potom přiletí i samička. No a společně ho vylepší.
0: A pokud tam náhodou není to hnízdo, třeba ho rozmetal vítr nebo ho nějací zlouni rozbili.
1: No, tak si potom samec i samička postaví společně nové. Každopádně, když přiletí i samička, přivítají se hlasitým klapáním.
0: Ano, ještě hlasitějším, než jsme slyšeli od Jury.
1: No, a když mají čápy vylepšené hnízdečko, samička snese 2 až 7 bílých vajíček. Jo? A na nich se potom střídají jako rodiče oba dva.
0: No, sedí na nich, hřejí je vlastním tělem a čekají, až se vylíhnou.
1: No pozor, pozor, a to čekání trvá víc než 30 dní, to je celý měsíc, to je půlka letních prázdnin například.
0: To je dlouhá doba.
1: No, neskutečně dlouho. No, ale potom malí čápy se pak nevyklubou všichni najednou, ale klubou se postupně, takže je potom vidět, které mládě je nejmladší a které zase nejstarší.
0: Tedy Ušoune, ty jsi snad čáp? Teď už toho díky tobě o čápech vím taky hodně. A teď si navíc ještě pustíme krásnou čapí písničku.

0: chlapci, stále posloucháte mou, tedy Olšou, novou pohádkovou školku, ve které je dneska na návštěvě Čáp Jura.
1: Díky Ušounovi jsme se už o čápech hodně dozvěděli.
0: Takže pro vás nebude problém splnit můj dnešní úkol. Ušounův úkol.
1: No tak povídej, dej nám ten úkol.
0: Holky a kluci, čápy jedí hraboše, myšky, krtky, hmyz, žáby, žížely, hady, ryby, no prostě mají toho na jídelníčku velikánskou spoustu mlsání. A váš dnešní úkol je najít v pokojíčku všechny hračky, které kdyby byly opravdovými zvířátky, mohl by mít je Jura k večeři. Jo, tak hledejte, hledejte, hledejte, no.
1: A co když má náhodou někdo v pokojíčku za hračky třeba jenom pejsky?
0: Tak potom vy, kamarádi, najděte Jurovu večeři v obrázkové knížce anebo s rodiči na internetu. Jo? No a Jani? Jani?
2: Ano?
0: Jani?
2: Ano, ano.
0: Ty plníš úkol?
2: No jasně, já tady rochám, štrachám v krabici. Našla jsem žabku, hada a žížalu.
0: No výborně, výborně. A slyším, že i holky a kluci už Jurovi připravili moc fajn sváču.
1: Paráda, no ale my už se pomalu rozloučíme.
0: Pozor, pozor, Jura říká, že jsme ale ještě nespívali a že by byl moc rád, kdybychom mu zaspívali jeho oblíbenou.
1: No jasně, já nejsem nikdy proti zpívání. A která je ta čápová oblíbená?
0: No, pec nám spadla.
1: Kamarádi, vyzkoušíte si to s námi, pojďte zpívat taky. Pec nám spadla, pec nám spadla,

0: Чотири рани.
1: Чекай, чекай, чекай. Клоп, клоп, клоп, клоп. А уж є то готово. No, to byla úplně čapí, pec nám spadla.
2: Krásně jsme si zaspívali.
1: Jura, děkuje, děkuje, děkuje. A že prý už musí letět.
2: My ti taky děkujeme, ahoj Juro.
1: Ahoj.
2: A teď už se budeme opravdu muset rozloučit.
1: No, tak pozor, už vás jen poprosíme o obrázky. Dneska nám prosím namalujte čápa, nebo čápy.
2: Na hnízdě nebo v letu, anebo můžete namalovat i hnízdo s mláďaty.
1: A nebo tu čepičku pana čápa, jak ji ztratil, viď, různobarevnou čepičku. No zkrátka cokoliv, co s tím čápem souvisí.
2: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
1: Ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
2: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme ještě jednu super čapí písničku.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj, je půlka rozkvetlého měsíce června, podle mě nejkrásnějšího v roce, prázdniny na dohled a jsme mezi námi zvířaty. Můj dnešní host říká, že nejlepší zábavní park na světě je příroda. Můžu já si vůbec přát víc? Můj dnešní host je moje kolegyně v Rádiu Junior, web editorka a redaktorka, ale taky malířka a spisovatelka Káťa Perglová. Ahoj Káťo.
2: Ahoj Veroniko, zdravím všechny holky a kluky.
1: Když říkám kolegyně, tak samozřejmě spojuje nás Rádio Junior, ale zároveň, tak jako já jsem zvířecí agentka, tak Káťa je psí máma. Protože kdykoliv jsem přivedla nějakého pejska, ať už svého nebo v dočasné péči, Káťa ho hned zabrala, šla s ním na procházku a byl celý její. A pozor, nejen ona byla ve svém živlu, ti pejskové s ní byli šťastní. Katko, ty máš nějaký fluidum pro psy.
2: No zvlášť, když mají placatej čumák.
1: A to já mám skoro vždycky. Vždycky ne, teda já ho úplně nemám placatej, ale pejskové, jo. No, všichni známe tvoje vyprávěnky Kačka a mops. Teď je vyprávěl i Skřítek Hajaja. Je pro tebe mops ještě něco víc než pes?
2: Tak pro mě je životní kamarád. Já jsem měla mopse jako dítě, takže pro mě to byl úplně rovnocenný jako nějaká holka nebo kluk, tak to byl mops. Pro mě je mops prostě vzpomínka na dětství a nejlepší pes na světě.
1: Brácha.
2: Je to takový můj druhý brácha, omlouvám se Míšo, jestli to posloucháš, ale ty to určitě uznáš, protože našemu pejskovi, on se jmenoval Mopy a jmenoval se Mopy Dvořák. Měl prostě to příjmení naše, takže to byl fakt člen rodiny.
1: No Míšo, já myslím, že nás posloucháš určitě a my tě zdravíme a určitě taky krásně vzpomínáš na Mopyho. No, milí junioři, pište a volejte Kátě na radiojunior@rozhlas.cz. 800 199 199 je naše bezplatná linka. No a jeden z vás dostane knížku. Já vám ji teď hned ukážu. Je i s věnováním.
2: Je to komiks.
1: Je to komiks. Takže počkejte, koukněte i dovnitř.
2: Takže i pro méně zdatné čtenáře.
1: Takže i pro prohlížeče.
2: Je to tak.
1: Jako dítě jsem byla prohlížeč velký. Já jsem milovala komiksy. Takže dostanete Kačku a mopse, uchrochtaný komiks a k tomu krásný pin. Ten je opravdu teda podařený. No máme tady pochopitelně i takovýho polomopsíka. Jo.
2: A zvědavej na pin, ale to se nedá sníst, to nejez.
1: Jak zašustí pin, tak on je tady u mě. Takže, jak říkám, jeden z vás dostane knížku i s věnováním od Káti Perglové. Jinak vysíláme dnes v produkci Daniely Vodrážkové, písničky vybral David Janečka. No a hezkou hodinku s námi vám přeje Veronika Hájková, zvířecí agentka Rádia Junior.

0: Mezi námi zvířaty je dneska host Katka Perglová, moje kolegyně z Rádia Junior, která vymyslela a napsala krásný příběh mopsíka, který byl teď momentálně taky v Hájově pohádce, ten tvůj kluk mopsí. Kaťo, jak vlastně ten mopsík vstoupil do tvého života?
1: Já to hned řeknu, ale nejdřív se omluvím, to dejchání, to nejsem já, protože vy jste na mě pořídili past, vy jste mi sem dali mopslíka, jsem úplně rozhozená z toho, jak je rozkošnej, ale je mu to teplo, tak já tě pustím dolů, co? Dolů.
0: On to tam možná ještě chvilku vydrží, že
1: on miluje
0: mazleníčko.
1: Ale je mu
0: ňufáníčko.
1: No, tak ale abychom se vrátili k tomu příběhu, tak to vlastně začíná tím i ten komiks, první díl, oni jsou dva díly venku, a začíná i to, tímto vyprávění Hajaji, které si můžete pustit u nás na webu. A bylo to přesně tak, jak se tam píše, já jsem vždycky hrozně chtěla pejska. A můj táta miluje psy, ale vždycky byly takový ty realistický, že v paneláku psa a tak, nebo se starat a ten pejsek bude trpět. Ale pak jednou jel na nějakou služební cestu, těsně nějak před Vánocema, dva týdny, a začalo pršet. A on se šel schovat do Zverimexu. Vlastně nevím, jestli to ještě, teď už to snad doufám, není vůbec Zverimexy, jako maximálně na nějaký rybičky, ale tenkrát se ve Zverimexech dali koupit i štěňátka. Že to tam měli prostě v klecích a tak. A on se tam prostě schoval, se tam prohlížel a viděl ho tam prostě, ještě tam byla jedna mopslinka a tátovi toho bylo hrozně líto, těch pejsků, jak tam byli, ale tak oba si vzít nemohl, tak koupil prostě aspoň toho jednoho a přivezl ho domů a najednou jsme měli psa prostě. Nikdo o tom nevěděl, mamce to ani nezavolal, prostě přijel s pelíškem, s poblinkaným pejskem, protože jemu bylo špatně v autě. A tak jsme ho vlastně dostali, no. A všechny si hned jako omotal kolem prstu.
0: Takže ten výběr toho mopse nebyl takové to, jak rodina řeší v encyklopediích, jaký teda plemeno a tak dále. Ne, on prostě přišel do Zverimexu a tam byl mopsík, tak ho vzal mopsíka.
1: No my jsme dokonce skoro museli vytáhnout ten atlas psů, aby jsme zjistili, co to je. Jo. Protože já jsem se sice ve psech vyznala, měla jsem přesně ten atlas psů a furt jsem naším jako ukazovala, kterýho pejska bych chtěla, tady toho setra a já nevím co všechno. Ale jako mops, to jsem tak vždycky jako přeskočila, bylo to divný, že, co si budeme povídat. A když ho taťka přivezla, tak on byl černý. On nebyl takový ten typický mopslík, který je bežovej, má zakroucený ocásek a černý obličej a černá ouška. On byl celý černý. Takže my jsme v první chvíli si vlastně úplně jako nebyli jistý, co to je. No a pak jsme zjistili, že to je mops. A tenkrát, no už je to hodně dávno, mě bylo nějakých 12 let, tak tenkrát to vůbec nebylo tady známý plemeno. Nebylo to módní, to jste jako neviděli na ulici mopse. Takže pro mě daleko větší záhada, jak se to vlastně ocitlo ve Zverimexu, nevím. Ale takže my jsme tak jako vlastně ani pořádně nevěděli, co to je a co z toho vyroste. A pak jsme si teda zjistili, že to je ten mops. A vždycky, když jsem s ním chodila, tak to nikdo nepoznával, to plemeno. Maximálně, když byl někdo už trošičku jakože fajnšmekr na psy, tak řekl, jo, to je ten francouzský buldoček. A já jsem vždycky říkala, ne, to je ten mops.
0: No já, když jsem viděla poprvé černého mopse, to už jsem byla dospělá, tak musím říct, že já jsem úplně ztratila řeč. Ten pes mě tak okouzlil, tak jsem byla úplně prostě perplex, že ti rozumím a jako rozumím i tomu tatínkovi, že ho tam nenechal v tom Zverimexu. No ale okouzlil tě teda ten pejsek i něčím jiným, než jenom tím svým takovým neobvyklým, opravdu zajímavým vzhledem?
1: No na ten vzhled se naopak člověk musí trošku zvyknout, jakože akor v té době, kdy to nebylo tak jako populární, nebyly videa na internetu, člověk jako neměl to tak nakoukan, takže vizuálně, jako to, jak vypadal, to byl vlastně hrozně zvláštní pejsek, ale u něj byla hlavní ta povaha. To jsou tak skvělí psi. Oni jsou strašně přítulní, jako neexistuje, že by vás někam nechali jít samotný. Jsou strašně milí, čistotní, hrozně rychle se to učí. Prostě my jsme s ním vůbec neměli žádný jako výchovný problémy. Nic to nekousalo. Jednou se snažil jako tak vožužlat prostě takový madlo, co jsme měli na botníku, ale moc mu to jako nešlo. Rozhodně to teda netrhá boty, nic. Je to strašně přátelský. Táta často hraje na kytaru a on vždycky mopslík k němu přišel, sednu si mu na nohy a klimbal u něj. To je prostě tak jako zlatá povaha. Něco mezi jako kočkou, pejskem a člověkem.
0: Tak jo, tak to no. Takže já se vůbec nedivím, že vlastně ty na něj tak pořád myslíš, až musel vzniknout ten komiks.
1: Jo, jako my celá rodina na něj vzpomínáme. Vlastně paradoxně nemám tolik fotek s ním, protože tenkrát se, já to tak říkám furt tenkrát, jak kdyby to bylo za krále Klacka, ale nebyl, jako tolik se nefotilo, že nebyly prostě mobily s foťákem a tak, takže nemám moc fotek, ale máme pár video záběrů, protože tenkrát jsme měli kameru. A teď po nějaký době jsme ji převáděli prostě do digitální podoby ty záznamy, takže jsme si znova pustili ty záznamy s tím mopslíkem a maminka se úplně rozplakala. Prostě to byl náš mazlík.
0: Tomu já se vůbec nedivím. Já jenom připomenu juniorům, že dnes tady na vás čeká tahle krásná knížka Kačka a mops, kterou věnovala Káťa Perglová. Je to její knížka Uchrochtaný komiks. Takže pokud se nás jí anebo pejska chcete na něco zeptat, tak pište na radiojunior@rozhlas.cz. Budeme moc rádi, když si s námi zavysíláte i přes telefon 800 199 199. Posloucháte pořad Rádia Junior Mezi námi zvířaty.

0: Mezi námi zvířaty je s vámi dneska Katka Perglová, moje kolegyně z Rádia Junior, naše web editorka, redaktorka a taky malířka a spisovatelka, napsala krásný komiks Kačka a mops. A my si o tom mopsíkovi, ten tady na vás mimochodem čeká, pište na radiojunior@rozhlas.cz a my se tady o tom mopsíkovi povídáme, protože Káťa říká, že každý by měl vyrůstat s mopsem.
1: Je to tak, já si to myslím.
0: Já jsem teď úplně jako rozhozená, protože já jsem nevyrůstala s mopsem.
1: A ty to teď doháníš, takže to se počítá.
0: Ano. Můj tatínek měl alergii na psy, takže my jsme doma měli kočky. Jo? Oni kočky jsou taky výživný, jako. Je s nima taky legrace, ale mopsa jsem neměla a teď to, ale já to teďko doháním vlastně trochu nedobrovolně. Jo?
1: No a jak vlastně k tomu přišlo, že jste se dali dohromady?
0: No, protože my máme takovou organizaci Se psem mě baví svět s Filipem Roškem, s mým kamarádem. Už řadu let, to už je přes 10 let, co vlastně pomáháme pejskům, který jsou v nouzi, a oslovila mě paní z jednoho útulku, který je úplně na hranicích, že má tam takovýho pejska, který se nikomu nelíbí, že prý je ošklivý, nikdo ho nechce, je tam 2 roky. A jestli bych já v té Praze mu nenašla domov, jo? No a já jsem se teda samozřejmě ptala na ten jeho příběh a bylo to tak, že on 3 roky žil s nějakou paní na vesnici v domečku a paní bohužel umřela. A vnuk její, který zdědil ten domek, tak on ho tam zavřel a odešel. Dal mu prý do lavoru nějaký granule a odešel. Ale 2 měsíce se tam neukázal. Jenomže ten kluk byl nějaký takový vydařený týpek, takže policie šla do toho domku dělat domovní prohlídku.
1: Naštěstí.
0: A našli tam vysušenýho, polohladovýho, polomrtvýho pejska. Takže šel rovnou do útulku. V tom útulku byl teda ty 2 roky, protože tam byl nějak neumístitelný, ale ta paní mi, vlastně ona mi to hned neřekla. Jo? Ona mi řekla, já vám ho pošlu, jedna kamarádka jede do Brna, tak já ho pošlu, vyzvednete si ho v Brně. Já jsem řekla, dobře, já mu určitě tady najdu jako domov. No a v Brně, když mi ho ta paní předávala, tak jsem říkala, proč má ten mopsík? Já mám říkala, to je křížený mopsík, proč má tak dlouhý nohy? Čím je křížený? No tak to já nevím. No tak pak jsem zjistila, že asi s kamzíkem nebo s něčím takovým, protože to zvíře nejenže neustále někam šplhá, ale ani nepostojí a prostě je to teda opravdu šílenec. No a jak jsem jí teda pak volala, říkám, no on je pořád u mě, víte, protože já mu jako těžko budu hledat tady domov, když on se nezastaví, on neumí chodit, on jenom běhá. A tady ty babičky, co mají o něj zájem, že by s ním chodili okolo domečku tady na sídlišti, to jsem říkala, to by nebylo pro něj. A ona říká, to jsem vám zapomněla jako povedat, jo, prostě. On byl taký polomrtvý, když ho sem přivezli, ale my jsme mu dali poprvé nažrat a to jsme mu dobili baterky. A už se nezastavil, jo.
1: Jaj, torpédo.
0: Jo. Takže je to Kysučan. Já mu říkám vždycky Vidiječan, což je česky jako venkovan. A vždycky mu říkám, když jako dostane záchvat, tak říkám, hele, ty Vidiječan, sklidni se. Zetají se, že prostě ve městě nemůžeš takhle řádit. No tak tohle to je jeho příběh. A tím pádem je to rok a půl, tohle to všechno. A jak vidíš, tak...
1: Už mu domov nehledáš.
0: Už mu domov nehledám.
1: Ale to, jak jsi říkala s těma dlouhýma nohama, to jako neznamená, že to vlastně není mops, protože náš mopslík třeba měl taky dlouhý nohy. Ono to jenom někdy vypadá, jak jako občas ty páničci mají tendence ty mopslíky jako přejídat. Jo? No a když se vám udělá bříško a visí vám dolů, tak to vypadá, že má ty krátké nožičky, ale jako nemusí mít vůbec. Třeba náš mopslík, když byl malinký, tak ho nahánělo celý sídliště, když mi utek z vodítka. Jako oni prostě dokážou jako běžet a všude lézt a tak. Oni jsou to takový opičky vlastně trošičku, jo. Takže aha, já si myslím, že on tam má hodně z mopslíka teda.
0: No já se přiznám, že já mu opravdu, já ho nepřejídám, jo. Ale on se přejídá sám.
1: No ale hlavně ještě, když jsi říkala ten příběh, co má za sebou, tak já se nedivím, protože on chudírka teďkon se jako dojídá na zlý časy, že? Kdyby se mu to zase stalo, že ho někde jako zavře, takže já si myslím, že on si to zaslouží.
0: On už nikdy jako nebude hladov. No, to se rozhod a jako to a nejhorší je, když běhá kolem školy. Prosím vás, junioři, nevyhazujte ty svačiny do křoví, jo. Když už to nesníte, hoďte to do koše, protože on tam teda vždycky něco najde. Mm. Jo, vždycky.
1: Jsou to takový vysavače trošičku, jako oni vždycky ještě mají na to vlastně ten čumáček takový uspůsobený, jak je plochej, tak ho dají na tu zem a jedou prostě, dokud něco nenajdou.
0: No a on to najde a běží, že jo, a jako je, a nenechá si to vzít. Tuhle běžel a měl v hubě kostku másla. A tu se mu sebrala, protože...
1: Máslo je drahý, že jo?
0: No, kus upad, jo. A to nevzal u nás doma, to našel někde na sídlišti.
1: Teda.
0: Tam se někomu asi rozsypal nákup, nebo já nevím.
1: Aha, prostě a on to vyňuchal.
0: Ano.
1: On by byl skvělý policejní pes, teda, kdyby se pašovali másla.
0: No, ale kdyby ho získal nějaký policista, tak já si myslím, že by ho vycvičil, opravdu.
1: Jo, jo, oni jsou strašně učenliví prostě a... Úplně v pohodě s nima všechno. Náš uměl tolik kousků, jako on uměl prostě tancovat, uměl se převrátit, uměl zahrát mrtvýho. Jako když viděl, že mám v ruce nějaký pamlsek, to nejposlušnější pes na světě.
0: Povídáme si s Katkou Perglovou nejen o mopsech, ale samozřejmě i o její knížce Kačka a mops. Dojde na to, že si povídáme i o tom, jak se naučila takhle krásně kreslit. Takže podívejte, tahle knížka může být vaše. Pište nám na radiojunior@rozhlas.cz a my si teď dáme písničku.

0: Mezi námi zvířaty si povídáme s Katkou Pergolou o jejím mopsíkovi. Máme tady její knížku Kačka a mops, která může být na konci našeho vysílání vaše. Stačí, když napíšete na radiojunior@rozhlas.cz anebo budete volat na 800 199 199. Ptejte se Káti na cokoliv, ona vám na cokoliv odpoví. Teda.
1: Když to zvládnu, ano.
0: Ale je tady dotaz, Káťo, jaké jsi byla dítě?
1: No tak to je spíš dotaz na moje rodiče teda, doufám, že teď poslouchají, nebo si to pak poslechnou. Já si myslím, že jsem byla, jak to tak nazvat hezky česky, oražena. Jako za mých časů, když se o dítě řeklo, že je drzé, tak to jako neznamenalo, že by bylo úplně nějak jako zlé nebo tak. Ale já jsem měla vyřídilku, údajně. Zvlášť, když šlo jako o nějaké věci jako pro cizí lidi. Jako za sebe ani tak ne, jako, ale měla jsem vyřídilku. Takže já si myslím, že to, jak já popisuji v těch komiksech tu kačku, nebo jaká je vlastně v tom rozhlasovém Hajajovi, kterého si můžete poslechnout u nás na webu, takže to asi na mě docela sedí. Že jako, ono je to celkově takový autobiografický, tedy o mně trošku, vychází to hodně z toho mýho dětství. Takže ta kačka je tam taková od rány, taková jako upovídaná, taková někdy až jako sarkastická, tak to si myslím, že jsem asi byla trochu i já, no. Že jako pusa mi jela a
0: pusa ti jela.
1: Pusa mi jela.
0: Tak se podíváme, myslím, že nám někdo volá. Halo, halo, dovolal se k nám někdo? Tak nevím.
1: Tak nám to uteklo.
0: Tak nám to nějak uteklo. Halo, halo. Tak nevím, zkus prosím tě znova zavolat, protože se nám to nepodařilo tady přijmout. Ale je tady další dotaz, který přišel poštou a jsou v komiksu nějaké příběhy, které si nedala, teda jsou nějaké příběhy, které si nedala do komiksu?
1: V tom Hajajovi, v tom povídání. No, je to vlastně něco trošku jiného, protože ty komiksy jsou komiksové stripy. To jsou takové krátké komiksy, mají třeba jenom 3 okýnka, takže jsou to opravdu takový kratičký vtípečky, vypointovaný a není to jako nějak dlouhý vyprávění. Kromě vlastně asi prvního komiksu v tom prvním díle, o který teď soutěžíme, který je takovej delší a popisuje, jak jsem dostala mopse, nebo jak kačka dostala mopse. Kdežto ten Hajaja je prostě dlouhé vyprávění. Takže vlastně tam jsem některé ty momenty z toho komiksu mohla jako rozvést a je tam spousta prostě věcí navíc. Takže je to vlastně něco úplně jiného. Takže kdo máte rádi komiksy, určitě si poslechněte i toho Hajaju, je to zase něco jako jiného.
0: A tak řekni nějaký příběh s tím mopsíkem.
1: No, těch bylo tolik, to prostě... Třeba už zmíněné to, jak jsem říkala, že ho lidi nepoznávali, že to je mops a že když byli fajnšmekři, tak poznali, že to je francouzský buldoček, tak to je konkrétní story, příběh, který se mi stal na sídlišti a ten druhý aktér byl písničkář pan Uhlíř, protože oni bydleli blízko nás a to u mě stoupnul v ceně, že teda jako aspoň zabrousil blízko.
0: Zkusíme, jestli se nám... Halo, halo, máme už telefon?
1: Šumí to tam, šumí?
0: Šumí, ale je tam někdo? Halo, halo?
1: Tak na potřetí se to třeba povede.
0: Třeba se to na potřetí povede.
1: A možná tady slyšíte, že to je líto i pejskům. Támhle kňučí, že se nedovolal.
0: Támhle kňučí, že se nedovolali. No tak dneska nás telefon nějak trošičku zlobí. Tak se podíváme na další psaný dotaz. Bavila tě škola, Káťo?
1: Mě bavila moc škola. Já se musím přiznat, že mě škola šla, teda zvlášť základní škola, a takže mě bavila moc a my jsme měli skvělé učitele a mě moc bavila výtvarná výchova a keramika a na to jsme měli skvělou paní učitelku Kotoučovou, takže mě škola nedělala problém a bavila mě moc.
0: No tak a jakou školu si vlastně studovala? Kde jsi bydlela jako holka? Ty jsi byla v Praze?
1: Já jsem byla Pražák. Já jsem opravdu jako kačka ze sídliště, z paneláku a bydleli jsme hned naproti škole, takže na Lehovci. Zní to tak pěkně. A je to u Černého mostu. A potom jsem studovala střední uměleckou školu. Teď se musím smát, protože prostě tady vidím toho mopslíka, jak tady se škleví. A střední umělecko-průmyslovou školu na Žižkově, obor malba. A pak jsem šla na vysokou školu výtvarnou výchovu pro jako učitelství výtvarné výchovy. Mm-hmm. Takže pořád jsem se tak jako motala kolem toho výtvarna, no.
0: Kolem toho kresleníčka. No, já musím ještě teďko rychle říct, že Brando, jak se jmenuje Brando, tak vlastně já jsem, už mám jednoho psa, ten se jmenuje Ringo, a tak jsem jako ten druhý, že bude jako Brando, že to bude takový hezký to, ale pak jsem mu dlouhou dobu říkala trampolína.
1: Trampolína?
0: Brandolína, trampolína. Hele, okay, Káťa něco pro tebe má. Podívej, co tam má Káťa. No utíkej honem.
1: Tak, teď kdybyste to viděli, tak zafixoval očima ňamku
0: a
1: jde po zadních. Normálně si cirkusový pejsek. Tady si máte webkamery, tak se podívejte, protože to je fakt kouzelný.
0: Je to cirkusák.
1: Je to cirkusák.
0: No, Káťo, kromě toho, že já se tady celou dobu snažím tě jako navnadit, aby si zase jako si pořídila pejska, tak si myslím, že bychom si měli popovídat i o tom, jak vlastně jsi se dostala k práci v tom Rádiu Junior, protože co ty tady vlastně všechno děláš?
1: Od všeho trochu, ale nejvíc jsem tady web editor, takže se starám o webové stránky, abyste tam mohli najít všechny ty pohádky k poslouchání, články, obrázky a tak. Občas udělám i nějakou ilustraci pro Rádio Junior, kterou pak vidíte třeba na webu, nebo se dostane
0: třeba tady za mnou?
1: Na plak. Tak to samozřejmě ke Kačce a Mopsovi to nešlo jinak, to jsem musela udělat já. A dostala jsem se k tomu náhodou. Já jsem předtím dělala tady nedaleko v Národním muzeu vlastně hodně podobnou práci. A tady bylo vypsané výběrové řízení a kolegyně Ivana, kterou tímto zdravím, mi o tom řekla, ať to jen tak jako zkusím, ať se někam posunu a tak, tak jsem to zkusila a prostě to vyšlo, tak jsem si zbalila svých 5 švestek v Národním muzeu a přesunula jsem se o těch, nevím, kolik to může být, 150 metrů do jiné kanceláře tady v Českém rozhlase na Rádio Junior.
0: Takže, milí junioři, když se díváte na web, tak samozřejmě je to práce mého dnešního hosta Katky Per, která dělá web editorku, redaktorku, ale zároveň taky malířka a spisovatelka.
2: Zaspal si večerní pohádku?
3: Utekla ti víkendová hra?
2: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
3: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
2: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
3: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
2: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Mezi námi zvířaty je hostem Katka Perglová, moje kolegyně, webeditorka Rádia Junior. Povídáme si vlastně o všem, nejenom o tom jejím pejskovi. Ty jsi jednou někde řekla o sobě, kreslím, čtu si, kreslím, chodím po lese, kreslím, spím a zase kreslím. No, abych řekla pravdu, tak já teda taky ráda spím a chodím po lese, ale kreslit teda neumím. Takže co kdybychom začali od toho lesa? Co tě baví na lese?
1: Na lese mě baví úplně všechno, nejvíc houby. Což teda poslední roky na to nějak nemám štěstí, že když se dostanu do lesa, tak zrovna moc jako nerostou. Ale jinak v lese bych byla klidně furt. A teď nově ještě u řeky, protože jsme začali rybařit s přítelem. Takže teď spíš než v tom lese jsem zabroděná v řece.
0: No to jedna moje kamarádka teda taky se takhle seznámila s nějakým rybářem a odstěhovala se vyloženě k řece. Co je na tom rybaření tak přitažlivé?
1: No pro mě je to hlavně ta příroda, že jako máš ten důvod bejt prostě 5 hodin v řece, což normálně proč bys to jako dělal. Pro mě je to tohle. Vím, že pro ty chlapy je to spíš nějaký ten adrenalin, to čekání, jestli vůbec jako vytáhneš za těch 5 hodin aspoň jednu rybu, nebo ne. Můj přítel třeba vyrábí návnady a tak, takže ten v tom jede i takhle technicky, je na to úplně jako, je v tom prostě špička. Ale mě na tom baví, že tam prostě přijdu k té vodě a jsem ve vodě a okolo je ta příroda a nemusím nic jako dělat, protože mám daný, že tam jako jenom stojím a nahazuju tím prutem. My chodíme na přívlač, to je jako, že tam u toho nesedíš, že stojíš, pocházíš a furt nahazuješ a přitahuješ. A vlastně jako nemusíš jako nic jiného dělat a ani nemáš nic jiného dělat, takže se tak jako krásně vyčistíš hlavu.
0: No mě by jako těch ryb bylo trochu líto.
1: Ale s tím já jsem teda taky bojovala. Teď už se hodně dělá chyť a pust, že ty ryby jako si nebereš, i když vlastně i to mi přijde trošku líto. Ale mě vlastně na tom baví i to, že jako rozhodně to není tak, že bychom vytáhli 80 ryb za hodinu, že jo, a tím je jako trápili. Fakt jako když chytíš rybu, tak z toho máš tu radost. A mě na tom vlastně baví trošičku to paradoxně to spojení s tím, jaký jsme byli dřív, že dřív, když už jsme chtěli jíst, tak jsme si to jako museli ulovit a byli jsme za to vděční. Takže já vlastně na ty ryby chodím i kvůli tomu, abych tu rybu jako chytla a já prostě za ní poděkuju té řece a já si ji odnesu, když samozřejmě můžu, když splňuje ty pravidla. A potom prostě jako jí sníme a vlastně jsme za to vděční. A je to takový, je to zvláštní, když si prostě to jídlo jako obstaráš a uvědomíš si, co to stálo úsilí, že to není jen tak koupit si někde maso prostě v supermarketu.
0: Já musím říct, že samozřejmě je mi to třeba trochu líto, ale na druhou stranu si říkám, je to vlastně jeden na jednoho. Jo, rybář na tu rybu
1: tak.
0: A ta ryba se prostě nechá chytit. Takže vlastně ten rybář je chytřejší, v tu chvíli vyhrál a on si tu rybu zaslouží a když se na ní pochutná, tak je to fajn. Mě třeba vadí, když se rybám vypustí rybník a vlastně takhle se ty ryby odtamtud odčerpají. Tak to je pro mě jako nepřijatelný a i když vím, že jsou to jateční zvířata, tak bych se na tom jako, moje svědomí by se na tom nepodílelo. Mm. Jo? Ale rybář to je něco jiného. To je prostě takový souboj, kdo je chytřejší.
1: A musím říct, že jako často, teda aspoň v mém případě, mají navrch ty ryby, jo. Protože oni jsou vlastně ve výhodě, oni vůbec nejsou hloupí a oni si často jako zvyknou, co je ta návnada, oni to jako poznají. Takže já tam strávím 5 hodin a třeba žádnou rybu vůbec nechytím a oni se mi prostě smějou, protože oni jsou pod tou vodou, já je nevidím, oni mě vidí, jo. Takže jako není to třeba takový, jako když jdeš třeba střílet zvěř nebo tak, kdy ty si ta, jako to, ale prostě tady je to takový opravdu...
0: Je to rovný?
1: Jo, je to takový rovnější souboj a musíš jako si to fakt jako vyčekat.
0: A je pravda, že u nás dole v Bechyni, když jdeme podél řeky, tak je tam spousta rybářů, kteří třeba vůbec nic nechytí a ty ryby udělají hop a vyskočí nad hladinu, tam udělá kolotočíček a zase šup zpátky. A já si vždycky říkám, holky, vy se jim smějete těm rybářům. Tak možná...
1: Jo, je to jako věda a myslím si, že spousta lidí tam chodí i a vlastně jako ani nepotřebuje chytit tu rybu, ale má prostě tu výmluvu, třeba ten tatínek od rodiny, proč si může na 3 hodiny jít zachytat a má jako klid prostě. Takže jako, že jim to ani není líto, že tu rybu nechytí.
0: No, je tady ještě jeden dotaz, jestli ti kreslení jde od malička.
1: No, tak to bych se musela chlubit, ale jako...
0: No, chlub se.
1: Já jsem teďkon zrovna nedávno byla hostem na Comic-Conu pražském a měla jsem tam nějakou, jako měla jsem uspořádat nějakou besedu a tak jsem kvůli tomu si našla svoje první komiksy, co jsem kreslila někdy v 11, v 12 letech, abych jako na nich dokázala, že se lidi nemusí bát. Že prostě každý nějak začíná a jako není to nic extra. A jak jsi říkala, že neumíš malovat, já si totiž myslím, že každý umí malovat a kreslit. Jako. Ale jde jenom o to, jestli se toho nebojí a zkusí to. Samozřejmě někdo má větší talent, menší, ale u toho malování přece nejde o to, aby to vypadalo jako Leonardo da Vinci, ale aby se u toho člověk jako bavil. A když prostě to bude trénovat, tak se v tom může zlepšit jako v čemkoliv jiném. Takže já jsem určitě k tomu měla předpoklady a bavilo mě to, proto jsem kreslila hodně a proto jsem se třeba nějak jako zlepšila, ale myslím, že to může zkusit každý.
0: Ale máš pravdu, že se na to musí taky pracovat, no jako na všem. Já třeba taky jsem hodně jako rodičům nebo i mužovi nechávala různé kreslené vzkazy, jo, jako...
1: No vidíš.
0: Tak jako jsem, tak jako, no jo, ale to bylo v rodině, že jo, a rozhodně bych se tím nikdy nemohla chlubit, ale máš pravdu, že kdybych se rozhodla, šla třeba do nějakého kurzu a nechala se poradit, nechala se poučit, takže třeba bych taky byla schopná jako
1: 100%,
0: se trošku zlepšit. A ty jsi do něčeho takového chodila?
1: Já jsem chodila vlastně celé dětství na základní uměleckou školu a chodila jsem i na kroužky keramiky, takže jako jo.
0: Výtvarno. Je
1: výtvarno. Tvoje. Ale je pravda, že já jsem potom chtěla jako úplně dělat něco jiného. Já jsem chtěla být prostě archeoložka, egyptoložka, takže jsem chtěla jít na gymnázium a tak. Ale naši měli furt pocit, že bych tam trpěla. Nevím proč. A nakonec jsem se přihlásila na uměleckou školu, že to jako zkusím a když to jako nevíde, protože tam jsou ty talentovky a tak, tak půjdu na to gymnázium. No jenže já jsem se tam dostala a naši řekli, tak už půjdeš tam prostě, žádný gymnázium, takže ze mě není archeoložka. No.
0: Katka Perglová je dnes hostem Mezi námi zvířaty.

0: Mezi námi zvířaty teďko přijde ta chvíle, kdy jeden z vás, kteří jste nám dneska napsali, dostane dáreček od Kačky a Mopse. Takže můj dnešní host, Káťa Pergová, teď rozhodne, kdo dostane tuhle tvoji krásnou knížku. Máme 8 e-mailů, takže je... Ježiš, taky ty děláš taky jako tady tu.
1: On radí.
0: Ne, to je, jak se to jmenuje, fanfára. Takže, Brandíku, ty to nedostaneš a ani to není bonbon. Je to dárek. Takže od 1 do 8, prosím, jedno číslo.
1: 4.
0: 4.
1: Prostředku.
0: 4 je Dana a Dana se ptá, ahoj, poslouchám rozhovor a přijde mi super, Káťa Mopsíky fakt zbožňuje.
1: Je to tak, ano, to jsem ráda, že jste to poznala.
0: Dana to možná ví, jestli tě nezná. A má nějakého i teď a pokud ne, tak proč ne?
1: Tak teď momentálně Mopsíka nemám a je to kvůli tomu asi, že jsem taková, že si jako říkám, že bych mu teď nemohla věnovat to, co by si ten pejsek zasloužil. Že jako mopslíci jsou prostě super a obecně pejsci jsou super, ale prostě já bydlím sama a teďkom prostě kdo by se o něj staral a tak. Vím, že to jde, že samozřejmě jako se to dá obstarat, ale já i hodně cestuju, vždycky půl měsíce žiju na Slovensku, takže si myslím, že by teď se mnou pejsek to asi neměl úplně jednoduchý. Ale jednou si pejska určitě pořídím a určitě to bude někdy ještě zase mopslík. Protože sice mopslíci zase nebudeme zakrývat, že i někdy s mopslíkama je to složitý. Teď se hodně mluví o tom, že jsou vlastně jako trošičku přešlechtění, což znamená, že aby vypadali tak roztomile, tak uměle ti chovatelé se jim snaží, aby prostě měli furt ty čumáčky co nejplacatější, což sebou může přinést nějaké zdravotní potíže, ale zase, když se o to pejska dobře staráte a jak už jsme říkali, nepřekrmujete ho, tak to prostě jde. A teď se dokonce chovatelé zase trošičku snaží vrátit, aby měli ty čumáčky, jako měli dřív, protože to je velmi staré plemeno, to není nic novodobého, ale vždycky měli trošičku ten čumáček, měli ho jako placatý, ale ne tolik, tak aby tam byla nějaká ta zlatá střední cesta. A pak je to úplně nejlepší prostě pejsek, jak jsem říkala. Není to, že jako on dokáže být gaučák, ale dokáže s váma i něco ujít. Ale co jim vadí, teda je horko. Takže jako ta rasa má svá omezení, ale pro správného majitele, což já jednou určitě budu, a tak je to skvělé plemeno.
0: Já si myslím, že je to takový vévodící plemeno v roztomilosti. Jo, že francouzský buldoček a mops jsou opravdu tak strašně roztomlí, že se člověku jakoby až trošku zastaví dech.
1: Je to tak. Jo? A ne každý možná na to kouká stejně jako my, milovníci mopslíků, no. Ale je to taková ta okřídlená věta, on je tak ošklivý, až je vlastně hezký.
0: No jo, tak vidíš, tak to já, ale jako samozřejmě já mám ráda všechny psy a takový ty nosatý, který běhají po tom lese, že jo, a on jednou skočí a to mopsík by udělal 50 kroků a on udělá jeden skok, tak jako pejskaři si z toho dělají legraci, ale je to opravdu na každém, jakýho si toho pejska vybere.
1: Přesně tak a jakýho si ho vychová taky hodně.
0: A co od toho pejska očekává?
1: Viděla jsem jo. I mopslíky, který chodí na túry po horách, taky to jde.
0: No,
1: jo. Jo, když není vedro a prostě je to mladý pejsek a je nepřekrmený a samozřejmě jak to nepřeháníte, tak je to prostě jako každý jiný malý pejsek.
0: Káťo, máme půl minutky, tak chystáš teď něco? Maluješ? Pracuješ na něčem?
1: Teď si dávám asi trošičku pauzu, ale teda jako nezahálím samozřejmě, protože třeba teď na rádiu Junior v rámci letního projektu budou děti z Bilirbinu, četba, nebo teda pohádka a budeme dávat i Pipi dlouhou punčochu, což je super.

0: A já proto teď kreslím vizuály, takže to mě moc baví, protože to byly moje oblíbené knížky v dětství.
1: A moje taky.
0: Takže se máte na co těšit v létě na Rádiu Junior.
1: To je krásný konec našeho dnešního povídání. Mým hostem dnes byla naše webeditorka a redaktorka a taky malířka a spisovatelka Káťa Perglová. Káťo, já moc děkuju, že jsi přišla a že jsi se pomazlila s mýma pískama.
0: Já moc děkuju, že jsi je přivedla a ještě si jedu rychle pomazlit.
1: Ano, děkujem.

0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Jsme víc než stíny zapomenutých bohů. Všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky, svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

0: holky a kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: U Šounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skříka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

vidět hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně

chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím. Chtěl bych napsat píseň,

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Junior.
1: Krásné odpoledne, holky a kluci, máme tady 16. června a je úterý, tudíž vás od mikrofonu zdraví, jako vždy v úterý, Jana Richterová. A protože je přesně 17 hodin, tak začíná naše další živé vysílání, tentokrát se mnou. No a co nás čeká, tak úplně nejprve to budou zprávy. Pak si budeme povídat s jedním velmi talentovaným studentem o fermentaci a o jeho úžasném pokusu. To si určitě poslechněte, protože to vám je zajímavá věc. Tadeáš Ryšávka se zabýval v rámci středoškolské odborné činnosti tím, jak se změní sladké nápoje, když budou fermentovat. Takže co to je, že něco fermentuje, to se dozvíte, to vám Tadeáš vysvětlí a hlavně se dozvíme nějakou zajímavou pravdu o sladkých nápojích. Máte rádi sladké limonády? No jestli ano, bedlivě poslouchejte a jestli ne, tak poslouchejte taky, to se něco dozvíte. Pak bude novinka z hitparády Rádia Junior, na to si pozveme Klárku Novákovou, pak bude ještě reportáž, taky vzkazovna. No čeká nás toho velká spousta a samozřejmě nebudou chybět ani písničky, ale teď začínáme s právami.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Desetiletý školák z Prahy objevil v zahradě Domu přírody v Oldřichově v Hájích v Libereckém kraji unikátního šneka. Zatímco běžný šnek se stáčí v ulitě doprava, tento plš, kterého chlapec objevil, má ulitu levotočivou. Nález je to opravdu ojedinělý, protože levotočivou ulitu má zhruba jeden šnek z 10 000 šneků. Nová letní hra seznámí hráče s vybranými památkami na Kroměřížsku. Sloužit má i jako inspirace k výletům, něco se dozvíte a zároveň máte možnost vyhrát nevšední ceny. Návštěvníky zavede k 18 panským sídlům napříč regionem. Hra je pojmenovaná Panská sídla Kroměřížska a je určena zejména milovníkům historie, příběhů a zajímavostí všeho věku. A něco o počasí. Dneska odpoledne bude zataženo, občas slabý déšť, teploty máme kolem 22 stupňů Celsia. Zítra se trošku oteplí až na 26 stupňů, ale bude oblačno až polojasno, déšť tu a tam.

Holky, kluci, kamarádi, posloucháte odpolední klub Rádia Junior. Máme 6 minut, skoro 7, po 17. hodině. Dneska od 19. hodin se máte na co těšit, protože tady bude hostem Filip Mašek, tiskový mluvčí Zoo Praha. A budeme si povídat o tom, co je nového v zoologické pražské zahradě. Budeme si povídat o tom, které zvíře potřebuje v létě více ledu, kterému vedro vyhovuje a kdo se naopak schová. No a hlavně, co se tam chystá pro vás, kamarádi. A třeba jestli by se vyplatilo letos přinést vysvědčení, stejně jako ostatní roky. A třeba jestli budete mít nějaký zvýhodněný vstup do zoologické zahrady. To nám všechno Filip Mašek prozradí. Ale teďka se můžete těšit na velmi zajímavé povídání o jednom vědeckém experimentu. Dáme si ještě jednu písničku a pak už si budu povídat s Tadeášem Ryšávkou.

0: Holky a kluci, posloucháte Radio Junior a já už ve studiu vítám svého hosta. Je tady se mnou student gymnázia ve Vyškově, Tadeáš Ryšávka. Ahoj Tadeáši.
1: Ahoj, ahoj všichni.
0: Tadeáši, ty jsi dělal zajímavý experiment, tak mi prosím tě nejdřív řekni, proč jsi vůbec vytvářel nějaký experiment nad rámec toho, že chodíš do školy?
1: Tak určitě to začalo tím, že já bych chtěl jít na medicínu. A abych se vyhnul těmto těžkým přijímačkám, tak jedna z bonusových věcí, co se dá takhle dělat, tak je například sočka. A jakož ve druhá...
0: Počkej, co to je sočka?
1: Tak to je středoškolská odborná činnost, ve kterém si každý může vybrat nějaké téma a pak postupuje různými koly a po roce hodnotí. A právě to jsem se rozhodl udělat. A bylo to vlastně, začalo to ve druháku, kdy jsme dělali ročníkové práce a já jsem zjistil, že taková práce, i když může na první pohled vypadat složitě, tak ani tak těžká ve skutečnosti není. I když je to hodně dlouhý a obsáhlý a musíte tam hodně toho naučit, hodně toho popsat.
0: Takže je to taková zkouška na vědeckou práci, jestli jsem to dobře pochopila. Musíš to zdokumentovat, musíš zapsat, co děláš a potom to i odprezentovat?
1: Určitě, určitě. Je tam tohle úplně všechno.
0: A ty jsi vybral něco z biologie, dalo by se to tak říct?
1: Ano, je to hodně z biologie a právě to i zasahuje trošku do toho našeho zdraví, takže i do medicíny.
0: A teď mi řekni, proč jsi vydal právě tímhle směrem?
1: Tak bylo to tím, že já mám u taťky brigádu. Můj taťka je molekulární biolog. Zabývá se probiotiky a střevem. A vlastně od malička máme doma tyhle probiotika. Máme je na záchodě, máme je v koupelně, máme je v kuchyni, máme je v pokoji u sebe. Tak to chtě, nechtě, to člověka ovlivní. A proto jsem se rozhodl, že když budu dělat nějakou takovou složitou práci, tak bych určitě chtěl využít tuhle možnost, že mám vlastně doma odborníka a i ty probiotika.
0: Jak se říká, jablko nepadlo daleko od stromu.
1: Ano, ano.
0: Tak prosím tě, popiš mi, co jsi vlastně zkoumal a co jsi dělal.
1: Tak to byla problematika slazených nápojů. Ty má asi snad každý rád. Dneska jsem měl na oběd jeden a když si sem tam člověk dá takový nápoj, tak to nic neudělá. Nicméně, když to člověk pije často, ve velkém množství, tak to má velmi neblahé účinky na naše zdraví. Jen tak pro info, každý šestý adolescent, nějaký puberťák, tak pije slazený nápoje každý den, aspoň jeden. A to je prostě velké množství a nesouvisí s tím jenom onemocnění, jako který napadnou úplně každého, jako je obezita nebo cukrovka, ale souvisí s tím i onemocnění, jako je například nějaká deprese nebo rakovina. A proto je to pro mě problém, který by se měl řešit. A nejlepší by bylo vůbec nepít a pít vodu. Nebo jsou tady varianty, že by se pily místo toho nějaké zero varianty, ale tam jsou zase sladidla a to taky není pro naše tělo úplně nejzdravější. A proto jsem se zkusil vydat jinou cestou a zkusit právě ten můj pokus.
0: A já už můžu prozradit, protože ty jsi mi to taky říkal, že jsi vyzkoušel, jak se ten nápoj chová nebo co to udělá s naším tělem, když se zkusí sfermentovat. Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A já bych potřebovala trošičku vysvětlit, co to je ta fermentace. Stačí jednoduše.
1: Tak při fermentaci jsou důležité bakterie. Řekněme teda u mléčné fermentace. Tu jsem dělal já, protože kdybych dělal alkoholovou, tak si moc nepomůžem, až to bychom zblátali do louže. A takže ta mléčná fermentace je pro nás mnohem lepší, protože při ní nevzniká žádný alkohol. A vlastně ty bakterie, které při fermentaci jako působí, tak když to řeknu úplně jednoduše, tak žerou cukry a vytváří kyselinu mléčnou. A to jsem právě viděl, nebo mě napadlo, že by mohl být řešení na ten můj problém a že by právě ten vysoký obsah cukru v těch nápojích jednoduše díky těm bakteriím a té fermentaci trošku se snížil.
0: Jak dlouho trvá taková fermentace? Kdybych si třeba vzala nějaký džus, který je hodně sladký, tak aby se z toho stal fermentovaný nápoj, co se s tím musí udělat?
1: Tak stačí to tam do toho hodit. Samozřejmě nejlepší je, aby to bylo při teplotě 37 stupňů, při které ty bakterie se nejlépe množí. Nicméně to u nás doma jen tak někdo nemá takový termostat, do který by to hodil. A proto jsem se snažil, aby to ty bakterie byly schopny fermentovat za pokojové teploty. To byl vlastně klíčový pro můj experiment, aby si to každý mohl udělat u sebe doma. A aby se z něj stal fermentovaný nápoj, tak Ono to je vlastně jedno, jak dlouho to necháte fermentovat. Klidně to může být půl dne, může to být den a vlastně čím díl to necháte, tím lepší to bude, tím méně cukru.
0: Hostem dnešního vysílání je Tadeáš Ryšávka. Povídáme si o experimentu, který dělal v rámci středoškolské odborné činnosti, aby se mohl třeba jednou dostat na medicínu a byl z něho pan doktor. Ovšem, to ještě zdaleka není konec, my budeme pokračovat zase za chviličku.

0: Hostem vysílání Rádia Junior je Tadeáš Ryšávka, student gymnázia ve Vyškově. Už jsme si tady povídali o tom, že se Tadeáš pustil do zajímavého experimentu, protože se rozhodl prozkoumat, jak na lidské tělo fungují fermentované nápoje. A ty fermentované nápoje si vyráběl z čeho? Z těch sladkých, obyčejných nápojů, které pijí všichni.
1: Ano, z běžně dostupných nápojů v obchodě.
0: Takže třeba džusy.
1: Ano, bylo to od džusu až po nějaké kolové nápoje. Byl tam i známý český kolový nápoj.
0: Tak a teďka ty si to vyzkoušel, aby se to sfermentovalo. To už si teda trošku naznačil. Hodil jsi tam bakterie?
1: Ano, bakterie mléčného kvašení. To byly probiotika, které jsme měli doma. Vlastně to byla první část toho experimentu, že jsem musel vůbec vybrat, které ty probiotické kmeny, které jsou schopny fermentovat, tak jsou vhodné, aby vlastně přežili nejen v tom nápoji, ale i za ty pokojové teploty, aby se vůbec množili dál a dál.
0: Povedlo se ti to? Dalo se to pít? Bylo to dobré?
1: Pít se to rozhodně dalo. Dokonce mi některé nápoje vlastně chutnaly o něco lépe. Já jsem do toho zapojil celou svoji rodinu. Všichni museli povinně ochutnávat. Jsem to vždycky donesl z laboratoře. A dokonce při těch kolových nápojů, kde je hodně bublinek, tak vlastně mě to chutnalo více, protože ty nápoje jsou často přebublinkované. A takhle to bylo o něco lepší. A jediné, co bylo na první pohled znát, tak ty nápoje byly třeba trochu více zakalené, anebo smrděly po té fermentaci, ale to je tak všechno.
0: Já si to představuju, že je to vlastně dost podobné, jako když je třeba ochucená kombucha.
1: Yeah.
0: A tady to teda mělo stejně jako ta kombucha, nebo kombuča, jak se říká, mělo to v sobě bakterie, které by měly prospívat i střevnímu mikrobiomu.
1: Ano, je to tak. Nejenže ty bakterie dokáží žrat ten cukr, takže sníží ten obsah cukru v těchto přeslazených nápojích, ale zároveň dělají i jiné, jako pro naše zdraví, prospěšné metabolity, takže to prospívá našemu tělu.
0: Ty jsi tedy měl různé nápoje a zkoumal jsi taky, jak to funguje na naše tělo. Jak si to měřil?
1: Tak na to jsme použili, aby jsme si nemuseli furt píchat do prstu normálním glykometrem, tak jsme koupili takový senzor pro kontinuální měření toho cukru v krvi. Ten jsme dali na naše rameno. Vlastně, abych řekl, tak jsem to testoval na sobě já a můj taťka. To byli dva dobrovolníci. A vždycky každý ráno jsme nalačno vypili ten nápoj a druhý den zase ten stejný, ale fermentovaný nápoj. A vlastně to byla taková naše snídaně, protože další dvě hodiny člověk nemůže jíst a musí zůstat jako v klidu a pěkně to změřit, aby to nebylo nějakým způsobem ovlivněný.
0: A ty jsi z toho zjistil, jak se chová cukr v krvi, když se vypije buď fermentovaný anebo nefermentovaný nápoj. Je to tak?
1: Ano, ano. Vlastně u těch ovocných nápojů ta fermentace velmi pomohla. Ten rozdíl mezi fermentovaným a nefermentovaným nápojem po tom vypití v glykemické křivce, tak byl opravdu markantní. U některých ovocných džusů to bylo až v desítkách procent, takže ten rozdíl určitě stojí minimálně jako na zamýšlenou, že by to opravdu mohlo v budoucnu pomoct. Ale to nebylo takhle u všech, neplatilo to, protože třeba jiné kolové nápoje, kde je hodně těch konzervantů a ta fermentace tam nemohla probíhat v takové míře, tak vlastně paradoxně došlo k opaku a ne, že to pomohlo, ale dokonce to i trošku zhoršilo, protože ty bakterie jednoduše, je to tak nezdravý, že ani ty bakterie to nechcou žrat.
0: Ani ty bacily to nechtějí žrát, no a vidíš to a my si to takhle vesele pijeme. Takže poučení z toho experimentu je, že když vypijeme něco hodně sladkého, tak nám vyletí cukr.
1: Ano.
0: A to není úplně dobře pro naše tělo.
1: To není vůbec dobře.
0: A když vypijeme fermentovaný nápoj, ten samý, ale třeba fermentovaný?
1: Tak to vyletí také, ale zejména u těch, jak už jsem říkal, ovocných variant, tak o dost méně a je to i více stabilní, takže naše tělo se s tím vypořádá mnohem jednodušeji. Určitě je lepší to nepít, ale jednou za čas právě i s tou fermentovanou kombinací to bude pro naše tělo méně nezdravé.
0: A Tadeáši, musel jsi na tenhle ten experiment něco nastudovat?
1: Hodně jsem toho musel nastudovat a hlavně to všechno přechroustat a napsat do té práce, ale docela to šlo, celkem mě to i bavilo. Vlastně jsem nad tím strávil na té celé práci asi nějakých 6 nebo 7 měsíců, hlavně po Vánocích to bylo velmi intenzivní. Dokonce, když jsme jeli na hory, tak jsem místo lyžování zůstal na bytě a psal jsem sočku. Ale myslím, že se mi to podařilo a jsem se svým výsledkem spokojený.
0: Měl jsi za to i nějaké ohodnocení ve škole?
1: No, ohodnocení, tak pochvalu a jedničku.
0: No vida, co by se muselo stát nebo změnit, aby se takovýhle experiment třeba mohl zopakovat na více lidech? To už by pak mohla být opravdová vědecká studie, viď?
1: Jo, tak ta moje práce je spíš takový nástřel. Opravdu to jenom ukazuje, že by tam něco mohlo fungovat, ale ještě vlastně tam nic moc z toho nevíme. A ta klinická studie nebo studie o více lidech by se určitě hodila. A pak by se na to dala navázat i nějaká jiná práce, například jak to uvést do praxe. Já jsem přemýšlel, že by se mohly udělat nějaké tabletky, něco jak je třeba šumák, tak by to byl, když to kvasí, tak to bude kvašák, a že by si to lidé mohli hodit právě do svého slazeného nápoje a pak by měli za pár hodin o něco zdravější variantu a mohli si dopřát i ten slazený nápoj.
0: A vidíš, to je super nápad, třeba z toho bude i nějaký vynález. Tadeáši, já ti moc děkuju, že jsi nám přiblížil svůj experiment a těším se, že třeba až přijdeš příště, tak budeš mít ten experiment dotažený ještě do větší dokonalosti. Měj se hezky a ať se všechno daří a ať se povede ta medicína. Ahoj.
1: Děkuji, nashledanou, děkuji za pozvání.
0: Holky a kluci, dneska byl mým hostem student gymnázia ve Vyškově Tadeáš Ryšávka.

0: fotit draky. Novinka hitparády Rádia Junior.
1: Tak kamarádi, teďka poprosím o slovo Klárku Novákovou, ale jestli už jste tento týden hlasovali, tak jste dobře udělali. Pokud ne, máte šanci až do zítřejší 20. hodiny, vždycky do středy večer. No a když se tak dívám na webu radiojunior.cz, jak jsou na tom teďka písničky v hitparádě, tak více než, ne, vlastně méně než třetinu, ale třetinu všech hlasů, a to je strašně moc, má Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Druhé a třetí místo, tak více méně vyrovnaně, mají David Málek s písní Usínám, a novinka, kterou připravili Rebelky, Adam Seidl, Johnny, Matyvop, Honzino a Arianka, a písnička Tohle není love song, a tady je to kolem 20%. Já si myslím, že to vůbec není špatné, ale teďka si připomeneme druhou novinku hitparády Rádia Junior, a to je písnička Choke Me. Tahle písnička tam má zatím necelé procento. Prostě když rozdělíte všechny ty hlasy na 100 malých dílečků, tak necelý, spíš půlka toho jednoho dílečku. No tak jestli chcete tu písničku trošku pošťouhnout, tak máte šanci až do zítřejšího večera.
2: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Sovča Krejčí. Naprosto jí dostala píseň, kterou slyšela v letošním ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Sice neskončila na prvním místě, ale diváky nadchla natolik, že se teď šíří internetem jako lavina. Jmenuje se Choke Me a naspívala jí reprezentantka Rumunska Alexandra Capitanescu. A čím píseň zaujala? Hlavně neobvyklým spojením rocku, metalu, elektroniky a silného zpěvu, který střídá jemné pasáže s pořádně energickými refrény. Fanoušci Eurovize si pochvalovali také originální vystoupení a obrovskou dávku emocí, kterou Alexandra do písně vložila. Na sociálních sítích i mezi fanoušky soutěže se o ní mluvilo celé týdny. Podaří se jí zabodovat i v naší hitparádě Rádia Junior? Alexandra Capitanescu a její Choke Me!

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Holky, kluci, kamarádi, začíná nám vzkazovna, jsou 4 minutky po 17:30, takže pokud máte nějaké vzkazovnové přání, klidně volejte na číslo 800 199 199 anebo nám napište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz. A v tuto chvilku nám napsala Emilka, ahoj Jani, zahraj nějakou hezkou písničku od Lollipops, nejlépe třeba jako překvapení. Emilka, no tak já jsem si našla písničku Překvapení od Lollipops. To jsou 2 mouchy jednou ranou, tak si to užij.

Překvap mě, tak tohle zpívali Lollipops, ovšem pozor, teďka tady máme písničku pro Emilku a už nám bliká i telefon, takže nebojte se, všechna přání splníme a pak nám ještě píše Sára. No, nebojte se, hodina je ještě daleko, daleko před koncem. To jsem to teďka řekla hodně složitě. Dobrá, prostě všechno to stihneme, nebojte. A teď už čtu, dobrý den a ahoj, jmenuji se Emilka, 10 let. Chtěla bych poprosit o píseň, tohle není love song. Je to moc hezká píseň a je to i dobrý klip, takže se na to určitě podívejte. Moc díky, Emilka. Emilko, děkuju, určitě se podívám a jenom připomínám, že i tahle ta písnička je v hitparádě Rádia Junior.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Vzkazovnu na rádiu Junior a já tady mám naši báječnou volající. Halo, halo, tady Jana, kdo je tam?
1: Tady Kristýnka.
0: Ahoj, Kristýnko, co dneska děláš?
1: Tak přijela jsem ze školy a teď se jdu dělat úkoly.
0: Tak ti k tomu zahrajeme nějakou hezkou písničku. Co bys ráda slyšela?
1: Tak Blackpink Venom.
0: Dobře, mám to tady připravené, máme tady K-pop, já se musím trošku přivzdělat, protože já všechny ty písničky neznám, tak si to s tebou moc ráda poslechnu. A budeme hrát pro tebe, pro dobrou náladu, nebo to chceš třeba ještě někomu poslat?
1: Tak mým kamarádkám a rodině.
0: Kamoškám a rodince a vy všichni poslouchejte a užijte si to. Máme tady od Kristýnky super písničku. Kristýnko, měj se krásně, ať se všechno daří, ahoj.
1: Ahoj.

Touch. Tak, tohle bylo Kecaj a písnička Touch a máme tady další vzkazovnové přání. Dobrý den. Dobrý den, chtěl bych pustit písničku pro všechny posluchače a pro ty, kteří budou sledovat mistrovství světa ve fotbale a bude to písnička Die Die od Shakiry a Barnaboy. Děkuji. Tak milý Michale, písnička je připravená.

0: rovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Pohádkové poklady.
2: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
2: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
2: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má...

0: kluci, kamarádi, blíží se nám 6. hodina, čili 18. A to znamená, že si ještě musíme zopáknout hitparádu Rádia Junior, protože až do zítřejší 20. hodiny večerní můžete hlasovat pro svého favorita a určitě to udělejte. A pro koho můžete hlasovat, to vám právě teďka zopakuje Klárka Nováková.
1: Rekapitulace.
2: Tohle není love song, spíš jen feeling, co je asi dost wrong. Nejsme spolu žádnými, oni nám vůbec nerozumí.
3: S novinkou Tohle není love song přichází Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matty Vob, Honzino a Arianka.

0: ve 309. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci, všichni milí posluchači, ahoj, máme přesně 18 hodin a protože je úterý 16. června, tak vás od mikrofonu Rádia Junior zdraví opět i v další hodině Jana Richterová. Co nás dneska čeká v té 18. hodince, tak samozřejmě zprávy, zvídavec Evy Sinkovičové, vzkazovna a taky četba na pokračování. Opět se vydáme do městečka Lážo Plážo a dneska nás čeká už 10. díl 13-dílného seriálu. A potom v 19 hodin si budeme povídat o zvířatech v zoologické zahradě v Praze, protože nás navštíví tiskový mluvčí Zoo Praha Filip Mašek. Ale úplně nejdřív jsou tady ty zprávy.
2: Minutové zprávy.
1: 10letý školák z Prahy objevil v zahradě Domu přírody v Oldřichově v Hájích v Libereckém kraji unikátního šneka. Zatímco běžný šnek se stáčí v ulitě doprava, tento plš, kterého chlapec objevil, má ulitu levotočivou. Nález je to opravdu ojedinělý, protože levotočivou ulitu má zhruba jeden z 10 000 šneků. Nová letní hra seznámí hráče s vybranými památkami na Kroměřížsku. Sloužit má i jako inspirace k výletům a zároveň představuje možnost vyhrát nevšední ceny. Návštěvníky zavede k 18 panským sídlům napříč regionem. Hra pojmenovaná Panská sídla Kroměřížska je určena zejména milovníkům historie, příběhů a zajímavostí. A něco o počasí. Dnes odpoledne je zataženo, občas je slabý déšť, teploty kolem 22 stupňů Celsia. Zítra se trošku oteplí až na 26 stupňů. Bude oblačno až polojasno.

Holky a kluci, tak teďka jsme měli krásnou písničku o youtuberce, tak třeba máte podobné zkušenosti, jako tahle youtuberka z písničky. Teď si dáme Zaklínadlo, abrakadabra. Zkoušeli jste někdy nějaké kouzlo? Třeba si řekněte, tenhle ten den bude ten nejlepší, jaký jsem kdy zažila. A řekněte abrakadabra, a to znamená, ať se to tak stane. Třeba si takhle trošku začarovat můžeme, co říkáte. Teď si dáme tedy tuhletu slíbenou písničku od Lady Gaga a pak už přijde Eva Sinkovičová a její zvídavec.

0: Abrakadabra. Tak jedno zaklínadlo právě doznělo v písničce a holky a kluci, čarujte. Prostě si jenom řekněte, že tenhle den bude úžasný a že se vám všechno povede a budete potkávat samé super lidi. A takovéhle kouzlíčko většinou funguje. No ovšem, teďka nám tady bude kouzlit Evča Sinkovičová a prozradí vám, jak vznikla guma, kterou si můžete opravit třeba chybu v sešitě.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Poté, co lidé vymysleli písmo a další způsoby, jak zachytit své myšlenky, výpočty a další věci, bylo jasné, že vznikne potřeba občas něco opravit nebo úplně vymazat. Ve starověku používali Římané a Řekové k zaznamenávání tabulky s voskem. Z nich se gumovalo lehce, pouhým zahřátím vosku. Ve středověku písaři mazali z pergamenu a papíru text pomocí pískovce nebo pemzy. Sice to fungovalo, ale spíše než mazání to bylo takové dření. Někdy se prodřel i sám materiál, na který se psalo. V Japonsku se k mazání používala jiná vychytávka – chleba, tedy přesněji řečeno jeho vnitřek. Sežmoulal se do kuličky a použil ke gumování. Později si tenhle chlebový systém oblíbili i v Evropě. Skvěle se s ním mazala právě obyčejná tuška s grafitovou tuhou. A co naše klasická guma? Kdy se konečně objevila? K jejímu objevu došlo omylem. Anglický vynálezce Edward Nern omylem sáhne po kousku kaučuku a zjistí, že gumuje daleko lépe než chlebová kulička. Ve stejném roce, tedy 1770, s tímto objevem přichází i anglický chemik Joseph Priestley. Ten také jako první pojmenoval kaučuk slovem guma. První gumy se ale po krátkém používání rychle začaly rozpadat a taky zapáchat. Neošetřená guma je totiž velmi citlivá a na vzduchu se rychle začne kazit. Problém vyřešil až o skoro 70 let později americký chemik Charles Goodyear. Vynalézá totiž metodu vulkanizace. Díky hnětení za tepla a přimíchávání sazí nebo oleje se guma stala pružnější a odolnější. O dalších 100 let později napadlo jednoho vedoucího papírnictví nechat si patentovat geniální a zároveň jednoduchý nápad – tušku, která má na druhé straně gumu. Ještě to nebyla klasická gumová čepička, jakou známe dnes, ale objev to byl velký. Nejenže kvůli opravě už nebylo třeba gumu nikde hledat, ale taky si ji museli koupit i ti, kteří ani nevěděli, že ji chtějí. Přestože dnes, když chceme něco vymazat, hledáme většinou tlačítko delete, tak je guma stále v kurzu. Může mít různé barvy, tvary, stupně tvrdosti a vyrábět se dá z více materiálů. Existují gumy z vinilu, z moderních plastů nebo i ty syntetické. Některé gumují líp, jiné hůř, ale rozhodně guma na gumování jen tak nezanikne. Dokud budeme k psaní a kreslení používat tušky a pastelky, bude tu s námi. A co gumovací pera? To probereme zase někdy příště. Moji milí zvídavci, pokud chcete o tom, čím se v minulosti gumovalo a jak vznikla guma, jak ji známe dnes někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Tak přátelé, máme pár minutek na to, abychom vyplnili vaše vzkazovnová přání, takže pokud ještě chcete, můžete nám napsat na adresu vzkazovna@rozhlas.cz, po případě zavolat na číslo 800 199 199 a tohle číslo si zapamatujte i na tu hodinku po 19. hodině, protože pak se budete moci na něco zeptat třeba Filipa Maška, který přichází ze zoologické zahrady v Praze a ví o zvířatech snad úplně všechno. No a co neví, tak to třeba zjistíme. No v každém případě, teď už tady máme vzkazovnové přání od Sylvie a Sylvie by si přála nějakou hezkou písničku, která potěší úplně všechny posluchače a zpříjemní den. Takže milá Sylvie, já jsem našla písničku, kterou zpívá Tomáš Klus a má ji společně s reperem Suve a jsou to samé dobré věci.

Tak holky a kluci, máme tady další vzkazovnové přání a píše si o něj Emilka a píše, chtěla bych poprosit o píseň Amélie od Ivany Korolové a chtěla bych to věnovat všem, kdo právě jí nebo kdo má mladší sestřičku. Schválně, jestli poznáte, kde ji můžete slyšet. Je to jeden hlas na rádiu Junior a já to poznala, tak já budu muset ještě hrozně přemýšlet. A taky píše Emilka, chtěla bych pozdravit moji nejoblíbenější moderátorku Janu a abrakadabra, ať je i doufám nejlepší moderátorkou na celém světě a v celém vesmíru. Díky, Emilka. No tak Emilko, tak takovéhle zaklínání abrakadabra, to si teda nechám líbit. Abrakadabra, ať se nám daří. Tak Emilko, moc děkuju a Amélie už zazní.

0: Tak, holky a kluci, a já už se dívám do mailu. Už nám vlastně asi nezbyde moc času, ale podívala jsem se na e-mail od Emilky a už jsem to pochopila. Jasně, že Emilka poznala, že hlas Ivany Korolové patří taky jako staniční hlas Rádia Junior sem k nám do vysílání. Je to tak. A štěstí jménem Amelie, to je Ivany, ne sestřička, dcera. Tak. A teď už tady máme za chviličku, přátelé, konec vzkazovny, takže jenom to můžeme krásně odstartovat. Mně se tady zakousnul počítač, ale už je to v pořádku.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
0: Tak, další vzkazovna bude opět zítra odpoledne a teď už nás čeká četba na pokračování. Holky a kluci, máme tady 10. část 13-dílného seriálu Městečko Lážo Plážo a čte Michal Zelenka. Vy si užijte další díl téhleté úžasné četby a já vám přeju krásné poslouchání.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

Tereza Pařízková, městečko Lážo Plážo. Desátý díl, Zubař Bájo a zázračná vrtačka. Podzim v Lážo Plážu byl v plném proudu a Zářílis měl plné ruce práce. Proledůn mu však pomáhal, jak se jen dalo. Jejich noví přátelé, divoký kůň a lední medvěd, si vesele pobíhali v krajinách jim nejbližších. Lední medvěd v krajině pokryté ledem, sněhem a ledničkami smraženými nanuky na každém rohu, a divoký kůň zase v krajině plání, luk a stromů, na kterých místo šišek rostou tvrdé rohlíky, veky a bagety. Tvrdé pečivo totiž mají koně nejraději. Kdykoliv jim však pan Zářílis a pan Proledůn zavolali telefonním kobercem, ihned pospíchali k nejbližšímu přemysťovacímu plotu a začali si přeříkávat kouzelné zaříkávadlo, které jim umožnilo dopravit se do Lážo Pláža během několika vteřin. Takový plot už jste určitě viděli i na vlastní oči. Je dřevěný a skládá se z mnoha úzkých dlouhých latěk, kterými je obehnáno stavení či dům. Není však příliš známo, že takové ploty dokážou přemysťovat klidně i z jedné strany zeměkoule na druhou, když víte, jak na ně. Přemysťovací plot je totiž pyšný jako páv a na své laťky je hrdý jako na svá paví pera. Nejprve tedy musíte dřevěné laťky úctivě pozdravit. Potom už stačí říct kouzelné zaříkávadlo, které zní takto. Spěchám honem, vem mě vchodem, speciálním velice, ať jsem tam, kde v tuto chvíli potřebuji nejvíce. V ten moment se dřevěné laťky plotu rozestoupí a tak se lední medvěd a divoký kůň náhle ocitli na radnici Lážo Pláža v kanceláři pana Zářílise a Proledůna zrovna ve chvíli, kdy se Proledůn chytil za tvář a v místnosti se ozvalo hlasité aua. Pana Proledůna rozbolel z nenadání zub tolik, že se ani nestihl přivítat se svým přítelem ledním medvědem a už jej záchranná bublina přenášela k místnímu zubaři.

To víte, i Lážo Plážo musí mít svého zubaře. Místní pan zubař se jmenoval Bájo a byl to ten nejbáječnější zubař na světě. Představte si, že pan Bájo nikdy nikomu nenašel jediný kas a tak nikdy nemusel vrtat ani míchat plombu. Všechny obyvatele vždy jen nahlas pochválil a zdůraznil, že si mají čistit zuby ráno a večer. Hodně obyvatel, především děti, začali pokoušet štěstí a schválně si zuby nečistili i několik dní. A když je pan Bájo potom stejně při kontrole hlasitě pochválil, tak si například Empírka, Julie a Jakobuk začali myslet, že mají zuby, které se nikdy neskazí, a přestali si je čistit úplně, protože jim to přišlo zbytečné. Ordinace pana zubaře Bája byla takovým malým muzeem, protože pan Bájo se cítil úplně nejlépe, když mohl být obklopen mnoha věcmi. Někdo by je nazval harampádí, ale to bychom pana Bája jistě urazili. Pravda je však taková, že sbíral úplně všechno. I zapomenuté obaly od čokolád a žvíkaček, které občas vypadly jeho pacientům z kapes, když seděli v zubařském křesle. To ostatně nevypadalo jako zubařské křeslo, ale jako polohovací ušák, který měnil barvy podle přání pacientů. Sestřička Sáva se vždy pacientů už v čekárně ptala, zda se od minule náhodou nezměnily jejich oblíbené barvy. V momentě, kdy jste totiž do ordinace vstoupili, se křeslo potáhlo nádhernou látkou vaší oblíbené barvy. Byla to radost se do takového křesla posadit.

pana Proledůna však zub bolel tolik, že ani nedokázal vyslovit svou oblíbenou barvu a tak seděl v křesle barvy růžovo-fialovo-krémové, což byla nejoblíbenější barevná kombinace, paní Cukrlaté, která byla v ordinaci těsně před ním. Otevřít pusu, tak... Pan zubař Bájo si hned do pusy pana Proledůna posvítil baterkou a uznale pokýval hlavou. Tak to bude rozhodně chtít směs hřebíčku, lékořice, cukrové vaty, mléka a houbového koření, zhodnotil pan Bájo, zatímco se znalecky škrábal na bradě. Co? Ne, kás! Bylo jediné, na co se pan Proledůn zmohl. Pan Bájo však slovo kas neslyšel, protože sestřička Sáva už ve speciálním mixéru míchala směs, kterou zubař Bájo naordinoval. Potom vzala malinkou špachtli a panu Proledůnovi zub směsí potřela. Tomu se ulevilo. Zavřel pusu a spokojeně se rozloučil. Netrvalo však dlouho a bolest se mu vrátila. Pan Proledůn se ještě té noci sebral a vyrazil do nové zubní kliniky, která v Lážoplážu otevřela teprve před několika dny. Té se všichni obyvatelé vyhýbali, protože nechtěli ublížit panu Bájovi, kterého měli moc rádi. Klinika Zdravý zoubek byla velice moderní a v ordinaci pana zubaře Kořínka a sestřičky Nervíkové bylo čisto a bílo. Zubař Kořínek se podíval panu Proledůnovi do úst a okamžitě se zhrozil. Vzal injekci, kterou pan Proledůn ani necítil, a potom mu zub vrtal tak jemně, že pana Proledůna začala bolest opouštět. Když mu pan zubař Kořínek zub zaplomboval, pan Proledůn se usmál tak široce, že za okny začaly padat sněhové vločky velké jako fotbalové míče. O zázračném vyléčení pana Proledůna se brzy doslechlo celé město a obyvatelé začali postupně, nejprve nenápadně, navštěvovat ordinaci zubaře Kořínka a sestřičky Nervíkové. Zubař Kořínek našel každému obyvateli alespoň 6 kazů a vůbec nechápal, jak je to možné. Neměl to snadné, protože nikdo z obyvatel neznal injekce, vrtačky ani plomby a nejprve se všichni báli. Později však obyvatelé pochopili, že je to pro dobro jejich zubů a že jim bude po návštěvě zubaře Kořínka mnohem lépe. A tak začali navštěvovat jen kliniku Zdravý zoubek. Zubaři Bájovi se nikdy předtím nestalo, že by jej čekala prázdná ordinace. Celé dny seděl za svým stolem, obsypaným všemožnými miniaturami a soškami a z okna sledoval, jak lidé míří na kliniku Zdravý zoubek. A do toho pravidelně vzdychal, až to srdce trhalo. Sestřička Sáva už to nevydržela a jednou ráno, když přišla do prázdné ordinace a pana zubaře Báju našla ležet v polohovacím ušáku té nejčernější barvy, vtiskla mu do ruky výherní los. Pan Bájo se na los ani nepodíval, nejspíš si myslel, že mu sestřička Sáva donesla nějaký papírek, co někde našla. Když se ale na los podíval pozorně, nadskočil překvapením. Vemte si ho! A udělejte vše proto, aby tady bylo brzy zase plno. Já teď odejdu a vrátím se, až dá zlatá velryba zase věci do pořádku. Jen to sestřička Sáva dořekla, zabouchly se za ní dveře a barva křesla se změnila na modrou barvu moře. Pan Bájo na nic nečekal a spěchal za zlatou velrybou.

Katalog netřeba, vyhrkl hned pan Bájo a zlatá velryba se zadívala do jeho dobráckých očí a ihned pochopila, proč jej mají obyvatelé města tak rádi. Přeji si rekvalifikační kurz vrtání zubů a plombování, milá velrybo. Vím, je to moje chyba, ale v době, kdy jsme se to ve škole učili, jsem byl nemocný a nikdy už jsem se to potom nenaučil. A později jsem se bál, abych někomu neublížil, a tak jsem raději všem říkal, že mají zuby bez kazu. Chci to všechno napravit. Velryba na jeho přání kývla a pana zubaře Bája poslala na kurz, kde se naučil zuby vrtat i plombovat. Byl tak šikovný, že jej po skončení kurzu prohlásili nejlepším absolventem a dali mu zázračnou vrtačku, která dokázala na jedno vrtnutí spravit celý chrup. Když se vracel domů do Lážopláža, vítala jej otevřená pusa zlaté velryby, kterou zrovna rozbolel zub, a tak, i když měla malé obavy, potřebovala otestovat, co se pan Bájo naučil. A byla velice spokojená. Několik obyvatel vidělo jeho skvělé počínání se zázračnou vrtačkou v puse velryby a druhý den už v jeho čekárně byly opět davy pacientů a sestřička Sáva si s úsměvem zapisovala všechny jejich nové oblíbené barvy. Klinika Zdravý zoubek se ten den dočista vyprázdnila. Pan Bájo však poznal, jak je smutné, když zůstane zubař bez pacientů, a domluvil se proto s panem Kořínkem, že jej může pravidelně zastupovat. Občas totiž potřeboval vycestovat na nějaký kongres známých sběratelů. Oni se totiž ty jeho obaly od čokolád a žvíkaček ukázali jako velmi cenné, protože je z podlahy ordinace sbíral už od počátku své kariéry. A jestli vás zajímá, zda panu Kořínkovi půjčil i svou zázračnou vrtačku, tak ano. Pan Bájo je totiž dobrák, který se rád podělí.

0: Rádia Junior.
1: Ahoj holky, ahoj kluci. Dobrý den všichni milí posluchači, kdo jste si právě teďka naladili klub Rádia Junior. Od mikrofonu vás i v téhle hodince hraje zdraví Jana Richterová. Já jsem se teďka tak krásně zakoktala a můj host se mi tady směje. A má proč? Protože jsme sem takhle doklusali a povídali jsme si o tom, jaké je to se občas zakoktat, protože i můj host kdysi pracovala v rádiu, ale pozor, teď už ne, teď je tady jako host a je to tiskový mluvčí zoologické zahrady v Praze, Filip Mašek. Ahoj Filipe.
2: Ahoj, krásný večer a ještě rovnou řeknu, že za to zakoktání trošku můžu taky já, protože jsem doběhl na poslední chvíli, ujela mi tramvaj, takže ten stres, nebo stres v uvozovkách jsem na tebe trošku přenesl.
1: No ještě, že ti neujela noha, to by ses nám tady rozplácel.
2: Končetiny nemám všechny.
1: Tak to je dobře. Filipe, když si vezmeš, jaké to je třeba pracovat v rádiu a jaké je to pracovat v zoologické zahradě, dá se říct, co člověka baví víc?
2: To je velmi dobrá otázka. Já na ní odpovím upřímně a to mě teda baví ta zoo víc, ale já jsem se v tom fakt našel. Já fakt jsem jako leta o tom uvažoval, nějak mě to do té pražské zoologické zahrady táhlo, protože on je to takový love brand, jak se říká, zkrátka značka, místo, co vám přiroste k srdci a já to tak vždycky měl jako návštěvník. Takže mě osobně to baví víc v té zoologické, ale když srovnám ty dvě práce, tak co je zase spojuje, tak je to určitě ta přesnost. Všechno musí být včas, takže ten můj dnešní skoro pozdní příchod byl přeci jen skoro pozdní, protože já bych si nedovolil přijít pozdě a to se nenosí ani v rádiu, ani v zoologické zahradě.
1: To se prakticky nenosí nikde, protože to vždycky dopadne pak špatně, ale musí se to zachraňovat a my jsme tady nic zachraňovat nemuseli, přišel si prostě akorát a přesnost je výsadou králů.
2: Tak.
1: Filipe, co dělá takový tiskový mluvčí? Co to je vlastně za povolání, za práci, za profesi?
2: Tak já se vlastně starám o to, aby všechno, co se v té zahradě děje, aby všechna ta skvělá mláďata, která se nám tam rodí a všechny ty nové pavilony, které otevíráme a všechna ta zvířata, co vozíme třeba i do volné přírody, tak zkrátka, aby všechno tohle, všechny tyhle informace se dostaly k vám, k posluchačům, k divákům, ke čtenářům, zkrátka k veřejnosti. Takže mým úkolem je vlastně popularizovat tu činnost zoologické zahrady.
1: No a když si vezmeš tu svoji profesi, dostaneš se taky ke zvířatům? Nemyslím do klece úplně, že by tě třeba zavřeli do klece, aby si osahal nějaké zvířátko, to ne. Ale dostaneš se i ke zvířatům, musíš o nich něco vědět.
2: Já odpovím na tu mini otázku, co tam byla vložena nejdřív. I to se stalo, byl jsem zavřen v pavilonu, ale dobrovolně, protože než se otevíral nový pavilon goril, tak samozřejmě s kolegou jsme museli jít vyzkoušet, jaké to tam mají. Takže ještě než tam pustili gorily, tak jsme si to prošli a na těch lanách jsme se houpali teda i my. To bylo, myslím, že léto 2022. Ale takhle, teď jsem zapomněl tu první otázku. Jak jsem odpovídala tu druhou.
1: jestli musíš opravdu něco, já to zjednoduším.
2: O těch zvířat,
1: o těch zvířatech musíš něco vědět, musíš se vzdělávat neustále a dozvídat se nějaké zajímavosti o zvířátkách.
2: Já se právě těm zvířatům dostanu jako jeden z těch mála kancelářských hodně, protože neustále tam chodíme s novináři, se štáby, natáčíme ta zvířata, snažíme se to zkrátka spopularizovat a na těch sociálních sítích dneska to je strašná rychlost. To musíte zaujmout toho diváka a každý si sáhněte do srdce, nebo na srdce, ruku na srdce, jak rychle scrollíte, takzvaně, když koukáte na ty videa a když nezaujmete do 2-3 vteřin, tak zkrátka podlehnete někomu jinému. Takže ano, já k těm zvířatům chodím a musím říct, že o nich se neustále něco dozvídat, je to, co mě na tom baví, protože vy se v té práci neustále vzděláváte, neustále získáváte nové informace a každé zvíře je zajímavé. My máme 700 druhů zvířat v zoologické zahradě, asi 6000 jedincích a každé to zvíře od cvrčka po slona je něčím pozoruhodné.
1: Které zvíře je v tuto chvíli pro návštěvníky podle tebe nejpopulárnější?
2: Absolutní hvězda posledních let je kapibara. Jako to fakt nic nepřekoná. Dokonce jsem si myslel, že už ten trend pomine, že to byla nějaká chvilková jedno-dvouletá věc, ale není to tak. Kapibary zkrátka posledních alespoň 5-6 let naprosto válcují žebříčky a oblíbenosti. Přitom ze zoologického pohledu, z toho odborného, jde vlastně, a teď to trošku přeženu, o takové přerostlé morče. Jo, i v přírodě jich je vlastně dost, v těch chovech se jim daří, takže není úplně tlak na to, aby se chovali, aby se rozmnožovali, protože u těch ohrožených druhů to samozřejmě je důležité. důležité, ale u těch kapibar my je máme zkrátka opravdu jen na základě poptávky návštěvníků. Zkrátka lid rozhodl, že chce kapibary a my jsme se k jejich chovu před 3 lety v listopadu 23 vrátili. Ale jinak samozřejmě takový ten evergreen, to jsou ta velká zvířata, co známe z Disneyovek, takže sloni, lvy, žirafy. Pak jsou to ta zvířata, která chodí vzpřímeně, to máme my lidi rádi, když nějaké zvíře vypadá trošku jako člověk.
1: To může být i surikata.
2: Přesně, surikata je výborný příklad. Surikata na stráži, které buší srdíčko a vyhlíží toho dravce, tak je pro nás vlastně trošku komická, jo? To vlastně zase souvisí s tím, jak si ta zvířata trošku poličťujeme. Ale i takový tučňák, co chodí po dvou a chodí vzpřímeně, nám může připadat právě proto sympatický. No a potom mají lidé taky rádi velká, dravá, třeba nebezpečná zvířata, takže jedovatí hadi, hroši, tygři, lvy, tak to taky stále frčí.
1: No vida, tak to zní zajímavě. My si určitě nějaká ta zvířátka ještě probereme, ale holky a kluci, Filip sebou dneska přinesl rodinnou vstupenku do Zoo Praha. A ta rodinná vstupenka je zajímavá tím, že je pro 2 dospělé a pro kolik dětí?
2: Až 4 děti do 15 let. Takže vždycky říkáme, jestli nemáte dost dětí doma, vemte děti od sousedů. Jo?
1: No ale to je skvělá věc.
2: Obzvlášť v létě, teď nám ty prázdniny vláda přesunula trošku dřív, tak možná právě taková služba sousedů přijde vhod.
1: I k prázdninám se dostaneme v zoologické zahradě. Jeden z vás získá rodinnou vstupenku a druhý z vás získá knižní novinku Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku od české autorky Aleny Monštajnové, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media. Takže my máme dneska zvířecí knížku a zvířecí vstupenku. A jaká bude ta soutěžní otázka, to se dozvíte hnedka po písničce. Holky a kluci, mým hostem je dneska Filip Mašek, tiskový mluvčí Zoo Praha. No a pokud byste se ho chtěli na něco zeptat, tak můžete použít náš telefon 800 199 199 a nebo třeba i napsat na adresu radiojunior@rozhlas.cz.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je dneska Filip Mašek, tiskový mluvčí Zoo Praha. Povídáme si o zoologické zahradě, kterou najdete v Pražské Troji. A já jenom připomenu soutěžní otázku. Jeden z vás může získat Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku, což je knížka Aleny Morsteinové. A druhý z vás získá, a to bych řekla, že bude ta hlavní cena, rodinnou vstupenku do Zoo Praha a bude pro dva dospělé a až 4 děti do 15 let. No a to je už něco, kvůli čemu se vyplatí soutěžit. Ne, že byste soutěžili kvůli tomu, ale jako potěší to, že jo, Filipe?
1: No rozhodně.
0: A otázka zní, Filipe, jak bude znít ta soutěžní otázka?
1: Tak ta soutěžní otázka zní, kolik se nám v Zoo Praha letos narodilo kapibar?
0: Poslouchejte, dozvíte se to a možná to najdete i na webu Zoo Praha.
1: Určitě, i na sociálních sítích.
0: Takže buď hledejte, ale radši poslouchejte, to je určitě lepší. No a můžete nám napsat odpověď na adresu radiojunior@rozhlas.cz a pokud byste měli nějakou otázku pro Filipa, tak nám můžete nejenom zavolat, ale i napsat, jak to bude už na vás.
1: Slibuji, že odpovím na všechno.
0: Ano, u něčeho se třeba nemusíte nic dozvědět, ale Filip odpoví.
1: I to je práce tiskového mluvčího.
0: Jo, vidíš to. Odpovědět na všechno, i když nevíš.
1: Tak, skutečně. No tak, protože člověk nereprezentuje sebe, ale člověk reprezentuje instituci. Kdybych reprezentoval sebe, tak umím říct, že nevím. Protože já se za svou neznalost nestydím. Ale za neznalost Zoo Praha to nepřipadá v úvahu. To zkrátka nejde.
0: To nesmíš. Musíš to mít nastudované. Filipe, prosím tě. My jsme si teďka před chviličkou jen tak mezi písničkou tady povídali, jak si člověk občas už plánuje něco hodně dopředu. Plánujete takhle hodně dopředu i v Zoo Praha?
1: No, my se vždycky smějeme. Máme kurátora savců Pavla Brandla a na zoologické poradě, která je vždycky v pondělí a ve čtvrtek a tam se sejdeme takhle všichni a říkáme si ty novinky od zvířat. Tak on vždycky už někdy tak jako v únoru, v březnu začne strašit nadcházející zimou. A já jsem se tomu v prvních letech, když jsem tam pracoval, vždycky divil a teď už to chápu. Ono totiž skutečně, my musíme využít toho, že teď všechno kvete, teď všechno pučí, jsou krásně zelené mladé stromy a my potřebujeme pár těch větví a lístečků zamrazit už teď tak, aby příští zimu naše zvířata měla co žrát. A jde o ta listožravá zvířata, takže třeba tapíři, různé druhy primátů, včetně goril, nebo třeba i sloni. A takže tohle všechno my musíme chystat už na jaře a chystáme se tak na příští zimu.
0: To musíte mít ale obrovské mrazáky.
1: Obrovské mrazáky a pokud nejsou plné jako do půlky léta, tak opravdu máme problém, ale to se ještě nikdy nestalo. Samozřejmě máme celé krmivářské oddělení, které se právě stará jen o to, abychom těle těch 6,5 tisíce hladových krků a zobáčků nakrmili.
0: Takže veškeré ty zelené větvičky a to jsou třeba i větve ze stromů?
1: Jsou to i větve ze stromů, větve třeba z ovocných stromů mají gorily rády, takže větve třeba z třešní, můžou to být i lípy nebo úplně běžné stromy. No a potom samozřejmě máme spoustu potravních specialistů. Já občas tak jako říkám, že jsou to zvířata vybíravá, ale ona to mají v přirozenosti, zkrátka se tak vyvinula evolučně. Takže pak máme samozřejmě zvířata, která žerou jenom ten který strom. Máme třeba papoušky, loríčky, kteří žerou takřka jenom fíky. V angličtině se jim dokonce říká fíkový papoušci, fig parrots, loríček. No a oni ty fíky, aby to bylo ještě trošku komplikovanější, žerou jenom tak, jak zrajou v přírodě. Takže v část roku žerou trošku nezralé ty fíky, část roku ideálně zralé, z našeho lidského pohledu, no a část roku ideálně trošku přezrálé. A teprve pak ti papoušci prosperují, fungují a mají se dobře.
0: Takže když dáte nezralé fíky v době, kdy oni se těší na ty zralé fíky, tak si to prostě nevezmou.
1: Ano, tak prostě přijde reklamace. Jako.
0: Vybíravá zvířátka. Prosím tě, ale u lidí se často mluví o ideální stravě, o skutečném jídle, o tom, jak by se mělo jíst zdravě a je spousta nutričních specialistů, kteří se zabývají jídelníčkem. Máte někoho takového i v Zoo Praha?
1: Je spousta odborníků, která se tímto zabývá a dokonce můžeme vidět, jak se to proměňuje v průběhu let. Třeba před ještě nějakými možná 40-50 lety bylo běžné krmit gorily nebo orangutany lidským jídlem. Dostávali mléko, cereálie, spoustu ovoce, protože opička přece jí banány, se tenkrát tvrdilo. Že jo? Doteďka máme takový ten stereotyp, že si říkáme, opička má ráda banán, drží v ruce banán na kdejakém obrázku, kdejaké ilustraci. No to vůbec není pravda. Takže dnes mají ty gorily možná z toho dřívějšího pohledu velmi přísnou dietu, která přesně napodobuje to, co oni žerou v přírodě. To znamená, drtivá většina jejich potravy jsou právě různé listy, různé takzvané okusy, protože oni si okusují tu kůru a podobně. A nějaký banán, tak to už je dneska leda tak za odměnu při veterinárním tréninku, nebo když chcete třeba tu gorilu přimět k tomu, aby si vzala nějaký prášek nebo tak, tak ten banán se hodí. Ale určitě tyhle ty věci nepatří do běžné stravy. Takže ano, ti nutriční specialisté skutečně fungují i ve světě zvířat a i na to musíme dbát.
0: Nicméně tedy říkal si, když je banánek za odměnu, tak ho mají rádi.
1: No určitě, kdo by neměl rád ovoce plné cukru, sladké, že jo, to šáhněme si do svědomí, každý má rád něco sladkého, ale kdyby ty gorily na rozdíl od nás nechápou, že třeba mají dost, nebo že jim to může škodit, nebo na rozdíl od některých z nás.
0: Já právě zrovna si chci ohradit, že spousta lidí neví, kdy má dost.
1: Tak, ale ty gorily už jako tuplemné, takže opravdu třeba všechny ty krmné dávky pečlivě vážit. U některých druhů zvířat, třeba u luskounů, jsou takový velmi bizarní savci z Afriky a z Asie, tak ti se krmí v přírodě pouze mravenci nebo termity. Takže my jim připravujeme takovou speciální kaši a ta se váží opravdu na desetiny gramů, respektive některé ty ingredience na desetiny gramů, tak, aby byly zdraví.
0: Když jsme teďka mluvili o těch stereotypech, že třeba opičky, no se neříká o opičky už, viď, dneska.
1: Já bych opičky uznal u těch skutečných opic, takže ti makakové, chápani, paviáni, kočkodani, ale u těch goril, orangutanů, šimpanzů mě to tahá za uši, to jsou lidoopy, nebo vyšší primáti, takže spíš třeba primáti, tím neskazíme
0: nic. Dobře, když jsme u primátů, tak takový ten stereotyp, banánek, jasně, ale třeba u goril, já se vždycky pamatuju, že se dělalo, jsem gorila, takhle se bušilo pěstí do hrudníku, dělají to opravdu.
1: Tohle teda opravdu dělají, ale možná ten mechanismus toho, ten způsob, jak to dělají, je trošičku jiný, než jak si myslíme. Oni vlastně mají takové vzduchové vaky, které naplní vzduchem, aby to rezonovalo a potom se ani tak jako nebíjí nějak moc. Oni spíš tak poklepávají na tu hruď a právě ty vzduchové vaky tak fungují jako takový mikrofon. Jako když prostě máme, nebo mikrofon, možná lépe řečeno reproduktor a zkrátka to potom rezonuje tím pralesem a je to vlastně i taková gorilí diplomacie. No, to znamená, že oni se třeba vyhnou konfliktu, protože když takový gorilák cítí, že přichází jiný gorilák, tak zkrátka zabuší a už podle toho, jak hlasité to je, ten druhý gorilák pozná, jak velký je ten jeho případný sok, ten jeho protivník a třeba se radši dá na útěk, než aby se s ním dostal do křížku a do nějakého souboje. Takže opravdu tohle to dělají a je docela roztomilé to sledovat u těch mláďat, které to odkoukávají od těch dospělých, protože u těch dospělých to opravdu může budit respekt, u těch mláďat je to možná i trošičku komické.
0: Jasně, ale oni tím říkají, tady jsem, tady bydlím, se mi neleste.
1: Přesně tak, úplně stejně, jako když my si postavíme plot a dveře a nechceme, aby nám kde jaký kolem jdoucí lezl do domu, tak oni takhle zkrátka mají vytyčené to své teritorium.
0: Mm-hmm. Holky a kluci, možná se s rodiči třeba někdy můžete podívat na Instagram, tam si najít Zoo Praha, protože já jsem zrovna tohleto o těch gorilách tam našla a to píšeš ty, tyhle ty zajímavosti?
1: Tak tohle konkrétně píše kolega, který si založil na Instagramu, je to náš správce Instagramu Oliver a tím toho moc zdravím. To je strašně šikovný kluk, který nám dělá Instagram, strašně ho to baví a právě rozhodl se pro takovou rubriku, že každé pondělí sdílí něco o gorilách. Má to takový hashtag Gorilla Monday, gorilí pondělí a takže pokud se chcete dozvědět něco zajímavého o gorilách, tak sledujte Zoo Praha na Instagramu nebo přímo právě kolegu Olivera a každé pondělí tam vždycky přidá nějakou zajímavost. Ideálně něco, co se málo ví.
0: Holky a kluci, a pokud byste se chtěli vydat přímo do zoologické zahrady a vyhrát třeba rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až 4 děti do 15 let, tak nám můžete napsat na adresu Radio Junior @rozhlas.cz, kolik kapibarátek.
1: Dá se to říct, je to trošku jazykolam.
0: Kolik mláďat kapibary se letos narodilo v Zoo Praha. No a ještě druhého z vás odměníme a to bude zase taková trošku zvířecí knížka Aleny Monštajnové, Teriber a záhada vyloupeného skleníku. Krásná a nádherně ilustrovaná knížka. Takže to jsou taková dvě lákadla, dvě ceny, které můžete získat. No a já se tady dívám do naší mailové schránky a vypadá to, že znáte odpověď. To je dobře. Kapibaří mláďátka jsou dobře spočítána zatím ve všech případech, co takhle na první pohled vidím. Ale máme tady od Kuby hezkou otázku. Chtěl bych se zeptat, jak moc dupe slon, když běží? Tedy jestli vůbec ten dvoutunový tvor běhá? Hezký večer, Kuba.
1: To je krásná otázka. Dupe hodně. Konec konců pro slon je to taky součást komunikace. Ano, je velmi zajímavé se podívat na to, jak reagují ta ostatní zvířata v zoologické zahradě. To znamená, že třeba některé zvuky, které lidské ucho neslyší, tak může slyšet ucho nějakého souseda v té zoologické zahradě. Takže třeba když právě sloni běží, ideálně když pro ně máme nějaké překvapení, třeba dýňové hody vždycky na podzim nebo velikonoční nějaké překvapení, čerstvou trávu, tak opravdu vybíhají z toho pavilonu, vědí, že se mají na co těšit, už z dálky vidí, že tam je něco nového, nevšedního, a v ten moment jsou třeba trošičku nervózní vlci, kteří mají výběh naproti a je na nich vidět, že zkrátka reagují na to, na ty své spolubydlící. Konec konců vlci nám ví každou středu, první středu v měsíci, protože když je zkouška sirén v Praze a houká to všude, jak všichni dobře víme, tak vlci se k tomu přidávají a ví. Takže opravdu je to takový, kdo na co reaguje, a abych se vrátil k té odpovědi, ano, sloni dupou opravdu nahlas a sloni patří mezi největší suchozemská zvířata, to vůbec největší suchozemské zvíře, slon africký, my teda v Praze máme stádo slonů indických, ale to je hned to druhé za tím slonem africkým, takže člověk by to asi ani nepoznal, ten rozdíl.
0: Holky a kluci, pište nám na adresu radiojunior@rozhlas.cz, kolik kapibařích mláďat se narodilo letos v Zoo Praha. Jeden z vás získá rodinnou vstupenku, druhý z vás knížku Teriber, záhada vyloupeného skleníku. Mým hostem je dneska tiskový mluvčí Zoo Praha Filip Mašek a pokračovat budeme zase za chviličku.

0: Shakira nám zpívala o zoologické zahradě teďka v té písničce taky. Holky a kluci, o zoologické zahradě v Praze si teďka povídám s Filipem Maškem, který pracuje jako tiskový mluvčí, takže musí o té zoologické zahradě vědět úplně všechno a co neví, to zjistí. Ne, ne. Ty jsi čekal, že řeknu, vymyslí.
1: Ošklivé slovo.
0: Ne. Ale vždycky se to nějak tak hezky opíše, aby to vypadalo
1: jistě,
0: dobře.
1: Jistě.
0: Ne, to si děláme samozřejmě legraci, protože Filip pečlivě studuje každou novinku v zoologické zahradě. No a vy byste mohli třeba nastudovat nebo dobře poslouchat tenhle Klub Rádia Junior, abyste mohli zodpovědět soutěžní otázku. Pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz, kolik malých kapibar se narodilo v tomto roce v Zoo Praha. Jeden z vás získá rodinnou vstupenku, dva dospělé a až 4 děti do 15 let, kteří můžete do zoologické zahrady v Praze, a druhý z vás toho vybereme a ten zase získá knížku Aleny Mondštejnové Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku. Tak a teďka už se vrhneme na ty vaše otázky.
1: No tady jich je teda, tady já koukám. Je.
0: Ano, dají se kapibary ochočit jako domácí mazlíčci? A co hrabáč? Ty má nejradši mamka, ptá se Josefinka.
1: Tak musíme se podívat na to, která zvířata jsou domestikovaná, která zvířata se ochočují s nás a vlastně i třeba za tím účelem byla vyšlechtěna. To jsou psy, to jsou kočky, jsou to morčata, králíci. A potom, která zvířata jsou divoká a je jim lépe v nějakých spíš třeba divokých podmínkách nebo v zoo, která ty divoké podmínky imituje. Takže u těch kapibar bych si úplně nebyl jistý tou jejich přítulností a možná je lépe, když si vyberete to morče, toho menšího příbuzného té kapibary, ono taky uklíze ten trus po té kapibaře a ten nepořádek a všechny tyhle ty věci. Jo, ono, když pak to vidíte a srovnáte to s velikostí zase toho, co po sobě zanechá morče, tak myslím si, že mi dáte za pravdu. A k tomu hrabáčovi doporučím mamince, ať se na ně přijde podívat vlastně kdykoliv v 10 hodin dopoledne, protože to dostávají krmení v tento čas naprosto bezpečně, jsou na to zvyklí, už jsme se bavili o té přesnosti v zoologické zahradě, ta zvířata jsou taky přesná a zvykají si na různé časy. Hrabáči v 10 hodin, africký dům, to je záruka, že jsou vzhůru, a pak 20 hodin spí.
0: No to někteří lidé by možná dělali taky rádi. 9letý Domča píše, ahoj v Zoo Praha, to je správná odpověď, jasně. Aha. Ještě bych se chtěl zeptat, jak se má velemlok čínský Andy a kolik máte koní převalského? Až budu dospělý, tak bych chtěl pracovat také ve vaší zoo, protože se mi tam hodně líbí a mám rád zvířata. Děkuji, Domča, 9 let.
1: Úžasný, tak zaprvé těž se už tak za nějakých 6-7 let si myslím, že můžeš poslat třeba e-mail do zoologické zahrady nebo se přijít podívat, protože ty brigádníky, kteří třeba hlídají některé pavilony nebo pomáhají informovat návštěvníky, tak ty bereme už od nižšího věku. Velemloci se mají dobře, já myslím, že se tam tak vznáší v té vodě, máme jich teď myslím 13 velemloků čínských, máme takové unikátní velemlokárium, kam se na ně můžete přijít podívat. A velemloci, víte, co, ono těžko určíte, jak se ten velemlok má, protože on se úplně nějak neusmívá, ani nemračí, ani nevydává moc žádný zvuk, byť teda náš kurátor Petr Velenský jednou zjistil, že zvuk vydávají údajně, ale nemá to na kameře, nemá to na záznamu, takže mu to jenom tak jako věříme, ale velemloci si myslím, že se mají velmi dobře. No a koní převalského, to je taková trošku zapeklitá otázka, protože my je máme vlastně na třech místech. My je máme v zoologické zahradě, a tam je stádo 4 dospělých a myslím 3 hříba, když počítám, je ta odrostlá, takže 8. To je o jedno víc, než máme těch malých kapibár. No a když potom se koukneme i na naší chovnou stanici v Dolním Dobřejově, kde vlastně máme těch koní nejvíc, tak tam jich je asi 30. No a ještě nekončím. Koně máme ještě nad Pražským Smíchovem na kopci, na takzvaných dívčích hradech v krátkém výběhu. A tam se těch hříbat narodilo loni 4, letos 5 plus dospělí, no aspoň 10. Takže těch koní převalského máme bezmála 50.
0: No vidíš, to jsme měli dát jako soutěžní otázku.
1: Jenže to bych ani já nemohl soutěžit a neuspěl bych.
0: To je pravda, to by bylo zaokrouhlení na desítky. Ovšem pozor, tak teď tě chci vidět, Filipe. Tereska se ptá, jaký zvuk dělá žirafa?
1: Je, ano, a to zrovna vím. A to zrovna vím, protože jsem to slyšel na vlastní uši. A oni vlastně bučí. Trošičku to je podobné opravdu zvuku krávy, jako když bučí, ale je to takové trošičku víc umírněné. Takže to, já to zkusím napodobit, ale teda náš vrchní chovatel kopytníku se mi bude smát, ale je to takové jako... nevím, jestli jsem udělal tu frekvenci správně, ale je to takové hluboké jako mručení, bučení a je to vlastně docela sympatický zvuk.
0: Mm-hmm. No Vida, mě teďka hrozně mrzí, že jsem z toho nenatočila.
1: Po druhé to už asi nezvládnu, to už bych měl trému.
0: Velká škoda. Tak a tady máme další otázečku. Chtěl bych se zeptat, jakého zvířete se v zoo bojíte, píše Krištof.
1: No tak, takhle, je třeba si uvědomit, že žádné zvíře není zlé. Žádné zvíře není zlé. Pokud to nějaké zvíře třeba nebezpečné tím, že je masožravé, nebo je velké, silné, jedovaté, tak to je zkrátka jeho přirozenost. Takové to zvíře je, stejně jako my jsme se narodili, že chodíme po dvou a jo, máme dvě oči a docela velký mozek, ale zase neumíme létat, neumíme moc dobře se vlastně ani potápět. Jo, prostě každé to zvíře, každý ten tvor na té planetě něco umí líp a něco hůř. Takže já vždycky říkám, žádné zvíře není zlé a my se tedy žádného zvířete nebojíme. Ale samozřejmě, abychom ochránili nás, i to zvíře, i návštěvníky u některých druhů, jako jsou samozřejmě velké kočkovité šelmy, tygři, lvy, ale třeba i lední medvědi, musíme být opatrní, musíme mít opravdu kvalitní ploty, kvalitní zabezpečovací systém. A to se také týká i těch jedovatých hadů samozřejmě. To jsou terária, ve kterých je chováme, ke kterým mají přístup třeba jenom tři lidé v zoologické zahradě, existují tři klíče, žádné kopie a opravdu je to na jejich zodpovědnost. Takže je třeba před tím zvířetem se mít na pozoru, chovat k němu respekt, protože když my budeme tu přírodu respektovat a i ta zvířata a ten okolní svět, tak oni nám to vrátí. Oni zase budou respektovat nás a je velmi důležité, aby to zvíře, každé zvíře, téměř každé zvíře, nepočítám teď opravdu ty cvrčky a ryby, ale téměř každé zvíře, aby si s tím svým chovatelem vypěstovalo vztah založený na důvěře. Aby to byl důvěrný vztah, aby si zkrátka věřili navzájem.
0: Mají všechna zvířata jména?
1: To je otázka, která teď docela je aktuální, to se hodně řeší v zoologických zahradách, jak moc zvířata pojmenovávat a jak moc ne. Jsou zoologické zahrady, které třeba nepojmenovávají zvířata. Máme jednu takovou u nás v Česku. A naopak jsou zoologické zahrady, které na tom budují opravdu tu svoji pověst. A Zoo Praha teď je na takovém trošku rozcestníku. Po dlouhá léta pojmenovávala skoro každé zvíře. Teď je otázka, jestli pojmenovávat opravdu každé zvíře, aby právě nevznikl dojem, že jsou to všechno tak trošku mazlíčci a ňuníčci a že si je můžeme všechny hladit. Protože jakmile to zvíře dostane jméno, tak nám to trošku připomene tu naší kočku Micku nebo toho pejska Alíka a je někdy těžší vysvětlit lidem právě to, že se nedají ochočit a že je nechceme ochočit a že vlastně chceme, aby zůstala divoká a že to je pro ně to nejlepší. Takže já mohu teď za Zoo Praha říct, že naše gorily, sloni, žirafy, a tato velká slavná zvířata jména mají a vždycky je mít budou. Ale otázka je, jestli opravdu každou malou kapibaru pojmenovat, jestli ji pojmenovat po těch trpaslících ze Sněhurky, jak by se to hodilo ostatně tenhle rok, a nebo jestli to opravdu spíš nechat na jako kapibaře číslo 1, 2 až XY. A, takže je to teď debata, je to něco, co rezonuje těmi zoologickými zahradami a v Zoo Praha jsme k tomu zatím takový schovývavý a ta jména používáme.
0: Mně se to docela líbí, ale teď je tady velmi těžká otázka. Krištof píše ještě jednu. Jaké zvíře je podle vás nejroztomilejší? Mně se nejvíc líbí orangutani a divoká prasátka, píše.
1: Orangutani a divoká prasátka, tak to musím souhlasit, že ta patří mezi taky má oblíbená. My teda chováme pekary, příbuzná prasat z Jižní Ameriky a orangutany máme také. Můj synovec by třeba řekl surikatu, protože můj synovec Víťa, kterého také tímto zdravím, že vím, že poslouchá. Tak ahoj Víťo, a ten by řekl určitě surikatu ze všech těch důvodů, které jsme probírali. Já si myslím, že možná úplně jako nejroztomilejší u nás v Zoo Praha jsou wombati. To jsou takový sympatičtí vačnatci, trošku příbuzní koalům z Austrálie. Taky mám slabost pro pandy červené, protože to opravdu, to je zvíře, které jako kdyby opravdu matka příroda jako udělala na základě té roztomilosti, že si zkrátka řekla, že tohle bude roztomilé stvoření. No ale já se někdy přistihnu u toho, že mi vlastně přijdou roztomilá zvířata, která třeba stereotypně stereotypně jako nepřipadají ostatním jako roztomilá. Mně třeba přijdou roztomilí někteří ještěři. Já třeba, když vidím našeho baziliška nebo některé leguány, nebo třeba i velké želvy nebo hady, já zkrátka v tom vidím občas tu roztomilost. Jo? Když si třeba u té velké želvy kouknete na tu hlavu a ona tak trošičku se třeba usmívá. A teď máme vždycky ve středu melounové středy. Každou středu do konce léta budeme dávat velkým želvám velké melouny. A když vidíte tu želvu, ona se tak trošičku usmívá a teď jí takhle z té huby teče ten červený meloun šťavnatý, tak to je prostě roztomilá, já se tomu nemůžu obránit.
0: Tak ale to je skvělá věc, když vidíš roztomilost i tam, kde by ji třeba někdo jiný nečekal. Co se bude dít v zoologické zahradě v Praha v létě, to si řekneme hnedka po písničce, abychom se k tomu taky dostali. Holky a kluci, jenom připomínám soutěžní otázku, kolik kapibarátek se narodilo v zoologické zahradě Praha za letošní rok. Jeden z vás získá knížku Aleny Monštajnové Teddy Bear, záhada vyloupeného skleníku a druhý z vás získá rodinnou vstupenku do Zoo Praha, čili pro dva dospěláky a až 4 děti do 15 let. Mým hostem je totiž dneska tiskový mluvčí Zoo Praha Filip Mašek.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na Rádiu Junior.
2: A teď posloucháte na rádiu Junior Klub, ve kterém je hostem Filip Mašek, tiskový mluvčí ZOO Praha. Holky a kluci, soutěžní otázka pro dnešek zní, kolik kapibařích mláďátek se narodilo v ZOO Praha za letošní rok. Jeden z vás získá knížku Aleny Monštajnové Teddy Bear, záhada vyloupeného skleníku, a druhý z vás bude mít rodinnou vstupenku do ZOO Praha. Pro dva dospěláky a až 4 děti, takže si je můžete půjčit i od sousedů, jak říkal Filip.
3: Ale není to povinné.
2: Ne, není, jasně, jasně. Filipe, ale my teďka musíme probrat to, co se bude dít v ZOO Praha v létě. Budete dávat třeba zvířátkům let?
3: Já myslím, že ano. Pokud nastanou ty, to se musíme zeptat 12 měsíčků, pokud nastanou ty tropické dny, tak tu akci zopakujeme u ledních medvědů, protože my jsme si za ty roky zkusili, jak moc efektivní a dobré to je. U některých zvířat to úplně nevyšlo, protože ta zvířata o to zkrátka neměla zájem. Některá zvířata se toho i trošku bála, protože ta zvířata nemají ráda nové věci, jo, spíš mají rádi klasiku, jsou třeba konzervativní, takže u některých druhů to úplně nevyšlo, ale ti lední medvědi to milovali. Ti se v tom rochnili, váleli, jo, zkrátka to bylo opravdu radost se na to dívat. Takže u ledních medvědů, pokud nastanou ty tropické teploty, tak to určitě zopakujeme.
2: Mám tady od Mikyho otázku. Já bych se chtěl zeptat, jak se má gorila Duny a jestli se jí nestýská po mamince moje. Uvidí se ještě někdy?
3: To je dobrá otázka. Duny se má, myslím, že velmi dobře. Ona má hodně věcí na práci. Ono totiž Duny se narodilo mládě, Duny se narodila malá dcera Moby a to je pro Duny její první dcera, první potomek, a takže s ní má opravdu plné ruce práce. A Moby, my máme dvě mláďata goril. Jedna se jmenuje Moby a jedna se jmenuje Gája. A abych citoval chovatele, Moby je takový andílek a Gája je takový andílek a Moby je takový čertík. Takže opravdu ta Duny schytala zrovna tu Moby, takže myslím, že má opravdu plné ruce práce s výchovou, neustále jí musí hlídat, aby od někud nepadala, aby neprovokovala spolubydlící guerézy, to jsou takové černobílé opice, takže řekl bych, že se jí nestýská, protože na to nemá čas, aby se jí stýskalo. Moja ta žije v Kabarsénu, v nádherné zoologické zahradě, já jsem se tam byl podívat, takže opravdu mohu říct, že ta zoo, kde je Moja první gorila, kdy narozená v České republice před více než 20 lety, tak se má velmi dobře, má tam obrovský nádherný výběh, má tam spoustu kamarádů, takže si myslím, že ani Duny, ani moje nic nechybí.
2: No a jsou třeba potom ještě nějaká setkání. Poznala by se vůbec třeba máma s dcerou po, já nevím, 10 letech?
3: Já myslím, že ano. Že pokud by se někdy jako viděli, tak ano. Možná zajímavější otázka byla, když Duny cestovala do Prahy, kde se vlastně potkala se svojí babičkou, kterou ale nikdy neviděla. Se samicí Kidživu. Takže my všichni jsme byli zvědaví, co se stane. A já jsem u toho spojování tenkrát byl. A musím říct, že první gorila, která tu Duny přišla očichat a odvážila se blíž k ní, byla skutečně Kidživu, její babička. Chovatelé potom říkali, že to asi nevědí, že to nevědí o sobě, že jsou babička s vnučkou, ale já mám dojem, že nějak pudově, pocitově, čichově to zkrátka na sobě poznali, protože ona šla opravdu bezpečně první k ní taky Kidživu, a to ani není dominantní samice. Já bych si tenkrát tipnul Shindu. Shinda je taková dominantní, to jde do všeho pohlaví první, že ta bude ta první, kdo se odváží, a skutečně to byla taky Kidživu. Takže já si tak trošku myslím, že to vycítí. A zase přemýšlím, jak bychom to měli my. Kdybych já potkal svého dědečka, kterého jsem nikdy neviděl, třeba bych si všiml nějakého společného rysu. Třeba bych měl z něho zkrátka pocit, že je jeden z nás.
2: No. Nějaká sympatie, která vůbec není popsatelná mozkem, tak. Ale třeba tam něco mohlo fungovat.
3: Tak, funguje to podvědomí nějak a to ještě taky není probádané jak. Takže já tomu trošku věřím.
2: No a Lukáš se ptá, jaké je nejstarší zvíře v zoologické zahradě. Víš to?
3: No tak to vím úplně přesně. A je to, prosím pěkně, snad to řeknu správně, je to Eberhard von Leipziger Hauenbahnhof. Tohle je jeho celé jméno a doslova je to Eberhard z vlakového nádraží z Lipska, myšleno Lipsko, město v Německu. A tento Eberhard je želva, to asi nikoho nepřekvapí. Je to želva sloní, tedy želva z Galapág původně. A ona nějak, a teď už přesně nevím, jak byla snad předána do rukou od překupníka nějakému chovateli před prostě skoro 100 lety nebo 80, 70 lety právě na nádraží v Lipsku v Německu. Takže od toho dostala to své skoro šlechtické jméno Eberhard von Leipziger Hauptbahnhof. A to je bezpečně nejstarší zvíře v zoo. Je mu zhruba 100 let. Ale u těch želv je to takové, že to bychom čekali. A druhé nejstarší zvíře, proto zmíním, a to je slonice indická jménem Gulab a té je tento rok 67 let.
2: Mají sloni opravdu sloní paměť, jak se říká?
3: Mají. Opravdu si pamatují věci neuvěřitelně dobře. Pamatují si, kdo k něm byl hodný, kdo k něm byl zlý. Nesou si celý život vzpomínky na útlé mládí. Chtěl jsem říct dětství, ale u těch zvířat to není dětství.
2: Slonství.
3: Úplně slonství. Možná bychom něco vymysleli, jestli posluchače něco napadne, jak nazvat dětství slona, tak jsem s tím. A my si to tady přečteme. Ale opravdu to tak je. Ta sloní paměť je fenomén. Lze to popsat na spoustu věcech. Oni si opravdu pamatují věci desítky let staré.
2: Mm-hmm. Violka píše, ještě jsem se chtěla zeptat, jestli chováte v zoo Praha také tarantule a jestli má někdo z pracovníků fobii z pavouků. No já bych třeba do toho oddělení vůbec nemohla.
3: Tarantule je takový indiánský název pro jihoamerické sklípkany. Takže já, abych odpověděl popravdě, tarantule nemáme, protože my máme africké sklípkany v pavilonu Afrika zblízka. A jenom těm americkým se říká tarantule, la tarantula, je to i takové, že španělské nebo latinskoamerické. My máme tedy ty africké sklípkany, ty ukazujeme v pavilonu Afrika zblízka. Nebojte, jsou za sklem, nepřipadá v úvahu, že by utekly. I kdyby utekly, tak se někam schovají a nikdy na to nepřijde, protože sklípkan spíš jako má v přirozenosti se někde schovat, být v nějaké noře, v nějakém hnízdě. No a ano, máme samozřejmě pracovníky, kteří se bojí třeba zvířat, která jsou v sousedství. Zase tady prásknu jmenovitě kamaráda chovatele Davida Valu, který se o mbaty a stará o

0: hezký třeba dárek pro někoho k narozeninám nebo k svátku.
1: To radši se skok letadlem.
0: Zbavte se fobií, pár termínů, myslím, že do konce roku tam ještě je. A ti lidé opravdu nám děkují, že jsme jim pomohli. Protože my vysvětlíme to, co jsme si už tady říkali. Žádné zvíře není zlé, žádné zvíře nám nechce ublížit. Takže opravdu ten vztah mezi tím člověkem a zvířetem lze vybudovat, i když tam předtím třeba byl nějaký strach, nějaká bázlivost nebo až fobie.
1: Jenom chtít. A Filipe, já bych teďka chtěla, abychom prozradili odpověď na soutěžní otázku, protože je 3/4 a 2 minuty a my máme poslední 4 minutky na povídání, takže mi řekni jedno číslo od 1 do 29.
0: Ano. Jakékoliv. Teď mám říct jakékoliv.
1: Teď řekni jakékoliv číslo od 1 do 29.
0: Tak já řeknu oblíbené číslo mé maminky 8.
1: 8. Takže 8. mail v pořadí získá vstupenku.
0: Ano, dobře.
1: A ještě jeden mail vybereme, a to bude ta knížka.
0: No tak budu muset říct třeba 18.
1: 18, dobře. A to bude knížka. No a zatím bys mi mohl tedy říct, jaká je ta správná odpověď. Kolik kapibařátek se tedy narodilo letos v Zoo Praha?
0: Já jsem to tady už trošku naznačil během vysílání, tak jestli jste bedlivě poslouchali, tak jsem říkal něco o té sněhurce a 7 trpaslících, takže je to opravdu 7.
1: A máte je pojmenované?
0: No, zatím je to opravdu kapibara 1, kapibara 2 až 7. Ale pokud máte návrhy na jména, opět jsem s nimi, buď sem, nebo nám to pošlete přímo do zoologické zahrady.
1: Tak já už vím, kdo získá vstupenku, ale prozradím to za chviličku. Teďka nám totiž napsala Emilka. Já bych mládí slona nazvala slonádí, anebo mladosloní.
0: Je, ale to se mi líbí. Mně se teda líbí to mladosloní.
1: Mně taky.
0: Tak to je
1: Emilko,
0: krásný.
1: To je super, tohle, ano.
0: Tak já slibuju, že to vyřídím chovatelům slonům, a že, ale nezaručuji, jestli to začneme používat, ale já jim to vyřídím a poprosím je o to.
1: To se mně opravdu líbí hodně. Já si myslím, že to je krásný název. Tak a já už tady koukám. Tak a už jsem tady u té správné odpovědi. Tak a poslední, než to vyhlásíme, tak možná bys mi ještě mohl tedy říct, jestli budete mít o prázdninách pevně daný den, že třeba v 10 hodin se krmí hrbáči.
0: Hrabáči. On je takový hrbatej.
1: Hrbáči. A pak třeba ve 12 můžeme jít k někomu jinému, povídej.
0: Přesně tak, máme to na webu, máme to na sociálních sítích. Ten harmonogram se trošku liší, protože každé zvíře se nekrmí každý den, ale některé ty body jsou pevné. Třeba v 10 hodin jsou to vždycky ti hrabáči, no v 10:15, teď přesně nevím, kolem té 10. A ten seznam těch komentovaných krmení a setkání naleznou lidé na webu, nebo třeba i v naší mobilní aplikaci. Můžete si stáhnout zdarma mobilní aplikace a ta vás na to krmení i upozorní a nabídne vám třeba trasu po areálu, jak se k tomu zvířeti dostat nejrychleji. No a mezi těmi všemi krmeními a setkáními je jedno takové speciální a to je 13.30 každý den v létě. Každý den bez výjimky 13.30 trénink lachtanů. A to je prostě bomba. To fakt musím na to všechny pozvat, protože to je za mě jeden z největších zážitků, co si návštěvník od nás může odnést. Ten trénink lachtanů je veterinární trénink, usnadňuje nám to práci s nimi, když jsou třeba lachtani nemocní. Když se jim nechce cvičit, tak necvičí. Když se jim chce, dostanou rybu, na to zvu 13.30 každý den.
1: Tak děkujeme za pozvání. Web zoologické zahrady je zoopraha.cz. A my už řekneme, kdo se tam dostane s tou vstupenkou od Filipa Maška. Tak je to Tereska Valová.
0: Tereska Valová, no úžasný. Akorát jsem říkal chovatel David Vala, co se bojí hadů.
1: No, ano, tak doufám, že Tereska se hadů bát nebojí. Určitě tam bude i s mamkou, s taťkou. Tak a potom tu knížku Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku, kterou věnovalo nakladatelství Albatros Media, tak to získává Maruška Součková z Nových Křečan. Gratulujeme.
0: Holkám gratulujeme.
1: No tak vydá. Tak já myslím, že ceny jsou rozdány. Filipe, já ti moc děkuju. Přijdeš zase do Rádia Junior.
0: No moc rád, jestli si mě pozvete, tak určitě přijdu.
1: Můžeš chodit klidně každý týden, protože to bylo tak zajímavé povídání. Filipe, měj se krásně a krásné léto v zoo. Ahoj.
0: Děkuju moc za pozvání. Ahoj.
1: Holky a kluci, dneska byl mým hostem tiskový mluvčí Zoo Praha Filip Mašek. No a teď už vám krásný večer přeje taky Jana Richterová. Dobrou noc.
2: Dobrý večer, děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Že nejsou sportovní pravidla pro legraci.

a musí se dodržovat, to každý ví. Bez nich by zápasy nebyly spravedlivé a bezpečné. Proto je docela potíž, když si nějaký hokejista přinese na led hůl, která ráda fauluje. Jako v dnešní sportovní pohádce z knížky Nedáš, dostaneš, která se jmenuje O hokejce, která tuze ráda faulovala.

0: Dobrý večer, děti.
1: Jo, hokej, to je sport pro tvrďáky. Hokejisti nejsou žádní měkouši. V jednom kuse do sebe narážej, sem tam dostanou ránu pukem a občas se i poperou. Tvrdí jsme samo sebou i my, hokejky. Bez nás jsou i sebelepší hráči nahraný. Hokej je strašně rychlá hra. Útoky se valí ze strany na stranu a puk přitom lítá ohromným fofrem. Stejně jako v ostatních sportech, i tady je potřeba dodržovat pravidla a nesmí se faulovat. Jenže to mě zrovna nejvíc baví. No jo, přiznávám se vám rovnou bez mučení, že nehraju zrovna férově. Nemůžu si pomoct, takovou mě prostě vyrobili. Jak mám příležitost porušit pravidla, neváhám ani vteřinu. Smůla je, že se fauly samozřejmě trestají. Když hráč poruší pravidla, musí si svůj prohřešek odpikat na trestné lavici. Podle tvrdosti faulu tam pak tvrdne obvykle 2 minuty, ovšem může tam taky dřepět 5 minut anebo 10. A když se hokejista proviní jo hodně, je vyloučen do konce utkání. To pak nejde na trestnou lavici, ale rovnou do šatny a domů. Tým vyloučeného hráče musí hrát v oslabení, což je v hokeji velká nepříjemnost, poněvadž každá chybějící hokejka je po čertech znát. Když dostane oslabené družstvo gól, potrestaný hráč se vrací na led ještě než mu trest vyprší. Jenže moc velkou radost z toho nemá. Určitě by si to radši odseděl celé, ale bez soupeřova gólu. Tím chci říct, že byste měli faulovat pokud možno nenápadně, aby si toho rozhodčí nevšiml. V hokeji můžete porušit pravidla mnoha různými způsoby. Protihráče nesmíte držet, ani na něj být přes příliš hrubý. Zakázáno je surové naražení, nahrazení, rány loktem a podražení. To všechno můžete udělat i bez hokejky. Nejlepší jsou ovšem fauly, ke kterým potřebujete hůl. Jo, hůl se taky někdy říká nám, hokejkám. S námi můžete proti hráče hákovat, píchat, sekat nebo krosčekovat. Krosčekovat? Nevíte, co to je? Tak já vám to ukážu. Při krosčeku zvednete hokejku oběma rukama a majznete s ní soupeře třeba do zad. Asi takhle. Ajaj, povídám, musíte nenápadně. Tohle teda rozhodčímu neušlo, takže nás vykázal na trestnou lavici. Tentokrát jsme měli kliku, chci říct štěstí. Obešlo se to bez gólu, takže dobrý, jsme zpátky na ledě. Svištíme po ledové ploše jako namydlenej blesk. Ale kde jsem to... Jo, nebo takový hákování. To nás hokejista prostě použije k zastavení protihráče jako takový hák. Hokejka se skládá z rukojeti, za tu se drží. A to zahnutý dole, čím se hraje, to je čepel. A tou se právě protivník zahákuje. Vidíte? Už padá jak zralá hruška. Ale pane rozhodčí, on upadl úplně sám, no fakt? Tenhle sudie nějak cimprlich, už zase sedíme na trestné lavici. Moje vyloučení, tentokrát soupeř potrestal gólem, takže prohráváme. Ale já zas alespoň můžu rychleji zpátky na kluziště. Zvlášť vypečený faul je to píchání holí, tedy správně se říká bodnutí holí. Proti hráče můžete píchnout buď koncem nebo špičkou hokejky. To se dělá asi takhle. Šup. A jeden z protihráčů se zase kácí a já zase putuju na trestnou lavici. Co se dá dělat? Soupeř tuhle přesilovku znova využil a dal nám další gól. Spoluhráči už nespokojeně remcají, že jsme na trestné lavici víc jak na ledě a kvůli nám, že prý prohrávají. A ten můj hokejista, který se mnou hraje, je už taky pěkně nazlobený. On je to přitom takový starý dobrák, který by mouše neublížil, takže si neumí vysvětlit, jak to, že pořád vysedává na trestné lavici. No jo, no, má smůlu, že vyfasoval zrovna mě. Ale to už jsme se mezi tím opět pustili do hry. Takže, abych pokračovala, častým faulem je taky sekání. To prostě chytnete hokejku a proti hráče s ní jednoduše takhle seknete. Někdy se tomu říká prostě jenom sekera. Co? Pane rozhodčí, já vážně nic, já se ho ani nedotkla. Ale co, tak si odsedíme další trest. Aspoň si odpočineme a budeme mít chvilku klid. Na rozdíl od našich spoluhráčů na ledě, kteří v oslabení dostali další gól. Ten můj hokejista je z toho úplně na nervy. Když už po několikáté musel usednout na trestnou lavici, zřetelně jsem slyšela, jak naprosto bez legrace říká, že se už se mnou zlobit nebude a až přijdeme domů, že mě hodí do kamen a spálí. No ne, to ne, to přece nejde, to je hrůza, já už budu hodná, čestný slovo, nebudu už nikdy krosčekovat, bodat ani hákovat. Co to na mě pokřikovali při tom posledním faulu? Sekera? Tak já vám ukážu, jak se z téhle šlamastiky vysekám. Od teďka budu sekat dobrotu. A aby všichni viděli, že to myslím vážně, okamžitě jsem nasekala té dobroty rovných 5 kilo. Ale přišlo mi to málo, tak jsem přisekala ještě 3 kila navrch. A nakonec ještě kilíčko. Když to viděli ostatní hokejky, koukali jako blázen. Ale ta dobrota jim přišla tak dobrá, že ji hned začali sekat taky. Najednou bylo kluziště samá fér hra, že se hokejisti ani diváci nestačili divit. A hlavně nestačili žasnout rozhodčí. Ti vám byli najednou úplně bez práce. Hned nám vysekli poklonu. To je tedy vážně dobré tohleto, vážené hokejky, vážení hráči, velice si ceníme toho, že jste na dobro sekli s nečistou hrou. Buďte od té dobroty a hrajte takhle pokaždé, žádali nás. Do konce zápasu byla naše hra radost pohledět a na konci utkání nám všichni provolávali slávu. A když jsme se loučili, tak mi dokonce ostatní hokejky říkali, že mi to dneska náramně seklo. Dobrou noc.
0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: Následující pohádka nás zavede do tajemného arabského světa. Průvodci nám budou dvě na výsost pohádkové postavy. Dobro a zlo, které spolu uzavřou téměř ďábelskou sásku. Sásku o lidskou duši. Kdo tou duší bude a zachrání se před obrem Maridem i zrádnou lidožravou gůlou? To se dozvíme v pohádce Sladká mandlička, kterou napsala Martina Driverová. Režie Jaroslav Kodeš. Účinkují Lenka Krobotová, Lukáš Hlavica, Dana Černá a další. Natočeno v roce 1999.

0: Jak si troufáš vejít do mého království? Poušť je hájemstvím zla, mým panstvím.
1: Dobro nezná hranic, může vejít kamkoliv. A zachceli se mi projít pouští, nezabráníš mi v tom.
0: Mohu s tebou bojovat.
1: Kolik takových potyček mezi námi už bylo. Zlo proti dobru, to je věčný boj.
0: Vítězem bývám já.
1: Tvé vítězství trvá jen krátký čas a je vždy zaplaceno trestem. A pak jsou lidé, co ti dokáží odolat, co nepodlehnou.
0: Není jich mnoho. Ostatně, můžeme se vsadit. Uvidíme, kdo z nás dvou má větší moc.
1: Chceš se sázet o lidskou duši?
0: Proč ne? Pojďme do města. Tam se jistě najde člověk, kterého do měsíce získám. Uvidíš.
1: A když ne, opustíš na rok tento kraj. Souhlasíš?
0: Souhlasím.

0: Bratře, ptáriku, kde jsi?
1: Tady, v zahradě u vodotrysku.
0: Povíš mi, co jsi dojednal?
1: Jistě. Posaď se, Lajlo, sem do stínu Tamarišku. Vím, že čekáš na má slova. Avšak zklamu tě, Ahmed odmítl.
0: Odmítl?
1: Nesnad, protože by o tebe nestál. Ale nechce se přiženit, dosud ne, a proto...
0: Nemusíš svá slova balit do hedvábí, Táriku. Vím, proč mě tvůj přítel Ahmed nechce.
1: Sestřičko...
0: Nic neříkej. Ošklivost je nejlepším strážcem ženy. A tenhle hlídač mě velmi přísně střeží. Nejspíš se nikdy neprovdám.
1: Přeháníš. Tvoji tvář zdobí laskavost. Srdce máš ze zlata a pak jsem tu já. Budu se o tebe na dosmrti starat. Šperky, krásné šaty, květiny, dobré jídlo. Nic ti nebude chybět.
0: To říkáš teď, Táriku. Ale až si přivedeš ženu do tohoto domu, co bude pak?
1: Neznám takovou, kterou bych sem chtěl přivést. I když...
0: Jen mluv, bratře.
1: Sám nevím. Říká se, že ženy jsou zrádné.
0: Tisíc příběhů o nevděčných, nevěrných ženách bych ti mohla vyprávět. A zvláště krasavice.
1: Všechny snad nejsou takové.
0: Žádná tě není hodna, bratře. Do očí se usmívá, za zády klame. Krmíš ji medem a ona tě kousne do prstu. Jí tvé datle a na tebe hází pecky.
1: Ale ty jsi jiná, já vím. Mám tě rád, sestřičku. A nikdy tě neopustím. I kdybych se oženil.

0: Buď pozdraven, Táriku. Mohu dál?
1: Ovšem, vejdi, Ahmede. Usedni vedle mě, příteli, a nalej si číšku čaje.
0: Díky.
1: Tvá sestra není doma? Odešla na trh. Ale nemusíš se bát jejího hněvu. Chápe tvé rozhodnutí, je velkomyslná.
0: Což pak ženy dokáží být velkomyslné? Nevím.
1: Ani já toho o ženách nevím příliš mnoho. Jen to, co mi Laila vypráví. A to často není lichotivé.
2: Dobří lidé se. Dobří lidé, podarujte žebračku.
1: Vejdi, stařenko, a posaď se.
2: O, děkuju, pane.
1: Najez se a napij. Odpočiň unaveným nohám.
2: Ach, Bůh ti tvou štědrost oplatí.
1: Přicházíš zdaleka? Pověz, jaké neštěstí tě potkalo, že musíš chodit po žebrotě.
2: Jednoho dne přišel do města, kde jsem žila, oheň a vítr, pane. V plamenech skončil můj dům, přišla jsem o vše.
1: To je hrozné.
2: Nezoufám. Dobří lidé mě podarují, nabídnou nocleh. Doma jsem nyní všude a zármutek nemá místo v mém srdci.
1: Tvé oči jsou jasné. Netrápíš se.
2: Za to ty, pane, nevypadáš šťastně. Něco ti chybí.
1: Ale, stařenko, přeháníš.
2: Možná ano, možná ne. Štěstím každého muže je rychlý kůň, dobré jídlo a věrná žena. Mnoho pokrmu je na tvém stole, bujný hřebec se vzpíná ve stáji. Chybí ti tedy jediné.
0: Co chybí jemu, chybí i mně. Ale nebudu mučit své srdce. Odcházím, Táriku.
1: Aláh tě provázej, příteli.

0: Prosím, vezmi si ještě. Co ti mohu nabídnout? Mandlový koláček? Granátové jablko?
1: Už nic, nic, díky. Pohostil si mne jako vzácnou návštěvu. Máš dobré srdce, pane. Ráda bych se ti odvděčila.
0: Ale stařenko...
1: Poslouchej, co ti povím. Tři věci jsou na světě špatné. Země bez vládce, řeka bez vody a muž bez ženy.
0: Vím, ale sestra mě před ženami varuje a slíbil jsem, že ji nikdy neopustím.
1: Proč by ti sestra měla bránit ve štěstí? I když se oženíš, nemusíš ji opouštět.
0: Smýšlí se mnou dobře.
1: Bez ženy nebudeš mít děti a jenom ten, kdo po sobě zanechá potomka, neumírá.
0: Znám to přísloví, ale netoužím po žádné, kterou mi nabízejí. Mám strach, že bude zrádná.
1: Vím o dívce, která nezná faleš a je krásná jako raní záře. Nemá jedinou zlou myšlenku.
0: Taková opravdu žije?
1: Lidské oko je dosud nespatřilo.
0: A já, že bych ji měl najít?
1: Ano. Cesta k ní je ovšem obtížná, plná nástrah.
0: Obtíží se nezaleknu.
1: Zlé bytosti ji střeží.
0: Se zlem se dokážu vypořádat. Projedu třeba půl světa, utkám se s kýmkoliv. Jen pověz, kde tu dívku najdu.
1: Tedy poslouchej. Vydáš se tajně...

0: Buď pozdravena, Lajlo. Přišel jsem se poptat po Tárikovi.
1: Můj bratr tu není, odjel a už dlouho se nevrací. Kdo ví, co se přihodilo?
0: Jistě nic zlého. A jestli Tárik uspěje, bude na dosmrti šťasten.
1: Zdá se, že víš víc než já. Pověz, kam jel můj bratr?
0: On ti to neřekl?
1: Ne, neřekl.
0: Pak bych snad o tom neměl hovořit ani já.
1: Což nejsem Tárikova sestra. Jsme dvě těla a jedna duše, cokoliv řekne on, mohu slyšet i já.
0: Máš pravdu, Lajlo. Povím ti tedy, co řekl mně. Jede pouští až ke třetí oáze. Tam na něj čeká nevěsta.
1: Nevěsta?
0: Nelekej se, má být velmi krásná, jako raní záře. Prý dosud lidské oko nespatřilo.
1: Tomu nerozumím.
0: Ani já ne. Proto na něj tak nedočkavě čekám. Dej mi vědět, až se vrátí.
1: Jistě, jistě, vzkážu ti, Ahmede. Jel za nevěstou. Měla bych mu přát štěstí. Snad ke mně bude laskavá.
2: A co když ne?
1: Kdo to ke mně mluví?
2: Jsem tvůj neviditelný přítel. Poslechneš-li mě, tvůj život poplyne stejně jako dosud. Budeš se slunit v bratrově přízni.
3: Nevěř. Nevěř mu, Lajlo. To já jsem tvůj přítel. A já ti říkám, přeji bratrovi to nejlepší. Teprve pak se ti dobře povede.
2: Skutečně? Bratr si doveze ženu. Bude krásná. Vezme ti místo na výsluní, odstrčí tě. To ona bude dostávat zlaté náramky, hedvábná roucha, voňavé koláčky. To ona se bude procházet v zahradě, trhat růže. A ty?
1: Já?
3: Získáš přítelkyni. Společně si budete povídat, vyšívat, tkát.
2: Ale ona bude mít nad tebou moc. Přestaneš být paní domu. Může tě i vyhnat.
1: To by bratr nedovolil.
2: Což nevíš, jak krátká je lidská paměť? Muž zaslepený láskou nebude dbát sestry.
1: Pak ale... Co mám dělat?
2: Té svatbě musíš zabránit.
3: Ne, neposlouchej. Nevydávej se zlu. Jinak tě nemine trest.
1: Co horšího mne může potkat, než ztráta bratra? Musím jet za ním, pak se rozhodnu, co

0: hrozná je poušť. Krásná, ale zrádná. Písek mi zaslepuje oči. Ústa se stahují žízní. Projel jsem teprve jednou oázou. Kdo ví, dojedu-li k té třetí.
1: Stůj, bídný čer. Skloň hlavu před obrem Máridem. Jakým právem přecházíš mé území?
0: Právem toho, kdo hledá.
1: Co hledáš?
0: Svou nevěstu. Zrodí se prý z jediného plodu mandloňového keře.
1: Pak jsi na správné cestě. Ale tu dívku nedostaneš, pokud nade mnou nezvítězíš. Slez z koně, budeme se bít.
0: Jsi dvakrát tak velký jako já.
1: Bojíš se?
0: Pro svou nevěstu se s tebou utkám.
1: Nuže, dej se do toho. Je snadné tě porazit. Tvé paže jsou měkké. Sílu nemáš.
2: Ještě jsi nezvítězil.
1: Pořvím tě zde v písku. Vítr zavane tvé stopy.
2: Ne, já bojuji o své štěstí ve jménu Aláha. Všemocného, všeslitovného.

0: krutá je poušť. Krásná, ale zrádná. Vítr ničí stopy. Písek zaslepuje mé oči. Co když bratra nenajdu?
1: Nerozumné je tvé počíhání, Milo. Vrať se domů. Uvidíš, že vše dobře skončí.
2: Ano, ano, vrať se domů, aby tě bratrova žena mohla vyjednat.
0: Ne, to nechci. Ale mé síly ubývají.
3: Podívej. Posílám ti jednoho ze svých služebníků. Pomůže ti překonat část cesty.
4: Zdravím tě, o paní. Obrmáric sklání před tebou svou hlavu. Kam pak máš namířeno?
0: Hledám bratra. Jede do třetí oázy.
4: Setkal jsem se s ním. Porazil mě v boji. Teď má cestu ke sladké mandličce otevřenou.
0: Sladká mandlička? Jaké má nádherné jméno. Jistě je krásná.
1: Ano, ale také milá a laskavá.
3: Krasavice neumí být laskavé. Věčně budeš stát v jejím stínu. Musíš Tárika zastavit.
0: Chci s bratrem aspoň promluvit. Chci tu dívku vidět. Potom se rozhodnu, co dál.
4: Pak tedy jeďme. Doprovodím tě ke druhé oáze.

0: cesta. Už dvě oázy jsem projel a poušť, jako by byla bez konce.
1: Zastav koně, krásný jinochu. Sestup ke mně dolů. Tvé oči jsou unavené, tvé rty suché. Pojď se mnou, dám ti najíst, dám ti napít. V mém paláci zapomeneš na celý svět.
0: Nechci zapomenout. A prosím, nezdržuj mě, paní. Jedu za nevěstou, sladkou mandličkou, má cesta je dlouhá.
1: Proč bys jezdil, kdo ví kam? Hledáš-li nevěstu? Vem si mne. Pohleď, sundám závoj. Tak mě následuj.
0: Ne, to nemohu. Nemohu.
1: Proč by ne? Pohleď mi do tváře. Pohleď mi do očí. Pohleď na mé měkké kadeře.
0: Snadno odhaluješ před mužem svou tvář. Usmíváš se, ale není to něžný úsměv?
1: Hlupáku.
0: Ve jménu Aláha všemocného, všeslitovného. Rozeznávám špičaté zuby ve tvých ústech. Už vím, kdo jsi. Jsi gůla. Lidožroutka. Ustup mi z cesty! Díky bohu zmizela. Tohle tedy byla další z nástrah, o nichž stařenka hovořila. Kdo ví, co na mne ještě čeká.

0: Už jsem projela dvě oázy a poušť jako by neměla konce.
1: Stůj! Zastav koně, krásná dívko.
0: To hovoříš ke mně? Nejsem krásná.
1: Pod závojem nerozeznám tvou tvář, ale vypadáš znaveně. Pojď se mnou do mého paláce. Dám ti napít, dám ti najíst, uložím tě na měkké lože.
0: Děkuji za laskavost, paní. Já se však nemohu zastavit. Jedu za svým bratrem.
1: Ach ano, ten to byl. Nabídla jsem mu všechny rozkoše světa, ale odmítl mne.
0: Musím ho dohonit.
2: Ano, musíš. Má služebnice Gula ti ukáže cestu, doprovodí tě.
3: Zahráváš si se zle, Milo. Ještě máš čas se vrátit.
2: Neposlouchej ta slova, spěchej za bratrem. Přesvědč se, zda mu na tobě ještě záleží.
1: Rada tě doprovodím. Nezabloudíš.
0: Děkuji ti. Tak tedy jeďme.
2: Zdá se, že vyhrávám.
3: Snad. Laila je nejistá, to ano, ale jen díky tvému našeptávání. Až se s bratrem sejde, až spatří jeho nevěstu.
2: Jak jsi naivní. Pak teprve udeřím s plnou silou.
4: Konečně. Třetí oáza. Opuštěná studna. Mandloň. Stařenka nelhala. Stůj, koníčku. Na keři visí jediný plod. Teď se rozhodne o mém štěstí. Otevři se, skořápko pevná, ať může na svět dívčina pěkná.
5: Zde jsem, můj pane.
4: O Aláhu, děkuji ti. Takovou krásu svět neviděl. A patří mně, jenom mně.
5: Ovšemže ti patřím, můj pane.
4: Pojď, vezmu tě s sebou a staneš se mou ženou.
5: Ráda, můj pane, ale přivezl jsi pro mne šaty? Nemohu přece jet pouští, oázami a městem zahalena jen do svých vlasů.
4: Ovšem, jaký jsem to hlupák, na oděv jsem nepomyslel. Vždyť stařenka říkala, že se teprve zrodíš, jak bys mohla být oblečená. Počkej zde na mě, má milá. Dojedu do nejbližší oázy, koupím ty nejkrásnější šaty. Za chviličku jsem zpět.
5: Učiním, co rozkážeš, můj pane.
4: Vrátím se rychleji než vítr. Jeď, koníčku! Jeď!
0: Bratře! Neviděl mne. Kam ujíždí? A sám?
3: Jede nevěstě pro šaty. Ona sedí u studny. Máš příležitost seznámit se s ní.
2: A povšimnout si, jak je krásná. Proto zapomene Tárik na celý svět. I na tebe.
0: Ach bože.
2: Ale ještě tomu můžeš zabránit. Pomohu ti.
3: Ne, nenaslouchej tomu.
0: Nedokážu to. Nesnesu pomyšlení na bratrovu lásku. Třeba bych se zlu zaprodala. Té svatbě je zabráním.
3: To nesmíš, Lajo.
2: Dobře jsi se rozhodla. Teď jdi k ní a promluv na ní vlídně. Ptej se, co svírá v dlaní. Když poslechneš mých rad, nebezpečí pomine.
6: Dobrý den, dívenko.
5: Ach, dobrý den, vzácná paní.
6: Co pak tu děláš?
5: Čekám na svého ženicha.
6: A co to svíráš v dlani?
5: Jen mandlovou skořápku.
6: Ukáž, prohlédnu si ji.
2: Výborně. A teď opakuj po mně. Zavři se opět, skořápko pevná.
3: Prosím, naposledy tě žádám, Lajo, nedělej to.
6: Nemám jinou možnost.
0: Zavři se opět, skořápko pevná.
2: Nemůže na svět ta dívka pěkná.
0: Nemůže na svět ta dívka pěkná.
2: Vidíš? A je po svatbě. Tu mandli nos neustále při sobě, aby krásku nikdo nevysvobodil. Už se nemáš čeho bát. Tvé dny poplynou v bohatství, v radovánkách. Bratr se o tebe postará.
0: Tárik se o mě postará.
7: Hej, Maride! Hej, Úlo! Odneste to děvče domů.
8: Jistě. Jak poroučíš, učiníme.
1: Když zlo přemůže dobro, vzrůstá i naše moc.
7: Vemte jí do nosítek a leďte!
3: Snad se Lajle pohne svědomí, snad prohlédne a napraví vše, co učinil.
7: Nepřestáváš doufat. Marná je tvá naděje.
9: Jsem zde, má milá. Vezu ti šaty zlatem vyšívané. Závoj lehký jako dech. Mandličko, kde jsi? Proč se mi schováváš? Není tu. Kam zmizela? Co se jen mohlo stát? Jestli ji nenajdu, umřu žalem. Mandličko! Sladká mandlička!

0: Stařenko! Hej, stařenko!
1: Konečně tě vidím. Co mi dalo práce, než jsem tě našel?
2: Co pak se stalo?
1: Můj přítel Tárik je nemocen. Leží jako bez ducha od chvíle, kdy se ztratila jeho nevěsta, sladká mandlička.
2: Ztratila se mu. Vysvobodil ji tedy.
1: Ano, to ano. Ale pak jí jel koupit šaty a ona zatím zmizela. Nikdo neví kam.
2: Což pak se jí nepokusil najít?
1: 3 týdny marně bloudil pouští i oázami.
2: Musel být zoufalý.
1: Pronásledoval ho Márit, pronásledovala ho Gula. Jen dobrému koni vděčí za to, že jim unikl. A kůň ho také přinesl domů. Víc mrtvého než živého.
2: Aha. A kdo pak se o něj stará?
1: Jeho sestra Laila, Aláh jí požehnej. Bez její péče by už byl mrtev. Teď Tárik žije, ale je jako bez rozumu. Proto jsem tě vyhledal. Snad mu můžeš pomoci.
2: Zkusím to.

0: Neklídi, stařenko. Snad dokážeš rozveselit mého bratra. Jeho mysl stůně. Celé dny jenom naříká.
1: Není ti ho líto, Lajlo?
2: Nenech se dojmout, za pár dní Tárik zapomene a vše bude jako dřív.
3: Jako bych slyšela hlasy.
0: To jen vítr v korunách palem šumí.
3: Snad. No, tvůj bratr dobře nevypadá, ale není divu, že stůně, když ztratil své štěstí. Uvidím, co zmohu. Pane, otevři oči. Poznáváš mě?
4: Stařenko, to jsi ty. Víš už, co se stalo?
3: Vím, ale kdo nezakusil bolest, netuší, jak chutná štěstí. Nyní mi řekni, svěřil ses někomu s tím, kam jedeš?
4: Jen svému příteli Ahmedovi jsem se zmínil.
3: Udělal jsi chybu? I přítel tě může zradit?
4: Ahmed, tomu nevěřím.
3: Stačilo, aby před jinými utrousil slůvko. Někdo ti nevěstu nepřál. Ale je tomu tak, že kdo se je zlo, sklízí žal.
0: Oh, bože, ta stařenka má svatou pravdu.
3: Říkala jsi něco?
0: Ne, jen, že se pro bratra trápím a nevím, co si počít. Uzdraví se.
3: Pověz, Táriku, toužíš stále po sladké mandličce.
4: Víc než po čemkoliv na světě.
3: Ach, pak je to velmi, velmi zlé. Ať ten, kdo má na svědomí tvé trápení, zůstane bez hnutí tam, kde nyní je a čeká na svůj trest.
0: Jaký trest?
3: Kdyby se přiznal, snad by se Tárikovi ještě mohlo pomoci, ale jinak...
2: Neboj se, Lajlo, ta stará jen vyhrožuje, nedokáže nic.
0: Nevím, co dělat, jako by mi nohy do země vrostly, ale promluvit... Přiznat se, to přece...
2: Slyšíš dobro?
5: Vítězství bude moje.
6: Ještě může napravit, co udělala. Ještě je čas.
0: Bože, Tárikovi svítí oči, tváře mu hoří, přitížilo se mu. Ale to je přeci ten trest. Trest pro mě, nemocná mysl Tárika. Ne, tohle nemohu připustit. Tak ale nemohu dál, všechno mu povím.
2: Cože?
3: Lajlo, co je s tebou?
0: Táriku... Už nemohu vidět, jak se trápíš. To já všechno zavinila. Připravila jsem tě o nevěstu. Měla jsem strach, že mě opustíš.
4: Ty, sestřičko, jak jsi mohla?
0: Odpusť. Jsem ošklivá, žárlivá a špatná žena.
3: Lajlo, tohle přiznání přišlo v pravý čas. Snad se nám ještě podaří dívku nalézt. Objev se, mandličko, objev se hned, tam, kde dlíš, ať vyroste růžový květ.
4: Lajlo, tvůj rukáv.
3: Růžový kvítek vyrůstá z plodu, který tvá sestra skryla ve svých šatech. Vidíš, mandle už je na světě. Teď osvobodíme dívku, oslov ji, Táriku.
4: Otevři se, skořápko pevná, ať může na svět dívčina pěkná.
7: Zde jsem, můj pane. Co jsem se načekala?
0: Je krásná, překrásná. A já...
3: Pohlédni do očí svého bratra. Co tam teď vidíš, Lajlo?
0: Lásku. Odpuštění. Ach bože, Táriku, já nechtěla. Já se jen tolik bála. Odpusť.
4: Sestřičko, trápení už bylo dost. Já ti odpouštím.
3: Bůh vám žehnej. Teď už vás nic neohrozí.
8: Právě uplynul měsíc od našich sásk.
2: Prohrál jsem, ale... Měl jsem vítězství na dosah.
8: Tak to v životě bývá. Tvé vítězství trvá jen krátký čas. Dobro vždy déle přetrvá. Nyní se klič z tohoto kraje.
2: Máride! Gulo! Odneste mě odtud!

0: Ahmede, příteli, konečně. Jsem rád, že jsi k nám po roce opět našel cestu.
1: Netroufal jsem si přijít. Když pomyslím, že jsem, ač nerad, zavinil tvé trápení...
0: Všechno už je pryč. Jen pojď, posaď se. Má žena ti přinese čaj.
1: Díky. Jsi opravdu šťastný muž, Táriku. Ale já... Přišel jsem tě o něco požádat.
0: Jen mluv.
1: Prosím, dej mi Lailu za ženu.
0: Cože?
1: Mám ji rád. Už dlouho ji mám rád.
0: Odmítl jsi ji?
1: Pochybnosti o její duši mě přinutily váhat. Vím, není bez slabostí, ale dokázala přiznat svou chybu. Sklonila svou hlavu. A z duší jakoby rozkvetla i její tvář. Vím, že je to pravá dívka pro mne.
0: Není sladších slov pro mé uši. Ahmed.
2: Přinášíme čaj a sladké koláčky, pane. Já i Laila jsme slyšeli tvá i Ahmedova slova. Těším se, že budeme slavit další svatbu.
3: A já se připojím, nejsi zvaný host. Rok mého vyhnanství vypršel.
4: Chceš se znovu pustit do boje?
3: Ten přece nikdy neskončil.
4: Máš pravdu. Zlo proti dobru. To je věčný boj.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Vítejte v Lážoplážu, městečku, kde je možné i nemožné. Obyvatelé tam létají do práce v bublinách a místo do školy chodí děti do hračkářství. Pan starosta neustále přichází s novými zlepšováky a penězům tam odzvonilo. V skutku nevídané věci se tam však začínají dít s příjezdem zlaté velryby, která dokáže splnit 100 přání. Zlaté rybky už totiž ztratily svou moc, a tak pokud máte nějaké tajné přání, je čas městečko navštívit. 13-dílnou četbu na pokračování Městečko Lážoplážo napsala Tereza Pařízková, režie Apolena Novotná, účinkuje Michal Zelenka.

Tereza Pařízková, Městečko Lážo Plážo. 10. díl, Zubař Bájo a zázračná vrtačka. Podzim v Lážo Plážu byl v plném proudu a Zářílis měl plné ruce práce. Proledůn mu však pomáhal, jak se jen dalo. Jejich noví přátelé, divoký kůň a lední medvěd, si vesele pobíhali v krajinách jim nejbližších. Lední medvěd v krajině pokryté ledem, sněhem a ledničkami smraženými nanuky na každém rohu a divoký kůň zase v krajině plání, luk a stromů, na kterých místo šišek rostou tvrdé rohlíky, veky a bagety. Tvrdé pečivo totiž mají koně nejraději. Kdykoliv jim však pan Zářílis a pan Proledůn zavolali telefonním kobercem, ihned pospíchali k nejbližšímu přemysťovacímu plotu a začali si přeříkávat kouzelné zaříkávadlo, které jim umožnilo dopravit se do Lážo Pláža během několika vteřin. Takový plot už jste určitě viděli i na vlastní oči. Je dřevěný a skládá se z mnoha úzkých dlouhých latěk, kterými je obehnáno stavení či dům. Není však příliš známo, že takové ploty dokážou přemysťovat klidně i z jedné strany zeměkoule na druhou, když víte, jak na ně. Přemysťovací plot je totiž pyšný jako páv a na své laťky je hrdý jako na svá paví pera. Nejprve tedy musíte dřevěné laťky uctivě pozdravit. Potom už stačí říct kouzelné zaříkávadlo, které zní takto. Spěchám honem, vem mě vchodem, speciálním velice, ať jsem tam, kde v tuto chvíli potřebuji nejvíce. V ten moment se dřevěné laťky plotu rozestoupí a tak se lední medvěd a divoký kůň náhle ocitli na radnici Lážo Pláža v kanceláři pana Zářílise a Proledůna zrovna ve chvíli, kdy se Proledůn chytil za tvář a v místnosti se ozvalo hlasité auá. Pana Proledůna rozbolel z nenadání zub tolik, že se ani nestihl přivítat se svým přítelem ledním medvědem a už jej záchranná bublina přenášela k místnímu zubaři.

To víte, i Lážo Plážo musí mít svého zubaře. Místní pan zubař se jmenoval Bájo a byl to ten nejbáječnější zubař na světě. Představte si, že pan Bájo nikdy nikomu nenašel jediný kas a tak nikdy nemusel vrtat ani míchat plombu. Všechny obyvatele vždy jen nahlas pochválil a zdůraznil, že si mají čistit zuby ráno a večer. Hodně obyvatel, především děti, začali pokoušet štěstí a schválně si zuby nečistili i několik dní. A když je pan Bájo potom stejně při kontrole hlasitě pochválil, tak si například Empírka, Julie a Jakobuk začali myslet, že mají zuby, které se nikdy neskazí, a přestali si je čistit úplně, protože jim to přišlo zbytečné. Ordinace pana zubaře Bája byla takovým malým muzeem, protože pan Bájo se cítil úplně nejlépe, když mohl být obklopen mnoha věcmi. Někdo by je nazval harampádí, ale to bychom pana Bája jistě urazili. Pravda je však taková, že sbíral úplně všechno. I zapomenuté obaly od čokolád a žvíkaček, které občas vypadly jeho pacientům z kapes, když seděli v zubařském křesle. To ostatně nevypadalo jako zubařské křeslo, ale jako polohovací ušák, který měnil barvy podle přání pacientů. Sestřička Sáva se vždy pacientů už v čekárně ptala, zda se od minule náhodou nezměnily jejich oblíbené barvy. V momentě, kdy jste totiž do ordinace vstoupili, se křeslo potáhlo nádhernou látkou vaší oblíbené barvy. Byla to radost se do takového křesla posadit.

pana Proledůna však zub bolel tolik, že ani nedokázal vyslovit svou oblíbenou barvu a tak seděl v křesle barvy růžovo-fialovo-krémové, což byla nejoblíbenější barevná kombinace, paní Cukrlaté, která byla v ordinaci těsně před ním. Otevřít pusu, tak... Pan zubař Bájo si hned do pusy pana Proledůna posvítil baterkou a uznale pokýval hlavou. Tak to bude rozhodně chtít směs hřebíčku, lékořice, cukrové vaty, mléka a houbového koření, zhodnotil pan Bájo, zatímco se znalecky škrábal na bradě. Co? Ne, kás! Bylo jediné, na co se pan Proledůn zmohl. Pan Bájo však slovo kas neslyšel, protože sestřička Sáva už ve speciálním mixéru míchala směs, kterou zubař Bájo naordinoval. Potom vzala malinkou špachtli a panu Proledůnovi zub směsí potřela. Tomu se ulevilo, zavřel pusu a spokojeně se rozloučil. Netrvalo však dlouho a bolest se mu vrátila. Pan Proledůn se ještě té noci sebral a vyrazil do nové zubní kliniky, která v Lážoplážu otevřela teprve před několika dny. Té se všichni obyvatelé vyhýbali, protože nechtěli ublížit panu Bájovi, kterého měli moc rádi. Klinika Zdravý zoubek byla velice moderní a v ordinaci pana zubaře Kořínka a sestřičky Nervíkové bylo čisto a bílo. Zubař Kořínek se podíval panu Proledůnovi do úst a okamžitě se zhrozil. Vzal injekci, kterou pan Proledůn ani necítil, a potom mu zub vrtal tak jemně, že pana Proledůna začala bolest opouštět. Když mu pan zubař Kořínek zub zaplomboval, pan Proledůn se usmál tak široce, že za okny začaly padat sněhové vločky velké jako fotbalové míče. O zázračném vyléčení pana Proledůna se brzy doslechlo celé město a obyvatelé začali postupně, nejprve nenápadně, navštěvovat ordinaci zubaře Kořínka a sestřičky Nervíkové. Zubař Kořínek našel každému obyvateli alespoň 6 kazů a vůbec nechápal, jak je to možné. Neměl to snadné, protože nikdo z obyvatel neznal injekce, vrtačky ani plomby a nejprve se všichni báli. Později však obyvatelé pochopili, že je to pro dobro jejich zubů a že jim bude po návštěvě zubaře Kořínka mnohem lépe. A tak začali navštěvovat jen kliniku Zdravý zoubek. Zubaři Bájovi se nikdy předtím nestalo, že by jej čekala prázdná ordinace. Celé dny seděl za svým stolem, obsypaným všemožnými miniaturami a soškami a z okna sledoval, jak lidé míří na kliniku Zdravý zoubek. A do toho pravidelně vzdychal, až to srdce trhalo. Sestřička Sáva už to nevydržela a jednou ráno, když přišla do prázdné ordinace a pana zubaře Báju našla ležet v polohovacím ušáku té nejčernější barvy, vtiskla mu do ruky výherní los. Pan Bájo se na los ani nepodíval, nejspíš si myslel, že mu sestřička Sáva donesla nějaký papírek, co někde našla. Když se ale na los podíval pozorně, nadskočil překvapením. Vemte si ho! A udělejte vše proto, aby tady bylo brzy zase plno. Já teď odejdu a vrátím se, až dá zlatá velryba zase věci do pořádku. Jen to sestřička Sáva dořekla, zabouchly se za ní dveře a barva křesla se změnila na modrou barvu moře. Pan Bájo na nic nečekal a spěchal za zlatou velrybou.

katalog netřeba, vyhrkl hned pan Bájo a zlatá velryba se zadívala do jeho dobráckých očí a ihned pochopila, proč jej mají obyvatelé města tak rádi. Přeji si rekvalifikační kurz vrtání zubů a plombování, milá velrybo. Vím, je to moje chyba, ale v době, kdy jsme se to ve škole učili, jsem byl nemocný a nikdy už jsem se to potom nenaučil. A později jsem se bál, abych někomu neublížil, a tak jsem raději všem říkal, že mají zuby bez kazu. Chci to všechno napravit. Velryba na jeho přání kývla a pana zubaře Bája poslala na kurz, kde se naučil zuby vrtat i plombovat. Byl tak šikovný, že jej po skončení kurzu prohlásili nejlepším absolventem a dali mu zázračnou vrtačku, která dokázala na jedno vrtnutí spravit celý chrup. Když se vracel domů do Lážopláža, vítala jej otevřená pusa zlaté velryby, kterou zrovna rozbolel zub, a tak, i když měla malé obavy, potřebovala otestovat, co se pan Bájo naučil. A byla velice spokojená. Několik obyvatel vidělo jeho skvělé počínání se zázračnou vrtačkou v puse velryby a druhý den už v jeho čekárně byly opět davy pacientů a sestřička Sáva si s úsměvem zapisovala všechny jejich nové oblíbené barvy. Klinika Zdravý zoubek se ten den dočista vyprázdnila. Pan Bájo však poznal, jak je smutné, když zůstane zubař bez pacientů, a domluvil se proto s panem Kořínkem, že jej může pravidelně zastupovat. Občas totiž potřeboval vycestovat na nějaký kongres známých sběratelů. Oni se totiž ty jeho obaly od čokolád až žvíkaček ukázaly jako velmi cenné, protože je z podlahy ordinace sbíral už od počátku své kariéry. A jestli vás zajímá, zda panu Kořínkovi půjčil i svou zázračnou vrtačku, tak ano. Pan Bájo je totiž dobrák, který se rád podělí.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

село, a stará babka řípu okopává. Eh, všechno narubituje, všechno narubituje, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, správně pracuje jen pivovar.

0: děti.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihraný. Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
1: Tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím.
0: Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!
1: Ožila. Na svět se nám vrátila. I se svou babičkou.
4: Vystrašenou dceličkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zpívá věře šiti, necháme-li zvíře žíti.
5: Rádio Junior.

0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že stará brevta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Tyč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přát

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Ahoj děti, pojďte se nám narodit.
3: Vítěte už má směrem nám.

těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chop se kije.

0: mami, mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek?
0: Mm-hmm.
1: Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký,